až ten vítr zavane, splane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců

Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Po týdnu začínají folková pohlazení. Nerad to říkám, ale začíná se přibližovat konec prázdnin, to znamená vyvrcholení folkové sezóny. Dnešní pořad tedy zasvětíme pozvánkám na největší a nejvýznamnější akce tohoto žánru, které nás ještě do konce léta čekají. Snad si vyberete. Začneme ale pohledem do kalendária. 11. srpna roku 2013 nás opustil písničkář a bluesman Pepa Streichl. Čest jeho památce, tady máme jeho písničku.

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už to jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést. Rafičky, hodiny a ulice měst.

dal zemětníku rád. Někdo by plakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár skvěšných pater a je

A máme tu jedny kulatiny. Sedmdesátiny v těchto dnech slaví poslední kabriolet. Písničkář Jaroslav Samson Lenk, jehož jméno je spjato s kapelami třeba Máci, Hop Trop, anebo Samson a jeho parta. Jeho písničky nám dělají radost už hezkou řádku let a těžko si dovedeme představit, že by se nějaký táborák nebo hospodský session obešel bez toho, aniž by se zahrála nějaká Samsonovka. Předpokládám, že to máte stejně, předpokládám, že mohu tedy za celý národ folkařů, trumpířů, countrymenů popřát Samsonovi všechno nejlepší a hlavně zdraví, protože toho nikdy není na rozdávání. No a třeba ještě nějaké nápady na písně, které si budeme moci zpívat.

Ještě na jedny narozeniny bych vás v rámci dnešního kalendária folkových osobností rád upozornil. 17. srpna 1954 se totiž narodil Karel Markitán, zakládající člen skupiny AG Fleck a člověk, který naučil mnoho trempířů poslouchat poezii. Vynikající autor, skvělý hráč na foukací harmoniku, na kytaru, zpěvák. Pojďme si pustit teď písničku z doby, kdy se o AG Fleck mluvil jako o českých kvínech a kdy jim mnoho trempířů nemohlo přijít na jméno. Čas ale ukázal jejich genialitu a kvalitu.

0: aby svítil jiný čas.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Jirka Vondráček se svým Vokobere, snad tahle známá píseň od Cata Stevensona s textem Zuzany Michnové, zazní také v rámci recitálu skupiny Vokobere, tedy Jirky Vondráčka, Petra Kocmana a jejich hostů, na letošním ročníku Babího léta. Blíží se tento tradiční, moc hezký festiválek v Dolním Újezdu nedaleko Litomyšle, v přírodním areálu za Koupalištěm. Letos už po 33. se v tamním údolíšku sejdou tak na půl občané Dolního Újezda a na půl lidé přijíždějící za touhle muzikou. Abych nezapomněl říct, kdy. 21. a 22. srpna. V pátek 21. zahraje už zmiňovaný Jirka Vondráček s Vokobere. K tomu vidím v programu třeba Slávka Janouška s kapelou, plzeňské copáky a Military Country v podání skupiny Taxmeni. Program v pátek začíná od 19 hodin a v sobotu 22. srpna festival startuje ve 13 hodin. V programu vidíme taková jména jako Samson a jeho parta, Žalman a spolu slavící osmdesátiny, ostravskou skupinu For Folk, postavenou částečně na základech skupiny Tempo de Vlak, Tabásek a Partie, co by vítězové letošní party nebudou chybět, jeho česká epidemie třeba, Sichravo a možná největším lákadlem toho sobotního programu na Újezdském babím letě je bezesporu Jiří Pavlica se svým Hradišťanem. Tedy Babí léto v Dolním Újezdu u Litomyšle 21. a 22. srpna tohoto roku. Srdečně zveme.

Pan profesor folkové textařiny Slávek Janoušek nás zve na svůj tradiční festival v Cakli u Ústí nad Orlicí na vodáckém tábořišti. Přesná adresa je Cakle, Staré Oldřichovice 134, kdybyste to náhodou hledali. Ale předpokládám, že když je to 41. ročník Slávkova festivalu, tak pokud máte Slávka rádi, určitě to místo už znáte. Letos se setkání uskuteční 14. a 15. srpna a samozřejmě program jako obvykle velmi nabitý. Poslední šance Míry o šance Honza Jícha, Zuzana Hasalová, Slávek Janoušek samozřejmě se svou kapelou, Alfa Srnec, Brněnský přístav, Vítězové porty a pokud bych měl označit někoho jako headlinera, pak je to jedinečná příležitost slyšet skupinu Spiritual Quartet, navazující tedy na slavný Spiritual Quintet. Ovšem pozor, v rozšířené sestavě na několik písní se prý na pódiu objeví Jiří a Zdeňka Tichotovi tohoto času folkový důchodci, a takže uvidíme alespoň většinu Spiritual Quintetu zase pohromadě. Je to opravdu jedinečná příležitost a pro někoho by to mohlo znamenat, že cestu do Ústí nad Orlicí milerád podnikne. Tedy Janouškovo Ústí 14. a 15. srpna, vodácké tábořiště Cakle.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Nezaměnitelný mix bluegrassu a folku, úžasné dámské trojhlasy, báječná muzika a hanácká výslovnost. Nezaměnitelné znaky, které definují skupinu Madeleine ze Zábřehu na Moravě. Jak jistě víte, tato partička vzala na svá bedra už před 7 lety pokračování legendárního festivalu, který se v Mohelnici každý rok konával, Mohelnického dostavníku, a pod názvem Mohelnický folkfest táhnou tuhle káru dál, a nutno říci, že to dělají velice dobře. Letos se začíná 27. srpna tradičním koncertem na hradě Bouzově, který je předsazen celému festivalu. Tam bude letos hrát Devítka, Miroslav Paleček a skupina Antikvartet. V krásném areálu městských sadů v Mohelnici a přilehlá autokempu, kde je vlastně druhá scéna Morava, se pak v pátek začíná už hrát v 16:30. V programu naleznete v podstatě celou tu rodinu folkových kapel Roberta Křesťana s druhou trávou, Žalmanův spol, Roman Horký a Kamelot, Epidemie, Hoptrop, Marien, Cop, Benjo Band Ivana Mládka, chybět nebude třeba Michal Horák nebo slovenský countryman Alan Mikušek, Nugget, Taxman a mnozí další. Zážitkem samozřejmě bývá i spojení pořádající kapely Madeleine s nějakým zajímavým hostem. Letos si pozvali Vojtu Kyďáka Tomáška, takže hrábnou do starých trémských písní. Jako obvykle bude součástí Mohelnického folkfestu soutěž mladých muzikantů a v pátek večer třeba táborový oheň v režii přítomných trémských kapel. Co se týče dílen workshopů a škol, můžete se zúčastnit třeba kurzu kytary a zpěvu s Michalem Hromčíkem, houslí s Radkem Špindlerem a koncovek s Ivanou a Miroslavem Ešnerovými. Když k tomu připočtete četné noční džemy v celém areálu a mnoho sešnujících skupinek, pak je to věc, kterou příznivec tohohle žánru by neměl vynechat, protože takové rozloučení s létem se nikdy jinde nevidí. Mohelnický folkfest 27. až 30. srpna tohoto roku.

šerým lesem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili.

Ledem neslabá záře za stromy z pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan Kraj.

Žerým lesem přes mítěny let, kdy byl svět. Na první pohled

Tony Hawk a jeho skvělá hudební banda. Písnička Tvář starého muže. To bych rád rozporoval. Toník vůbec ještě nevypadá staře. Ale on sám je v celku pravidelně tváří trošku výjimečného festivalu našeho žánru, který se na rozdíl od většiny přehlídek nekoná někde za městem v lesích nebo na osamocených loukách, naopak přímo uprostřed východočeské metropole v Hradci Králové. Hradecký letorost se nám přiblížil a nutno říci, že celá dramaturgie také poněkud vybočuje ze všech zaběhlých tradičních folkových přehlídek. Nebojte, ale i staromilci si na své přijdou. Letní kino Širák uprostřed Hradce Králové ožije 29. srpna a vystoupí třeba Věra Martinová nebo Malina Brothers jako hlavní lákadla, zmiňovaný Tony Hawk a přátelé, pardubičtí Marien, ale pak tady vidím v celku dost velice zajímavých mladých objevů a talentů, které já osobně bych si nenechal ujít. Třeba Michal Vilí Sedláček, člověk, který normálně leze po stromech nebo do hlubokých studní a dělá takové ty rizikové adrenalinové věci a pak zpívá úžasně, jako kdybyste smíchali koktejl s Valdemara Matušky a Babi Daňka. Vřele doporučuji. Objevem, řeknu už po druhé, na letošním oblastním kole Porty se stala skupina Reverie z Benešova, folk rock, velice energický a moc pěkné chytré písničky a báječná parta muzikantů. Z jižních Čech přijde třeba Bonsai číslo 3, udržující odkaz básníka Františka Stralčinského, ale také předvádějící skvělou novou autorskou tvorbu. Co je moc velká a oblíbená legrace, Pavel Křivák a Adam Kubát se svým Simon Garfunkel Revival, duo groovy, kdo jste měli možnost slyšet, tak je to patrně nejlepší cover Simona Garfunkla, který kdy tady po českých pódiích chodil. Skutečně, když člověk zavře oči, má problémy rozeznat od originálu. Na co se ale můžeme moc těšit, je samozřejmě známá zpěvačka Iva Marešová a její skupina Razam. I když překračují folkovou scénu a plují ve vodách třeba spíš world music se silnými slovanskými kořeny, je to báječné mezinárodní sdružení muzikantů, které mohu více než doporučit. Program nevšední a program nabitý, čili hudební festival Hradecký letorost 29. srpna v letním kině Širák v Hradci Králové.

0: Iva Marešová, Rezama na křídlech koní. To byla takřka poslední písnička dnešních folkových pohlazení. Mějte se dobře, přátelé, choďte na folk a ať se vám daří. To vám od mikrofonu Českého rozhlasu a folkových pohlazení přeje Vítěz Rodníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
2: Ano, hezký den.
1: Jaké je léto u Petry?
2: Trošičku teploučko.
1: Dneska je to lepší.
2: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechá jenom tak odfrknout.
1: Ano.
2: A pak zase přitopěj.
1: Zpívá se hůř ve vedru?
2: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích, Arnenská pouť a Krajkářka. Takže oni, ty diváci, většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
1: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
0: Humoriáda.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká a druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, ano, Alice je výborná, výborná. A ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, no, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako
1: trošičku na chvilku
0: života.
1: Není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že buď vážnou nebo čes, že mě tím zaskočí, ona prostě má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak se řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice. A já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolal, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovické nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo tý mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl, to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichotit. A povídá, to nevadí. Já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On, teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl, já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá, já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariety, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka? Nebo
1: no, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se... Tak no, jako usnesl, že je to Petra Černocká.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela, ten to uměl. Kdyby to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internetu, já si nechci sebe prezentovat a on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to... Ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhletom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šaty. Vždycky. To se šily na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde, nenápadně, mi je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak to já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na
1: té Ne, ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšiml, jako, anebo když už třeba 2 roky už tam leželi. No ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No ale mohli to využít, to je
1: mohli,
0: jasná
1: aha,
0: práce.
1: Ty kostymérky. To, no já kdyby. Jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo. A já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono, Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co třeba?
1: Já nevím, pládalý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošný, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si snad opravdu vzadu trošku zaštupuju s úším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam mi zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když se mu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Péčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit. Buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit si rádio, ať si dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku. Volá vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku Humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám, já vás takto počúvám, kdo co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku mám příznivce. A co vybíráte?
4: Víte, pana Kopeckého. Pan Kopecký, to byl...
3: Dobře.
5: Dobrá veličina.
3: Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru.
6: Pana moderátora a paní Peťulku.
5: Paní Petru.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano, děkujeme.
3: Ať se vyvede i vám i ty následující a další. Vítejte. Po telefonu.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
5: Děkuji.
3: My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli odčud dřív. A já nevím co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. No teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on povídá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jí jako pozval, pač ona by už to nechtěla, kdybyste jí pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo. Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhletím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 89, ne v 86. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si řekla, to bude barevný. Protože když tady mají na dveřích Baby's Room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala. On ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích Baby's Room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem si myslela, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek, tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, že on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, to, tu podobu, že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pámbu, je to kulatý. Jsem si myslela, ježiši, co to, co mi to vyšlo, tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkal, pane profesor, jsem si myslel, že teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňoulka. Tak on toho začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho ne a ne najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on to, a to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla jak rozčilená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocenej i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Myslím se, že to nenašel nikdy. Zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehneme na záda, a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
3: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl, už takhle?
5: Jo, myslím, že
3: chtěla jste
5: že
3: vědět,
5: byl.
3: Co přijde na svět?
5: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno. Že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
3: Proto se ptá.
5: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 640, kdybychom se podívali do nějakých těchto těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Hmm. Hele, já myslím, že to jedno, když holka chce miminko to kotit, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
3: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
5: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný v obličeji a nevypadám jako, že jsem divná, jo. Ale fakt mě to, a nebo když už to cape, ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
3: Jo.
5: No jo, to je už asi to stáří přichází.
3: To je ta babičkovská role.
5: No jasně.
3: Se
5: jasně.
3: Prostě ozývá.
5: No pozor, vnučka tý je 15. No, to je tragédie, no, to už není ono.
3: To je pár let a bude pravnučka.
5: Aha.
3: No,
5: to se budu muset
3: to
5: hodně držet.
3: Jo, no, jasně, se držíte dobře, Petro.
5: Já nevím. Já jsem si teď pořídila nového pejska. A co, když se dožije 15 let...
3: No, tak... Tak prožijete spolu krásnou dobu.
5: No, hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřeba venčiče nějakýho najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
9: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra bejval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec. Byl ve Vinohradsky, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje, tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o Milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o Milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlejí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdných. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova Strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra zprásknul ruce a řekl: u Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pan s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá spomla, teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to hrát musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog. Hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat. Odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když už jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
2: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
1: Ano.
2: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy,
1: hráli ochotníci,
2: ženy šily,
1: ano.
2: A pak přijela Černocká. Ale když byla opona, tak se mi to lezdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela, a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili, přišel pořád, řekl, no tak jako co bude. A manažer řekl, no helejte se, jo, Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
1: A my zatím postavíme.
2: Ano, a tomu se aparatu. Říkalo, kde jsou ty kluci, ježiš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
1: To no, zažilo tolik, ale i herců,
2: určitě,
1: kolegů, zpěvaček.
2: Určitě, v té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jako tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
1: Ano.
2: No jo, to byla šílená věc. Ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat noci benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady i ty věci kolem, no.
1: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
5: Haló.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, vám Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
4: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
5: Díky.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Černocko.
5: Děkuju.
7: A já dávám hlas panu Krampolovi.
5: Krampol.
4: Dobře, děkujeme. Kdo dál?
8: Dobrý den, Karel z Bojkovic. Zdravím Petrušku.
5: Díky.
8: A vás, Patriku, taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
4: Píšeme mu bod. Děkuju. Ještě jeden hlas někomu?
9: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
4: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
10: Pak vyprávěl doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při souloži mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. On, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, to zase nevidím na televizi. Ještě jeden z tohohle toho druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne, přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet. Žába pá, je, zítra ráno jedeme na výlet. Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pítí. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu. Pa, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma. Žába pa, je, chudák krokodil, on se na to tolik těší.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
5: No hele, to byl geroj. To je jako výstižnej, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
4: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková. Pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu, dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do
3: školy.
2: Školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mně, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla a já jsem pokračoval dál. A normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel. To je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná dětko, že?
3: Ano.
2: A dobře. Dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den. Tady Marie Snědnice by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem?
5: Poprosím nestišit.
1: Ano.
5: Prosila bych Krampola,
1: dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Rychle. Ondro Frkavý, já jsem neslyšel, omlouvám se. Ano. Taky pana Krampola, díky.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrál to.
7: Vím, ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem pa opři čepice. Já povám, co bych si kupoval čepice a ji nepotřebuji. Tak je kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já povám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Já jako sbírám takový ty bubínkový revolvery a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo. Tak jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. A povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
7: Jak to máš sakra poznat?
8: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, pán Nong. Já pán Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pán Mičoken. Pán cože? No Mičoken.

0: Ja ti ne razumijem. No, mi čokan mil sem okna.
1: Poslední dnešní ukázka 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
2: Ano, ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezky vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv, ano, nějaká dovolená bude, nebo jenom práce.
2: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak cvrklý malý,
2: no,
1: tím
2: právě
1: suchem.
2: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
1: Takže
2: tak
1: zásoby
2: to taky
1: jsou.
2: Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
2: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Dělníci v Tišnově dokončili opravy náměstí Míru za 164 milionů korun. Ústavní soud rozhodne o další stížnosti aktéra bitcoinové kauzy Tomáše Jiříkovského kvůli vazbě. Sedmým dnem pokračuje demolice 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Tišnově bude od dneška po rekonstrukci otevřené náměstí Míru. Jeho částí opět oběma směry projedou auta i autobusy. V některých místech ale musí řidiči počítat se sníženou rychlostí. Dělníci rozšířili plochu kolem kašny a nainstalovali základy pódií pro pořádání akcí. Náměstí je nově bezbariérové, pokračuje mluvčí radnice Kateřina Šikulová. Omlouváme se za chybějící příspěvek. Ústavní soud vyhlásí rozhodnutí o další stížnosti Tomáše Jiříkovského obžalovaného v bitcoinové kauze. Celkově jich podal 6 a v jednom případě už mu soud vyhověl. Nic to ale nezměnilo. Jiříkovský zůstal ve vazbě, kde je od loňského srpna. Tentokrát ve stížnosti upozorňuje na to, že během jednoho z vazebních řízení neměl možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Jiříkovský je obviněný mimo jiné z legalizace výnosů, z trestné činnosti a hrozí mu až 30 let vězení. Od Jiříkovského přijal bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun pro stát bývalý ministr spravedlnosti z ODS Pavel Blažek. V kauze čelí obžalobě kromě Jiříkovského a Blažka další dva lidé. Demoliční práce na vyhořelé 34. budově v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně pokračují sedmým dnem. Pracovníci postupují od horních pater. Včera zbourali jednu z výtahových šachet a dnes se zaměří na rozebírání jihovýchodní části poslední stojící stěny. Při bourání dál využívají 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Celé torzo by měli odstranit nejpozději do začátku září. Příčinu červencového požáru dál zjišťují kriminalisté společně s vyšetřovateli hasičů. Krajský soud v Hradci Králové včera rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s takzvaným číhožským zázrakem několik týdnů ve vazbě. Rozsudek může otevřít cestu k dalším soudním rehabilitacím lidí pronásledovaných komunistickou státní bezpečnostní v této kauze. Advokát Ladislav Miller zmínil 6 dalších osob, u některých ale zatím není jasné, zda návrh na rehabilitaci může někdo z rodinných příslušníků podat.
2: Je tam ta možnost, ale to závisí na tom, že oprávněná osoba jsou buď manžel, rodová linie přímá, a nebo sourozenci. A zatím jsme našli jenom dcery pana Trtíka.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Vát bude slabý, přes den mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, jinak dobré nebo velmi dobré a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dobré ráno, Moravo. 4:05 je s vámi Český rozhlas Brno. A máme radost, že jste si nás naladili ve středu 12. srpna 2026. Do konce roku zbývá 141 dnů. Dnes svůj svátek slaví Klára. Písničku budeme posílat tradičně po 8. hodině. A pozor, dnešek je také mimořádným, poněvadž večer nás čeká výrazné částečné zatmění slunce a v noci dokonce maximum perzeit. V Brně zatmění, jen pro vaši informaci, začne zhruba ve 19.20, maximum pak bude kolem 20. hodiny a 12. minuty a slunce pak zapadne asi o 4 minuty později, takže doslova na horizontu se odehraje to dnešní zatmění. Zakryto bude zhruba 86% plochy slunce. Tak uvidíme, jestli to bude vůbec vidět, to si z konců řekneme potom zítra. No a písničky Marioneta od Tiché dohody, tou dnes začneme, Běž za svou láskou, to už bude Karel Gott, a další písničky, které nestárnou, budou následovat. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, posloucháte nás 12. srpna roku 2026. Dnes svůj svátek slaví všechny dámy, slečny a paní nositelky křestního jména Klára. 12. srpna v roce 1682 zemřel v Jevišovicích polní maršál Jean-Louis Raduita de Souche, významný válečník 17. století. Navíc velitel obrany Brna proti Švédům v roce 1645 a také velitel pevnosti Špilberg, a to v letech 1661 až 1664. Pohřbený je v brněnském kostele svatého Jakuba. Po rovných 115 let uplynulo dnes od narození československého vojáka Pavla Hromka. Ten společně s ostatními pocházel z Prušánek na Hodonínsku a po nacistické okupaci odešel do zahraničí. Později se stal v Anglii specialistou. Ke konci války pak s výsadkem působil u Velkého Mezříčí a po únoru 1948 emigroval a nakonec se usadil ve Spojených státech amerických. Dnešek také připomíná katolicky orientovaného filozofa, překladatele a také publicistu, který se jmenuje Vladimír Neuwirth. Narodil se v Komárově u Opavy 12. srpna v roce 1921. Křesťansky orientovaný institut Společenství potom spolu s dalšími založil a jeho cílem byla podpora duchovního a kulturního života. Na počátku 60. let byl kvůli svým aktivitám zatčen a odsouzen za údajnou velezradu ke 14 letům vězení. Propuštěn byl na jaře 1968, v létě pak emigroval a usadil se v Německu. V roce 1928 zemřel v Ostravě hudební skladatel a dirigent Leoš Janáček, první čestný doktor Masarykovy univerzity. Celosvětově se prosadil operami, z níž nejhranější je její Pastorkyně, a také orchestrálně vokální dílo Glagolská mše, symfonie, ta rapsodie, Taras Bulba a komorní skladby, ty všechny získaly světové uznání. Dnešek také připomíná skladatele Ivo Pavlíka, zemřel 12. srpna v roce 2017, pocházel z Bílovce v Moravskoslezském kraji. V Brně vystudoval pedagogickou fakultu. Od 70. let působil s orchestrem Ivo Pavlíka svým vlastním a hvězdou jeho kapely a posléze i životní partnerkou se stala Věra Špinarová. Po rozpadu jejich manželství se pak vydal objevovat další talenty a svůj pracovní i osobní život posléze spojil se zpěvačkou Heidi Janku. Měl obrovský rozhled a také velké hudební znalosti. 33. narozeniny neslaví velká česká zpěvačka Eva Farná. Narodila se v Třinci a je mimořádná už tím, že má vlastně dvě paralelní popové kariéry, českou a polskou. V obou zemích dokázala zpívat pro velké publikum ve vlastním jazyce. Vyrůstala v polské rodině ve Ventryni na Těšínsku, chodila do polské školy a teprve později do gymnázie v Českém Těšíně. Hudebně začínala velmi mladá. V talentových soutěžích si ji všiml producent Lešek Vronka, který nastartoval její profesionální kariéru. Debutovala tehdy jako teenagerka písničkou Měl jsi mě vůbec rád a později si vyzkoušela i roli televizní porotkyně v československé Superstar, v polském X Faktoru a dokonce i v pořadu Idol. Krátce studovala práva ve Varšavě, ale kvůli hudbě studium nakonec opustila. Její manželem je hudebník Martin Chobot, který dříve působil také v její kapele a mají spolu dvě děti. 33-letá Eva Farná nebude chybět ani v našem repertoáru právě teď na vlnách Českého rozhlasu Brno. Pustíme si písničku, která se jmenuje Tělo. Eva Farná.

To byla ukázka z písničky Tělo od Evy Farné. No a teď už si pustíme písničku celou. Leporello, Eva Farná, dnes slaví 33. narozeniny. Všecko nejlepší.

0: Tak dáš mi.
1: Krištovy roky dnes slaví Eva Farná. Poslouchali jste ji v 5 hodin a 19 minut.
2: Počasí.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno máme pro vás předpověď počasí pro dnešek. Teploty na jihu Moravy dnes podstatně nižší ve srovnání se včerejškem, na některých místech i o 10 stupňů Celsia. Momentálně se pohybují v rozpětí od 11 do 15 stupňů. A předpověď počasí očekáváme dnes jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Slabý přes den mírný severovýchodní až východní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na dvojce a slunce teprve vyjde v 5 hodin a 40 minut. Zapadne ve 20 hodin a 18 minut. Dobré ráno.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5:23 a jsou tu další temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1923. Uvolněný vagón narazil zezadu do vlaku. V době vzniku této kapitoly temných letopisů je to tramvajová trať a ještě k tomu nefunkční. O její obnovení se mnoho let táhnou spory. V době události tu fungovala místní dráha spojující tehdy samostatnou obec Líšeň s Černovicemi na předměstí Brna. Železnice známá tím, jak po ní jezdili babky líšňačky na brněnská tržiště, dělníci i školáci. Začínala středa 7. listopadu 1923. Krátce po 7 hodině ráno vyjíždělo k Brnu celkem 9 vagónů s obvyklou ranní osádkou. Ve stejné době vedle Líšeňského nádraží měli zaměstnanci tamní cihelny skládat uhlí ze 2 vagónů. Rozhodli se je posunout dál a tak bez dohody s železničáři vozy odbrzdili. Jenže protože na místě koleje nevedly po rovině, jeden vagón se samovolně rozjel za osobním vlakem ke Stránské skále. Nebylo jak jej zastavit. Podle dobových zdrojů jel vlak rychlostí kolem 25 km za hodinu, vagón až 3x rychleji. Železničáři v osobním vlaku spozorovali, co se děje. 2 z nich vyskočili a začali na koleje házet kameny, aby vagón zastavili, vykolejili či aspoň zbrzdili. Strojvedoucí Jaroslav Chmelíček současně v oblouku pod Stránskou skálou přidal na rychlosti, aby náraz nebyl tak ničivý. Jenže těžký uhelný vagón oproti lehčím osobním působil jako beranidlo. Narazil do posledního služebního vagónu a rozsypal se. Trosky a tuny uhlí se valily do předchozích vozů, pod nimi zůstali lidé. 44-letá obchodnice Antonie Kalová byla mrtvá na místě. V nemocnici zemřel o rok starší kovář Jan Tioka. Třeba Lidové noviny uvádějí další 3 smrtelná zranění. Celkově zraněných byly 40, včetně 12-leté holčičky. Část z pasažérů dokonce odvezl blíže ke zdravotníkům improvizovaný sanitní vlak, protože lokomotiva zůstala provozuschopná a bylo jí možné s několika vagóny nouzově využít.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: To byl další díl našeho cyklu v pořadí 40. Najdete ji na našem webu nebo také v aplikaci Můj rozhlas. Premiéru další kapitoly letopisů nalistujeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase zítra touhle dobou. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli už také zprávy s Davidem Hasmanem.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Resort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíce jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě. Tématu se podrobněji budeme věnovat v ranním vysílání krátce před 9:30. Trolejbusová smyčka v Mikulčické ulici v Brně Slatině dostane novou podobu. Městská firma Brněnské komunikace na to vybrala firmu. Dělníci opraví silnici i přilehlé chodníky, vybudují nový přístřešek pro cestující i zázemí pro řidiče. Přímo na točně vzniknou také elektronické infopanely s odjezdy trolejbusů, ale i autobusů, které zastavují v blízké Hvězdoslavově ulici. Zbytky kamenných dělových koulí zřejmě z 15. století objevili archeologové na hradě Penštejn. Podle vedoucího výzkumu Miroslava Dejmala ze společnosti Archaia Brno může nález potvrdit obléhání hradu z roku 1424. Tehdy měli husitský Penštejn napadnout katolíci. Událost přitom historicky dlouho považovali za výmysl kronikáře. Dnes začíná platit první část nových pravidel pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice a hlavní tahy v regionu teď ráno průjezdné bez výrazných komplikací a hlášených nehod. Problémy nehlásí ani linky IDS Jihomoravského kraje. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Marie Rotrová, tady je středeční Český rozhlas Brno. Jsme rádi, že jste s námi. Hrad Hardek na rakouském břehu Dyje v Národním parku Podyjí je mimořádně otevřený. Několik let byl veřejnosti nepřístupný, jeho majitele ale loni začali pořádat hradní léto, při kterém areál vždy na několik dní otevřou. Letos akci zopakovali. Stačí jen vyjít z pěšky Stížova, přejít most přes řeku Dyji, na její rakouské straně si pak vyšlápnout do kopce.
1: Se skupinou přátel z nedalekého kempu se na Hardek vydala Lenka.
2: Já jsem to byla před 5 lety na kole. To jsme vlastně objížděli Podyjí, tak jsme si sem sjeli, ale právě přímo na hradě jsme nebyli, tak jsem ráda, že jsem se sem teď dostala.
1: U vstupní brány si lístky kupuje taky Josef s rodinou.
3: Tady syn má rád historické věci, tak jsme se sem vydali, se podívali, jak to tady vypadá, nasáli i jak to vypadá v tom Rakousku oproti České republice třeba.
1: Posledních několik let mohli lidé hrad Hardek tyčící se nad stejnojmenným městečkem obdivovat jen zvenčí. Celoroční turistický provoz se majitelům nevyplácel. Potom přišla pandemie covidu. Brány se veřejnosti opět otevřely loni na prvním ročníku hradního léta, kdy Hardek navštívilo 12 000 lidí. Vysvětluje majitel hradu Octavian Graf Pilatis z Tasselu na Daxberku.
4: Ze vstupného jsme zaplatili všechny provozní náklady, elektřinu, vodu. Opravili jsme i střechu nad strážním domkem, kde v létě s přítelkyní občas přebýváme. Prořezali jsme i stromy, které už byly nebezpečné. A taky keře, které byly opravdu všude.
1: Octavian Pilaty je potomkem rodu Kevin Hillerů, který hrad získal v roce 1730. Společně se jdeme podívat do rytířského sálu, tedy jedné z přístupných místností hradu.
4: Otevřená je i krčma o patro níž nebo sál předků s portréty, podobnými jako vidíme tady na stěnách. A ve východní věži, kam se teď půjdeme podívat, máme malou výstavu o filmech, které se tady natáčely.
1: Do malé místnosti ve věži jsme došli dřevěným spojovacím mostkem. Octavian Pilaty teď do ruky bere jeden z vystavených předmětů.
4: Na filmových klapkách máme vždy pár informací o filmu nebo seriálu a z druhé strany i fotky z natáčení. Východní věž jsme pro výstavu vybrali, protože právě tady natáčí drtivá většina filmařů. V českém seriálu Labyrint to byla pracovna vraha.
1: Naše prohlídka končí v kapli se skleněným průhledem do rodinné hrobky, kterou by Octavian Pilaty v budoucnu taky rád zpřístupnil. Hrad je otevřený každý den do 23. srpna, potom zase až za rok. Z hradu Hardek Šimon Franz, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Aktuální předpověď je tu přesně ve 6:15 na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teploty na jihu Moravy jsou dnes ve srovnání se včerejším ránem podstatně nižší. Momentálně se pohybují mezi 11 a 15 stupni Celsia. A jaké čekáme počasí? Dnes jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Slabý přes den mírný severovýchodní až východní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 40 minut, což je před 5 minutami, zapadne ve 20 hodin a 18 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval vám Pavel Novák, je 5 hodin a 48 minut, ve středu je s vámi Český rozhlas Brno. Milí posluchači, věděli jste, že měsíc není kulatý? Jeho tvar vám přesně popíše právě teď Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů. Měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: U Vnorov na Hodonínsku dnes stavitelé pomocí Velkého jeřábu položí obloukovou konstrukci. Internetový projekt s názvem Vlny veder nově mapuje i teplotní stres. Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro podzimní senátní a komunální volby. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. U Vnorov na Hodonínsku dnes usadí podpěrný ocelový oblouk nové lávky přes řeku Moravu. Ta po dokončení lépe napojí přístaviště Vnorovy a rozšíří cyklostezku Baťova kanálu. K montáži oblouku je potřeba velký jeřáb, který unese až 300 tun nákladu, vysvětluje Petr Hodonský ze stavební firmy.
2: Jednotlivé dílce mají hmotnost asi 13 tun. Autojeřáb bude mít vystrojené tříhradové rameno délky asi 50 metrů. My to máme uložené na takové ocelové podpěry. Na posvaření vlastně se tady to provizorní podepření uvolní a oblouk se stane samonosným.
0: Lávka má být hotová v březnu příštího roku. Vyjde na 51,5 milionu korun. 80% nákladů pokryje Evropská unie. Na webu Vlny veder, který spravuje Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, přibyl nový ukazatel. Funkce teplotního stresu ve vybraných městech předpovídá, jak moc bude v následujícím týdnu zatěžovaný lidský organismus. Zohledňuje nejenom maximální teplotu vzduchu, ale také vlhkost nebo rychlost větru. Web brněnských vědců vznikl minulý rok na za účelem sledování a předpovědi vln veder v Česku, vysvětluje koordinátor projektu Miroslav Trnka.
3: Je klíčové předcházet důsledkům, vyhýbat se té horké vlně a pokud mám prostě indikaci, že ta horká vlna přichází, tak můžu zorganizovat práci tak, abych se vyhnul, nejenom já, ale zejména moji podřízní, nepříjemným teplotám můžu reagovat v rámci rodiny a to všechno můžu s nás udělat, když to vím týden dopředu.
0: Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev potom budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se uchází o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Úřady potom následující den rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnutí. Dnes nastává zatmění slunce. U nás bude po 19. hodině pozorovatelné jako částečné. Stín měsíce se pohybuje okolo Evropy a v některých zemích lidé vidí úplné zatmění, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
4: V Grónsku, na Islandu a Španělsku. U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Vát bude slabý, přes den mírný severovýchodní až východní vítr, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Prahy na Brno kus za sjezdem na Humpolec se jede pomaleji mezi kilometry 95 a 96. Po nočních opravách vozovky je tam provoz vedený jedním pravým pruhem. Teď je opatrněji to omezení sklízejí. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači. 6 hodin a 4 minuty je čas, kdy jste si naladili Český rozhlas Brno. Je středa 12. srpna. Svátek slaví Kláry a dnešek je také Mezinárodním dnem mládeže. Ale možná nevíte, že 12. srpen je také Světový den slonů a navíc Národní den vinylových desek. Takže pokud ještě doma nějakou máte a máte i gramofon, tak neváhejte a pusťte si, udělejte si radost. Desky mají dnes svůj svátek. Jaké písničky pro vás chystáme? Po 6. hodině tu bude Jiří Štědroň s Belindou a přidáme také Katapulty někdy příště. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné ráno přejeme.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 12 minut. Od mávnutí praporku a úderu gongu přes 6 až ke 4 signálům. Taková byla cesta časového znamení. Rozhlasové tradice, které je letos právě 100 let. V pravidelných denních dobách ho Československý rozhlas začal vysílat 1. dubna 1926. Před zpravodajskými relacemi ho ve vysílání slýcháme dodnes.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Řídit si hodinky podle rozhlasu bývalo samozřejmostí nejen pro Hujera ve filmu Marečku, podejte mi pero. První časové znamení, které se dochovalo v archivu Českého rozhlasu, je z poloviny 30. let.
3: Byl takový dlouhý, táhlý tón, strašně dlouhý proti těm tečkám, které byly později a které jsou do dneška. Bylo takové dost, já bych řekl, skoro otravné.
2: Soudí archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Časové znamení se tehdy vysílalo pouze dvakrát denně, v poledne a potom ve 22 hodin.
3: To večerní, nebo respektive noční, mělo někdy takovou zvláštní produkci, by se dalo říct. Protože když přetahoval nějaký pořad, tak se klidně to časové znamení vnořilo do toho pořadu. Kromě hudebních pořadů. A v tom případě se vysílalo to časové znamení až ve 22.15, tehdy už se vysílaly zprávy ČTK, takže klidně to vrhli do těch zpráv ČTK.
2: Tak se dochoval například záznam zpráv z 22. září 1937.
4: V Praze dne 22. září 1937. Doktor Edvard Beneš.
2: Bylo to den po pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové.
2: Časovým znamením tehdy bývala frekvence komorního A, prý proto, aby si podle něj mohli i muzikanti ladit nástroje. Za války se časové znamení vysílalo každou čtvrt hodinu. V roce 1947 zaznělo poprvé moderní šestibodové časové znamení. To vydrželo nezměněné až do roku 1984.
5: Pak se vedly diskuse mezi posluchači, kdy je vlastně přesně ten časový údaj, kdy je ta celá, jestli je to na začátku toho, kdy z rozhlasu je slyšet časový signál, anebo až na konci, tak se to potom kodifikovalo a udělala se ta poslední tečka časového znamení delší a to je ten čas.
2: Připomíná moderátor radiožurnálu Jan Pokorný. 6 signálů zůstávalo ve vysílání až do roku 1999, kdy se původních 5 teček a jedna čárka zkrátili na 3 tečky a jednu čárku. A tak časové znamení znají posluchači z vysílání dodnes.
6: Dobré ráno v 7 hodin.
2: Dlouhá léta rozhlas využíval k určování přesného času hodiny v pražském Klementinu. Zpočátku se časové znamení ke studiím na Vinohradské přenášelo telefonem, připomněl v našem vysílání před časem Stanislav Hemer, který měl znamení v rozhlase na starost.
7: Přesný čas jsme odebírali z pražského Klementína a porovnávali s našimi hodinami. Tam byly staré hodiny ještě s kyvadlovým závažím a seřizovalo se to ještě pomocí závaží, který se přidávalo na kyvadlo, buď nalevo nebo napravo. Záleželo taky na vlhkosti, záleželo na počasí, takže tam se to závaží přidávalo, aby jsme dodrželi přesný čas.
2: Dnes se časové znamení řídí satelitem. Z budovy na Pražských Vinohradech odchází ve skutečnosti poslední dlouhý signál o vteřinu dřív, aby k posluchačům doputoval na mikrosekundu přesně. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, v 6 hodin 19 minut vám neseme aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se zatím od svého dna odlepují velmi nesměle. 10 stupňů je v tuto chvíli v Nemochovicích, to je nejnižší hodnota, a nejvyšší 14 stupňů Celsia v Brně, Tuřanech, v Lednici nebo také v Diákovicích. Předpověď pro dnešek, ta slibuje: očekáváme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Slabý přes den mírný severovýchodní až východní vítr. Pované rychlosti do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na dvojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 40 minut, zapadne ve 20 hodin a 18 minut. Dobré ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Čtvrtečním hostem 13. srpna bude archeolog Josef Jan Kovář a povídat si s ním budu o aktuálních výzkumech na hradě Veveří a na zřícenině hradu v Lelekovicích. Co za překvapení přinesla pečlivá práce archeologů, jak k nám historie promlouvá přes zbytky opevnění a co přineslo bádání v rozsaceli v Dolních Kounicích. Jaká je nabídka přednášek letošního ročníku archeologického léta na Moravě? O tom všem bude řeč, tohle si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Zpívala vám Věra Martinová, je 6:24, tady je Český rozhlas Brno. Na hradu ve Veří můžete už několik měsíců potkat archeology. Jejich průzkum je klíčovým podkladem pro chystanou celkovou obnovu jižní brány a přilehlé skleníkové terasy. Co archeologové vyčetli z jednotlivých stavebních vrstev, které doposud odkryli, dozvíte se v reportáži Jarky Vykoupilové a celou tuto reportáž si můžete poslechnout na našem webu brno.rozhlas.cz. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli také David Hasman s čerstvými zprávami.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Tišnově bude od dneška po rekonstrukci otevřené náměstí Míru. Jeho části opět oběma směry projedou auta i autobusy. V některých místech ale musí řidiči počítat se sníženou rychlostí. Dělníci rozšířili plochu kolem kašny a nainstalovali základy pódií pro pořádání akcí. Rekonstrukce stála 164 milionů korun a trvala 16 měsíců. Rychlíků železničního přejezdu v Rájci Jestřebí na Blanensku srazil včera odpoledne dva muže pohybující se v kolejišti. Jeden z nich střet nepřežil, druhý skončil v nemocnici se středně těžkým zraněním. Okolnosti neštěstí policie vyšetřuje, řekla to mluvčí policie Petra Hrůzová. Doprava na trati byla asi 2,5 hodiny přerušená. České dráhy v úseku zavedly náhradní autobusovou dopravu. Společnost vodovody a kanalizace Kroměříž začíná s opravou vodovodu v ulici Havlíčkova. Práce si vyžádají dopravní omezení, kdy se motoristé nedostanou z Havlíčkovy ulice na Albertovu a naopak. Uzavírka je plánovaná až do poloviny listopadu. Částečné zatmění slunce by nemělo způsobit žádné potíže se stabilitou elektrické rozvodné sítě ani funkčností fotovoltaik. Zatmění ale zřejmě dotkne výroby elektřiny ze solárních elektráren. Ta by se měla snížit, dopady by ale měly být minimální. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov sílí provoz. Mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu se řadí kamiony v pravém pruhu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Dnes nás čeká zatmění slunce a na to dnešní úplné zatmění jsou už nachystaní také brněnští vědci na Islandu a ve Španělsku. Zatímco u nás bude zatmění jen částečné, tam měsíc zakryje slunce na několik minut celé. Na 5 stanovištích mají připravené fotoaparáty, kamery, desítky objektivů i speciální filtry. No a získaná data jim pomáhají lépe pochopit, jak se slunce chová a z čeho se skládá.
1: Zvuk cikad na Islandu, dělaný gola klíčem.
2: Matematička Jana Hoderová z Fakulty strojního inženýrství VUT právě na Islandu pomáhá sestavovat speciální fotografickou techniku. Ta má zachytit úplné zatmění slunce.
1: Tak pojďme zkusit ovládání montáže AZEQ5. Zkus to otáčet.
2: Montáže budou stát na fjordu na západním pobřeží Islandu. Pečlivě je nastavuje výzkumník Pavel Štarha z VSI VUT.
3: Nastavíme časy, zkontrolujeme začátek expozičních vířů. Tak, no a teď můžeme udělat sérii všech fotoaparátů.
2: Zatímco v Česku bude slunce ještě před zatměním usilovně hřát, vědci mají na Islandu pouze 9 stupňů, déšť i vítr. Právě počasí je největší neznámou, říká vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
4: Island, to je takové místo, kde se mění počasí velice rychle, obecně tam počasí špatné, takže je to velká sázka do loterie.
2: Islandský tým zatím řeší hlavně počasí. Ve Španělsku mají vědci zase jiné starosti. Doplňuje vedoucí fotoklubu Technika z VSI Václav Široký.
5: Nacházíme se na úpatí hory Pico Trigáza. Jsme tady v opuštěné chatě.
2: Obloha se jeden večer začala zatahovat, ale ne kvůli mrakům.
5: Myslím jsme, že to je oblačnost. My jsme udělali si průzkum odpoledne na vrchol té hory, tak jsme viděli, že je tady v blízkosti požár, právě jako směrem na západ, kde bude i to zatmění.
2: Kouř se naštěstí rozplynul a španělští hasiči požár dostali pod kontrolu. Podmínky se tak znovu zlepšily, potvrzuje Miloslav Druckmiller.
4: Zatím to vypadá velice dobře, pokud by to počasí vydrželo tak, jak je dneska a ten dým se rozplynul, tak to vypadá téměř ideálně.
2: Ideální by pro vědce bylo, kdyby dobré podmínky vydržely na všech 5 stanovištích.
4: Máme na všech těch pozorovacích místech speciální filtry, které umožňují pozorovat, jaká je teplota ve sluneční koroně v různých místech a tak dále. To je takové unikátní zařízení, které nikdo jiný na světě nemá, jenom ten náš tým.
2: Zatímco vědci budou na Islandu a ve Španělsku sledovat úplné zatmění, z Česka uvidíme jen jeho částečnou fázi. Slunce bude zakryté přibližně z 85%. Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 46 minut pro vás máme aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy jsou dnes nižší ve srovnání se včerejškem, ráno je chladnější, pohybují se mezi 10 a 14 stupni Celsia. V centru Brna je 14 stupňů. Jak dnes bude? Očekáváme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Slabý přes den mírný severovýchodní až východní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 40 minut, zapadne ve 20 hodin a 18 minut. Dobré ráno.

0: I lesní pedagožka Petra Packová. Nadechněte se s námi vůně lesa už v pondělí 17. srpna mezi 10. a 12. hodinou, kdy se mimořádně díky našemu dobrému dopoledni otevřou brány Arboreta ve Křtinách. Na setkání na čerstvém vzduchu se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Martin Maxa vám zpíval v 6 hodin a 52 minut a je tady další porce letního servisu. Pilová sezona pokračuje a tak v parném létě se vyplatí hlídat si alergeny. Podle nejnovější pilové předpovědi zůstává nejvýznamnějšími alergeny zrna peliňku, jehož sezóna i přes současná vedra vrcholí. Oproti předchozím rokům je však i kvůli počasí spalujícímu rostliny relativně slabá. Alergologové už hlásí i zrna ambrozie, objevuje se pil merlíkovitých, jitrocele, kopřivy, chmele a kukuřice. Zatímco trávy kvetou jen velmi omezeně, stále se objevují plísně a v nejbližším období zůstane dominantním peliňek. Až do září se pak alergici musí připravit na přibývání ambrozie.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Provozování nelegálních domovů pro seniory by v budoucnu mohlo být trestné. V Hustopečích vznikla z participativního rozpočtu FIT stezka kolem rybníka. Sucho v Česku se dál prohlubuje. Tento rok zatím spadlo nejméně srážek od roku 1961. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Resort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíce jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
3: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
4: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
3: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
5: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
3: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: V Hustopečích vznikla nová FIT stezka u předního rybníka. Na 8 stanovištích jsou například hrazdy, posilovací lavice nebo balanční lávka ke cvičení doplněné QR kódy s instruktážními videi. Vybudování stezky stálo město necelých 520 tisíc korun. FIT stezka je jedním ze 4 letošních projektů, které si lidé vybrali v participativním rozpočtu města. Upřesňuje místo starosta Hustopečí ze strany zelených Bořivoj Švásta.
6: Dvě záležitosti už jsou hotové, toto je třetí a čtvrtá záležitost. Jsme zjistili, že tam trošku narážíme na územní plán a budeme muset změnit územní plán, abychom mohli realizovat ten čtvrtý projekt. To byla galerie, která měla vzniknout v blízkosti obchodního střediska a tam jsme právě narazili na ten územní plán.
1: Půdní sucho se v Česku zhoršuje. Letošní rok patří k těm nejsušším od roku 1961. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Od začátku roku zatím spadl nejméně srážek za posledních 65 let. Oproti loňsku zatím stanice zaznamenaly zhruba o šestinu méně srážek než za stejné období loni. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší půdní sucho na 85% Česka. Suché a horké počasí nepřeje ani růstu hub. Podle České mykologické společnosti houby nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Na zlínském zimním stadionu pokračují během léta opravy a údržba. Novou výmalbu dostali chodby, pracovníci obnovili také nátěry podlah a upravili stěnu u vstupu do arény naproti fanouškovské zóně. Práce budou pokračovat i v dalších částech stadionu tak, aby byl připravený na začátek nové hokejové sezony.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Vát bude slabý, přes den mírný severovýchodní až východní vítr. Biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov před zúžením u D2 vzniká kolona od sjezdu k výstavišti z kilometru 190. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači. 7 hodin a 5 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Je středa 12. srpna a po 7. hodině na vás bude růžovou pentlí mávat Jaroslav Vikrent. Po schodoch si pak zaběháme s banketem a soutěž, jak se u nás mluví, už je pro vás připravena i v tuto chvíli. Dnešní soutěžní slovo bude ze Slovácka. Pro výherce dnes máme knihu 77 typů pro zdravá střeva, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. 726465200, linka sem k nám do studia, kde můžete zavolat a buď správně odpovědět, anebo vybrat některou z našich variant. I ty jsou připraveny pro dnešní soutěžní výraz. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme vám krásnou středu, ať už tuto chvíli stáváte, snídáte, anebo si jen takhle nošíte. Hezké ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Kapela Banket s Richardem Millerem, je 7 hodin a 10 minut, tady je Český rozhlas Brno. Ti, kteří čekají na soutěž, jak se u nás mluví, se právě dočkali. Soutěžní slovo dnes opět pochází ze Slovácka a tam vás někdo ještě dnes možná může požádat, abyste mu v kuchyni podali kakoč. Tak co asi z kredence vytáhnete, když po vás chce někdo kakoč? To jsem tedy zvědav dnes. 726465200. Linka sem k nám do studia. Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, zdravím. Maruška z Vyškova.
0: Maruško, krásné ráno přeju do Vyškova, vítejte. Dnešní Děkuji. Soutěžní slovo je kakoč. Zajímavé. Znáte?
1: Vůbec.
0: Netušíte, že? Já taky ne.
1: No,
0: tak souvisí to nějak s kuchyní. Prý, když řeknete, aby vám někdo v kuchyni podal kakoč, tak co mu podáte? Máme pro vás tři varianty. Za A je to velký hrnek, za B je to vál na těsto a za C je to sítko na čaj. Takže co z toho bude podle vás kakoč? Velký hrnek Ačko, vál na těsto Bčko nebo sítko na čaj Cčko? Co myslíte?
1: Je to typ A.
0: Typujete Ačko, jenom tak prostě od pasu si typnete tak, Ačko. No. Dobře. Dobře děláte. Výborný tip. Trefila jste to, představte si to. Já si myslím, že to bude vál na těsto a je to hrnek, perfektní. Gratuluju vám. No skvělé. Byl to jenom váš tip, teda nespomněla jste si na žádnou souvislost. Jenom tip. Dneska máte šťastnou ruku, gratuluju, tak počkejte si. Domluvíme se na předání ceny. Mějte se moc hezky a krásné ráno do Vyškova. Naslyšenou.
1: Naslyšenou,
0: 7 hodin na 12 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Soutěž, jak se u nás mluví, to bude opět zítra krátce po 7 hodině. No a teď už počasí po písničce o San Francisku. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Ze San Franciska míříme přímo sem do Brna. Předpověď počasí pro Brno nám dnes slibuje skoro jasno až polojasno. Teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni Celsia. Slabý přes den mírný severovýchodní až východní vítr pované rychlosti do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou velmi dobré. Bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 40 minut, zapadne ve 20 hodin a 18 minut. A co se týká teplot na jihu Moravy, tak ty se aktuálně pohybují v rozpětí mezi 12 a 15 stupni Celsia. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobrou chuť ke snídani a krásné ráno vám všem.
2: Terapeutka Taťána Horká bude hostem poradny pro zdraví ve středu 12. srpna. Povídat si budeme o dovolené a odpočinku, co by prevenci vyhoření, a zaměříme se třeba na to, proč jsme unavení, i když máme dovolenou. Našeho hosta se zeptám i na to, co je skutečný odpočinek a co jen změna činnosti. A proč prostě někdy neumíme takzvaně vypnout a jen relaxovat. Prostor bude i na vaše posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 22 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Slavného Antonia Vivaldi čtveroroční období patří k nejpůsobivějším hudebním obrazům přírody v dějinách hudby. V interpretaci Lucie Sedlákové-Hůlové a souboru Praga Camerata zazní toto ikonické dílo v prostoru Mikulovského kostela svatého Václava právě dnes od 19 hodin. Koncert se koná v rámci cyklu Klášterní hudební slavnosti, který láká na koncerty hlavně v sakrálních stavbách nebo v místech, která jsou církevními institucemi historicky nějakým způsobem spojena. Od 12. července do 23. srpna vždy ve středu a v neděli se na zámku Uherčice na Znojemsku konají speciální dětské prohlídky. Malí návštěvníci už od 4 let se na nich vydají na dobrodružnou cestu zámkem v doprovodu dvorní dámy nebo zámecké hospodyně. Během prohlídky čekají zábavné úkoly a výzvy, při kterých si vyzkouší šikovnost i důvtip. Prohlídky začínají vždy v 10, v 11.30, ve 13.30 a v 15 hodin a představují hravou formu, jak dětem přiblížit život na šlechtickém sídle. Vstupenky je doporučeno zakoupit předem online. A dnes a zítra se konají také večerní prohlídky zříceniny Zornštejn, která se nachází na Znojemsku. Jsou kostýmované, inspirované zornštejnskými pověstmi. Po oba dva dny začínají ve 20.30. Další z tohoto cyklu prohlídek bude ještě 28. srpna. Čas bude opět stejný, tedy ve 20 hodin a 30 minut. Zprávy s Davidem Hasmanem jsou pro vás připraveny už za 6 minut.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: U Vnorov na Hodonínsku dnes usadí podpěrný ocelový oblouk nové lávky přes řeku Moravu. Ta po dokončení lépe napojí přístaviště v Norově a rozšíří cyklostezku u Baťova kanálu. K montáži oblouku je potřeba velký jeřáb, který unese až 300 tun nákladu. Lávka má být hotová v březnu příštího roku. Vyjde na 51,5 milionu korun. 80% nákladů pokryje Evropská unie. Trolejbusová smyčka v Mikulčice jaké ulici v Brně Slatině dostane novou podobu. Městská firma Brněnské komunikace na to vybrala firmu. Dělníci opraví silnici i přilehlé chodníky. Vybudují nový přístřešek pro cestující i zázemí pro řidiče. Přímo na točně vzniknou také elektronické infopanely s odjezdy trolejbusů, ale i autobusů, které zastavují v blízké Hvězdoslavově ulici. Dnes se začíná platit první část nových pravidel pro obaly. Vychází z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít zapsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. Rakouský hrad Hardek u hranic s Českem se na 2 týdny otevřel veřejnosti. Druhý ročník akce Hradní léto můžou lidé navštívit do 23. srpna. Uvidí jindy nepřístupné interiéry hradu, včetně rytířského sálu, krčmy nebo kaple. Hrad se po několikaleté pauze poprvé otevřel loni. Tehdy ho za 2 týdny navštívilo asi 12 tisíc lidí. Tématu se budeme podrobněji věnovat už krátce po zprávách. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy u se kolony dojíždí za Popůvkami kolem kilometru 185. Osobním autem do omezení u D2 je to asi na 20 minut, kamionem v pravém pruhu déle. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: země.
1: Ve středu 12. srpna posloucháte Český rozhlas Brno. Hrad Hardek na rakouském břehu Dyje v Národním parku Podyjí je mimořádně otevřený. Několik let byl veřejnosti nepřístupný, jeho majitelé ale loni začali pořádat hradní léto, při kterém areál vždy na několik dní otevřou. Letos akci zopakovali. Stačí jen vyjít pěšky z Čížova, přejít most přes řeku Dyji, na její rakouské straně si pak vyšlápnout do kopce.
2: Se skupinou přátel z nedalekého kempu se na Hardek vydala Lenka.
3: Já jsem to byla před 5 lety na kole. To jsme vlastně objížděli Podyjí, tak jsme si sem sjeli, ale právě přímo na hradě jsme nebyli, tak jsem ráda, že jsem se sem teď dostala.
2: U vstupní brány si lístky kupuje taky Josef s rodinou.
4: Tady syn má rád historické věci, tak jsme se sem vydali, že podívali, jak to tady vypadá, nasáli i jak to vypadá v tom Rakousku oproti České republice třeba.
2: Posledních několik let mohli lidé hrad Hardek tyčící se nad stejnojmenným městečkem obdivovat jen zvenčí. Celoroční turistický provoz se majitelům nevyplácel. Potom přišla pandemie covidu. Brány se veřejnosti opět otevřely loni na prvním ročníku hradního léta, kdy Hardek navštívilo 12 000 lidí. Vysvětluje majitel hradu Octavian Graf Pilaty z Tasselu na Daxberku.
5: Ze vstupného jsme zaplatili všechny provozní náklady, elektřinu, vodu. Opravili jsme i střechu nad strážním domkem, kde v létě s přítelkyní občas přebýváme. Prořezali jsme i stromy, které už byly nebezpečné. A taky keřek, které byly opravdu všude.
2: Octavian Pilaty je potomkem rodu Kevenhillerů, který hrad získal v roce 1730. Společně se jdeme podívat do rytířského sálu, tedy jedné z přístupných místností hradu.
5: Otevřená je i krčma o patro níž nebo sál předků s portréty, podobnými jako vidíme tady na stěnách. A ve východní věži, kam se teď půjdeme podívat, máme malou výstavu o filmech, které se tady natáčely.
2: Do malé místnosti ve věži jsme došli dřevěným spojovacím mostkem. Octavian Pilaty teď do ruky bere jeden z vystavených předmětů.
5: Na filmových klapkách máme vždy pár informací o filmu nebo seriálu a z druhé strany i fotky z natáčení. Východní věž jsme pro výstavu vybrali, protože právě tady natáčí drtivá většina filmařů. V českém seriálu Labyrint to byla pracovna vraha.
2: Naše prohlídka končí v kapli se skleněným průhledem do rodinné hrobky, kterou by Octavian Pilaty v budoucnu taky rád zpřístupnil. Hrad je otevřený každý den do 23. srpna, potom zase až za rok. Z hradu Hardek Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Gumbay Dance Band, tak se jmenovala tahle kapela s německými kořeny a v podstatě za celou svoji kariéru měli dva velké hity, Eldorado a pak ještě Son of Jamaica. A Eldorado do svého repertoáru svého času převzal i Valdemar Matuška. Je přesně 7:45 a minuta k tomu máme pro vás předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Tady je středeční Český rozhlas Brno. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 12 a 16 stupni Celsia a předpověď pro dnešek ta dnes slibuje jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Slabý přes den mírný severovýchodní až východní vítr povane rychlosti do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou velmi dobré. Bio je na dvojce. A slunce, které vyšlo v 5 hodin a 40 minut, zapadne ve 20 hodin a 18 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Ti plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo, to byli prostě sprostí zločinci. A tady tenhle ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhoru, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 51 minut. Lidé v Česku dnes večer zažijí a spatří, jak vypadá částečné zatmění slunce. Naposledy v takovém měřítku je měsíc téměř celé zakryl v roce 1999. Ze slunečního disku zbyde malý srpek, který svým tvarem připomene vykousnutý měsíc. Jak a kdy a kde zatmění pozorovat, to už nám prozradí redaktorka Andrea Němcová, která je se mnou ve studiu. Andreo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Odkud bude možné zatmění pozorovat?
1: V Česku lidé uvidí částečné zatmění, tedy že slunce bude schované za měsícem ze zhruba 90%, což je nejvíce od roku 1999. Za úplným zatměním bychom se museli vydat do takzvaného pásu totality, který prochází přes Grónsko, Island a Španělsko, kam se ovšem vyjeli například vědci z Vysokého učení technického v Brně podívat. Nicméně u nás bude zatmění také možné pozorovat, a to nejlépe z nějakého vyvýšeného místa s volným výhledem směrem na západ. Slunce se totiž při maximální fázi zatmění bude nacházet těsně nad horizontem a proto bude jev jen velmi krátký.
0: V kolik hodin začne zatmění a kde ho tedy pozorovat?
1: Slunce se za měsíc začne schovávat 20 minut po 19. hodině. V tu dobu začne i společné pozorování tohoto úkazu třeba ve Ždánicích u Kyjova, popisuje ředitel tamní hvězdárny Karel Trutnovský.
2: Měsíc bude postupně vykusovat větší a větší kus toho sluníčka a kolem 20. hodiny potom to sluníčko zapadne a bude mít tvar takové žraločí ploutve. Na rozhraní mezi měsícem a sluncem v dalekohledu budete moct vidět třeba hrbolatost měsíčního povrchu, hory z boku, a od 21. hodin potom plánujeme pozorování Perzeid.
1: Celé zatmění budou návštěvníci ve Ždánicích sledovat dalekohledem se slunečním filtrem, nebo si mohou vypůjčit ochranné brýle. A také v Ořechově u Brna mají na večer připravený program. Stačí si na společné pozorování v lokalitě

0: je u křížku přinést karimatku a ochranné brýle. Noční oblohu tam budou pozorovat stejně jako ve Ždánicích až do noci kvůli ještě jednomu astronomickému jevu, meteorickému roji Perseid. Nejvíce padajících hvězd má být ke spatření mezi půlnocí a čtvrtou hodinou raní. V Brně mají lidé podle hvězdářů vyrazit za zatměním třeba na Bílou horu, na Hády nebo na hrad Špilberg, protože z hvězdárny na Kraví hoře nebude jev dobře viditelný.
1: Andreo, zmínili jsme ochranné brýle. Jsou potřeba nějaké speciální nebo stačí běžné sluneční?
0: Mohlo by se zdát, že sluneční brýle nás chrání dostatečně, ale při přímém pohledu do slunce zdaleka nestačí. Lidé můžou podle Karla Trutnovského ze Ždánické hvězdárny použít třeba svářečské brýle nebo svářečské sklo. Nejlepší variantou je ale pořídit si speciální ochranné brýle s certifikací, které mají 10 000krát tmavější filtr než sluneční brýle a propouštějí tak jen zlomek viditelného světla. Brýle zájemci seženou na poslední chvíli třeba na hvězdárně a planetáriu v Brně. Chodit tam ale nemají, mají jenom pro brýle, ne za zážitkem, protože, jak už jsme řekli, lidé tam nic neuvidí. Ve výhledu směrem na západ překáží vzrostlé stromy a budovy. Na Kraví hoře se ale nevzdali úplně. Lidem nabídnou přímý přenos s komentářem z horkovzdušného balónu, který nad hvězdárnou vystoupá. Přenos začne o 6:30 a lidé ho budou moci sledovat na YouTube kanálu Hvězdárny. Připomenu, že dnešní zatmění je vzácný úkaz. Další taková příležitost se lidem ve střední Evropě naskytne až v roce 2075.
1: O tom, jak bude vypadat dnešní zatmění slunce, jak se správně chránit, nás informovala redaktorka Andrea Němcová. Andrejo, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
0: Vámi posluchačům naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník a ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Dělníci začali v brněnské vozovně ve Slatině s montáží nové haly. Ústavní soud rozhodne o další stížnosti aktéra bitcoinové kauzy Tomáše Jiříkovského kvůli vazbě. Na Vysočině začala sklizeň melounů. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Modernizace vozovny v brněnské Slatině pokročila do další fáze. Skončily výkopy a demolice původních domů. Dělníci teď ze skoro 2500 dílů montují konstrukci nové trolejbusové haly. Jak bude nová podoba vozovny vypadat, popisuje mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.
4: Nový areál ve výsledku nabídne dvoupodlažní parkovací objekt pro autobusy a trolejbusy, také halu denní údržby, novou myčku, zázemí pro zaměstnance i také modernější dopravní napojení. Ta kapacita pro odstavení trolejbusů vzroste z dnešních 43 na přibližně 75 vozidel.
2: Celá modernizace vozovny stojí přes miliardu korun. Dokončení je v plánu na polovinu roku 2028. Ústavní soud vyhlásí rozhodnutí o další stížnosti Tomáše Jiříkovského, obžalovaného v bitcoinové kauze. Celkově jich podal 6 a v jednom případě už mu soud vyhověl. Nic to ale nezměnilo. Jiříkovský zůstal ve vazbě, kde je od loňského srpna. Tentokrát ve stížnosti upozorňuje na to, že během jednoho z vazebních řízení neměl možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Jiříkovský je obviněný mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti a hrozí mu až 30 let vězení. Od Jiříkovského přijal bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun pro stát bývalý ministr spravedlnosti z ODS Pavel Blažek. V kauze čelí obžalobě kromě Jiříkovského a Blažka další dva lidé. Demoliční práce na vyhořelé 34. budově v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně pokračují 7. dnem. Pracovníci postupují od horních pater. Včera zbourali jednu z výtahových šachet a dnes se zaměří na rozebírání jihovýchodní části poslední stojící stěny. Při bourání dál využívají 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Celé torzo by měli odstranit nejpozději do začátku září. Příčinu červencového požáru dál zjišťují kriminalisté společně s vyšetřovateli hasičů. Melounům se daří i v podmínkách Vysočiny. Pěstování této plodiny se aktuálně v regionu věnuje několik firem. U Olešné na Pelhřimovsku už dokonce sklidili první kusy. Podle farmářky Gabriely Pechové musí ale kvůli klimatickým podmínkám a nadmořské výšce o plodiny více pečovat.
5: Je to asi náročnější na tu péči. My od jara to máme pod plachtu, máme na tom netkanou textílii, která tomu dělá trošku lepší podmínky, protože tady ty mrazíky opravdu jsou ještě třeba začátkem toho května. Opravdu ta Vysočina je někdy strašně zlá.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Vát bude slabý, přes den mírný severovýchodní až východní vítr, biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 před Brnem z Prahy velmi silný provoz od exitu 182 Popůvky do omezení u D2. Osobním autem je to na 25 minut, pro kamiony mnohem déle. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači. 8 hodin a 4 minuty je čas, kdy jste si naladili Český rozhlas Brno. Dnes je středa 12. srpna a svůj svátek dnes slaví Klára, což je jméno pocházející z latinského clarus, Klara, tedy jasná, světlá, zářivá. Zajímavé také je, že občanský a dnešní katolický kalendář se tu rozchází. Svatá Klára z Assisi má v současném římskokatolickém kalendáři památku už 11. srpna. No a Klára je stále velmi oblíbené jméno, je jich u nás zhruba 40 tisíc, mezi nimi třeba i herečka Klára Isová. Takže všem Klárám přejeme všechno nejlepší, posíláme písničku Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna Já půjdu tam a ty tam. A to je také současně narozeninovým dárkem pro všechny dnešní narozeninové oslavence, mezi které patří třeba i Eva Farná, která dnes slaví Kristovy roky 33. Kromě Heleny Vondráčkové uslyšíte ještě Čechomor s kapelou, ne s kapelou, ale s písničkou Hruška, a pak už přijde na řadu počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 12 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Petr Minster. Petře, vítejte, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je to dnešní? Přijde mi pocitově studenější než včerejší.
2: Ano, ty teploty na některých místech klesaly pod 10 stupňů, nejníže právě v Boskovické Brázdě stanice Jevíčko, i když je kousek za hranicemi Jihomoravského kraje, tak mělo 7,5, pod 10 se dostaly třeba Pohořelice, Nemochovice, nebo taky ve vyšších polohách potom na Drahanské vrchovině, jinak větší města spíše kolem 12-13 stupňů, teď už ty teploty jsou mezi 15 a 18 stupni, vítr pofukuje takový příjemný, chladnější od severu, severovýchodu, sice slabý, no a na obloze nemáme ani mráček.
1: Jaké počasí přinese 12. srpen, jak dnes bude?
2: Oblačnost nebude a v podstatě větší oblačnost neuvidíme až do neděle, protože bude všechny ty následující dny jasno, nebo převážně jasno a ty teploty budou postupně růst. V maximech dnes očekáváme 26 až 29 stupňů, o malinko chladněji místy na severu kraje, jinak ten vítr bude ještě dnes a zítra právě takový příjemnější, chladnější, severovýchodní až východní, ale stále jenom slabý nebo mírný. No a oteplovat se nám začne stupínek po stupínku právě až do toho víkendu. Zítra už by to mohla být i nějaká ta tropická hodnota na jihu kraje 27 až 30 stupňů. A když budu pokračovat v těch maximech, tak v pátek už do 32 stupňů, to znamená opět ta jižní polovina Jihomoravského kraje bude mít i tropické maximum. A potom ten větší skok nás čeká na sobotu a na neděli, kdy už to budou zase ty dny, kdy už se nedá v podstatě venku a už vůbec ne na slunci vydržet.
1: Moc krát díky. Poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 12. srpen.
2: Tak dnes jsme tedy tím pádem docela vzdáleni od rekordu, protože Strážnice naměřila v roce 2015 37 stupňů a 7 desetin. Jenom o 3 desetinky méně ve stejném roce Brod nad Dyjí a Pohořelice. Naopak minimum 2,8 v Boskovicích, to naměřili v roce 1965.
1: Říká meteorolog Petr Minster. Petře, moc krát díky, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den naslyšenou.
1: Děkujeme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Čtvrtečním hostem 13. srpna bude archeolog Josef Jan Kovář a povídat si s ním budu o aktuálních výzkumech na hradě Veveří a na zřícenině hradu v Lelekovicích. Co za překvapení přinesla pečlivá práce archeologů, jak k nám historie promlouvá přes zbytky opevnění a co přineslo bádání v Rosaceli v Dolních Kounicích. Jaká je nabídka přednášek letošního ročníku archeologického léta na Moravě? O tom všem bude řeč, tohle si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 22 minut. Provozovatelé domovů pro seniory bez platné registrace nejspíš budou riskovat v budoucnu vězení. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce prosadit, aby se takové působení stalo trestným činem. Zatím je podobná činnost jen přestupek. Asociace poskytovatelů sociálních služeb zase řeší možnost, jak zmírnit pravidla registrace. Do takových dvou zařízení na Slovácku se pod falešnou identitou vydala reportérka Alena Hesová. Tvrdila, že hledá místo pro svou babičku.
2: Pokud byste měli zájem, klidně mi do SMSky napište jméno, příjmení, kolik má let babička a nějaký takový ten fyzický, psychický stav.
3: Takhle vypadá podání žádosti do domova v Ratíškovicích. Přestože mají plno, jedna ze zaměstnankyň mě nakonec provede.
4: Jednička, čtyřlůžkový pokoj, jestli se chcete podívat.
3: Zajímá mě, jak je to s měsíčními poplatky.
4: 18 000 nájem. A pak na krajinu a přispěvek na péči, jakože to, a to má každý kůže různě.
5: Zdravotní sestřička na sem dojíždí, takže pochystá léky, všechno, když je co, co bude třeba injekce píchnout nebo...
6: Nějaký doktor třeba na ně jezdí, anebo každý má svého obvodního doktora?
5: Každý má svého obvodního.
3: V registrovaných zařízeních obvykle bývají zdravotní sestry zaměstnané a jeden nasmluvaný lékař ke klientům pravidelně dojíždí. Pokud jde o prostředí, je tu čisto, jídlo vaří sám pan šéf. A tak se přesouvám do dalšího takového nelegálního domova, do Rohatce. Dovnitř mě ale vůbec nepustí.
7: Dobrý den. Promiňte, já se chci jenom zeptat, já jsem vás našla na webu, jestli máte nějaký volný místa.
8: To je máme plné, myslím, že kvůli návrhu je volné, ale to jsou úplně ležáci.
9: No, to ne, to ne.
3: Ležák znamená příspěvky až 27 tisíc korun měsíčně. Další nelegální domov je v Mutěnicích. Z kontrol kanceláře ombudsmanky vyplynulo, že tam personál dával klientům léky na uklidnění bez předpisu. Provozovatel Pavel Nynička chyby odmítá a tvrdí, že zařízení v rodinných domech registraci vůbec nepotřebují.
10: Substituje se tak nedostatek míst pro seniory. Takže oni by měli být rádi, že vůbec někdo rodinný dům nabídne pro ubytování a pro tu službu, než aby ti seniori zůstali v zanedbaném stavu doma.
3: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký nevylučuje zmírnění pravidel pro registraci.
11: To, co by šlo změnit a o čem jednáme, je, že by třeba menší služby neměly mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů, protože to je prostě rodinný dům, kde bydlí třeba 4, 5, 6, 7, 10 seniorů.
3: Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková připomíná dřívější legislativní změny, které byly namířené proti nelegálním domovům.
12: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
3: Provozovatelé domovů bez registrace můžou dostat pokutu maximálně 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: V Tišnově bude od dneška po rekonstrukci otevřené náměstí Míru. Jeho části opět oběma směry projedou auta i autobusy. V některých místech ale musí řidiči počítat se sníženou rychlostí. Dělníci rozšířili plochu kolem kašny a nainstalovali základy pódií pro pořádání akcí. Rekonstrukce stála 164 milionů korun a trvala 16 měsíců. V Hustopečích vznikla nová fitstezka u předního rybníka. Na 8 stanovištích jsou například hrazdy, posilovací lavice nebo balanční lávka ke cvičení, doplněné QR kódy s instruktážními videi. Vybudování stezky stálo město necelých 520 tisíc korun. Fitstezka je jedním ze 4 letošních projektů, které si lidé vybrali v participativním rozpočtu města. Zbytky kamenných dělových koulí zřejmě z 15. století objevili archeologové na hradě Pernštejn. Podle vedoucího výzkumu Miroslava Dejmala ze společnosti Archaia Brno může nález potvrdit obléhání hradu z roku 1424. Tehdy měli husitský Pernštejn napadnout katolíci. Událost přitom historici dlouho považovali za výmysl kronikáře. Částečné zatmění slunce by nemělo způsobit žádné potíže se stabilitou elektrické rozvodné sítě ani funkčností fotovoltaik. Zatmění se ale zřejmě dotkne výroby elektřiny ze solárních elektráren. Ta by se měla snížit, dopady by ale měly být minimální. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů, biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy od exitu 182 popůvky se tvoří kolona. Různě pomalu do omezení u D2 to trvá osobním autem až půl hodiny. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď se podíváme na důležité dopravní stavby na jihu Moravy. Podrobnosti nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Na silnici první třídy číslo 43 připravujeme zahájení dvou významných staveb. Jde o přeložku silnice 1/43 u Černé hory a o výstavbu stoupacího pruhu v Závisti. Na obě akce už máme podepsané smlouvy se zhotovitelem. Stavbu přeložky silnice 1/43 u Černé hory zahájíme už v polovině září a její cena vyjde na 250 milionů korun. Stavba stoupacího pruhu v Závisti dosáhne téměř 144 milionů korun. Přesný termín jejího zahájení i harmonogram prací upřesníme po projednání se zhotovitelem.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut, tak se nám to hezky sešlo. O norském dřevě zpívala kapela Beatles a v podstatě na téma dřevo bude řeč i v dalších minutách. Tento týden totiž začalo rozhodování o tom, který z tuzemských stromů roku obdrží titul Strom čtvrtstoletí. Hlasující vyberou v anketě ten, který si podle nich ocenění zaslouží. O hlasy bojuje 13 adeptů a Jižní Morava má silné zastoupení, ať už je to pernštejnský Tys u hradu Pernštejna, opatovická borovice ve Velkých Opatovicích a vlastně i chudobínská borovice nad Vírskou přehradou. Po telefonu teď zdravím koordinátorku ankety Kateřinu Bolečkovou z nadace Partnerství. Kateřino, dobré ráno, vítejte.
1: Dobré ráno.
0: Když se dívám na mapu finalistů, velká část z nich je na Vysočině, ať už v kterémkoliv z krajů, které se v tomto pohoří setkávají. Je to náhoda?
1: Náhoda to do velké míry možná trošku je, ale ráda bych přiblížila, že vlastně ti letošní soutěžící jsou stromy, které v historii ankety už zvítězily. Je pravda, že ten Pardubický kraj byl v posledních letech jeden z těch velmi aktivních, ze kterého nám přicházela spoustu nominací a v posledních letech se jim dařilo i anketu vyhrát. A z toho důvodu se hlasování letos vlastně účastní 4 stromy z Pardubického kraje a také 2 stromy z Vysočiny, a to včetně slavné chudobínské borovice uprostřed Vírské přehrady, která je také vlastně prvním českým stromem, který v historii získal i titul Evropský strom roku.
0: Teď praktická otázka, dokdy mohou lidé hlasovat a jak to hlasování vlastně vypadá?
1: Tak to hlasování probíhá celé online na našem webu www.stromroku.cz a je velmi jednoduché. Na seznamu finalistů je potřeba u stromu, který chceme podpořit, kliknout na tlačítko hlasovat, vyplnit e-mail a svůj hlas následně v mailu potvrdit, aby byl platný. Hlasovat je možné jednou od tohoto týdne do 28. září a poté od 29. září do 5. října bude probíhat takzvané tajné superfinále, do kterého postoupí 5 nejlepších stromů a pro ty bude možné opět ještě jednou hlasovat.
0: Čeká ten vítězný strom nějaká odměna, nějaké překvapení?
1: Vítězný strom na tom prvním místě získá odborné arboristické ošetření na míru. No a také stromy na druhém a třetím místě nepřijdou zkrátka a obdrží speciální ošetření metodou kořenové injektáže. No a to, kdo bude vítězem, vyhlásíme slavnostně na Den stromů 20. října v Brně na Hvězdárně a Planetáriu.
0: A na závěr dovolte mi ještě soukromou otázku. Vy už máte svého favorita?
1: Pro mě to je velmi těžké takhle vyhodnotit, který z nich je nejlepší, protože my všech těch 13 stromů jsme osobně vlastně navštívili a všechny mají svůj specifický příběh, všechny mají skvělé komunity. Takže já svého favorita mám, ale určitě ho nebudu říkat, abych si udržela férovost a takhle budu podporovat všechny.
0: Říká Kateřina Bolečková z nadace Partnerství, koordinátorka soutěže Strom roku a především právě zahájené soutěže Strom čtvrtstoletí. Kateřino, moc krát díky za rozhovor, přejeme, ať se akce vydaří. Mějte se hezky, díky, naslyšenou.
1: Naschranou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, za minutu bude 8:45, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se momentálně pohybují v rozpětí mezi 14 a 18 stupni Celsia. Nejnižší hodnota 14 stupňů v tuto chvíli ve Strážnici, 18 už je v Lednici, v Kobylí, ale třeba také v Brně-Tuřanech. A předpověď počasí ta slibuje jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Slabý přes den mírný severovýchodní až východní vítr. Vane rychlostí do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na dvojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 40 minut, zapadne ve 20 hodin a 18 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Letní infekce drůbeže budou tématem páteční chovatelské poradny 14. srpna po 11. hodině. Veterinář Miloslav Martinec připomene, s jakými infekcemi se teď chovatelé ve svých chovech mohou setkat, jak se léčí, případně jaká preventivní opatření učinit. Řeč bude i o přípravě chovů drůbeže na podzimní období a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

a snem můj život letí vesmírem a bez tebe pochopil jsem žádný smysl.

0: Kapela MIG-21 na vlnách Českého rozhlasu Brno v 8 hodin a 48 minut. Doťarné vosy a jiný bodavý hmyz usazený na nevhodném místě mohou komplikovat život lidem. V dalším cyklu Modrých majáků zamířil Zdeněk Truhlář s mikrofonem na hasičskou stanici v Brně Líšni a zjišťoval, jak si s takovým vosím hnízdem nebo rojem poradit.
1: Během prázdnin vyjíždíme víceméně denně k bodavému hmyzu, jezdíme na veřejná prostranství, chaty, různý balkony, kde se nám včelky, vosy vyrojí.
2: Popisuje jednu z činností hasič ze základny Líšení Jakub Hrnčiar. Vyjíždíte také k soukromým objektům?
1: Ano, lidé nám sice volají, ale měli by se spíše obracet na specializované firmy. Každopádně, když by to ohrožovalo na zdraví, na životě, v tom případě vyjíždíme a vosy takhle zlikvidujeme. V jiných případech, pokud to riziko není tak veliký, tak bych odkázal na tu soukromou firmu.
2: Pokud by si lidé troufli na to zlikvidovat takové hnízdo sami, tak jak by měli postupovat?
1: Určitě můžou. Důležité je, aby měli nějaký ochranný pomůcky, aby si zakryli části těla. A máme různé spreje, které jsou dostupné v drogeriích. Určitě bych likvidaci tady vosího hnízda nechal na večer, kdy je těch vos v tom hnízdě nejvíc a je tam hlavně takový útlum, že nejsou tak aktivní. A potom tím sprejem bych plíchat celý to hnízdo, potom ty vosy budou vlastně vypadávat sami, hnízdo se dá pak zlikvidovat.
2: S čím pak člověk, který zasahuje u takového hnízda, má počítat, co se týče chování toho hmyzu?
1: Tak vosy můžou samozřejmě z toho hnízda vylítnout ven a když se budeme bavit o likvidaci nějakého menšího vosího hnízda, kde nehrozí až tak veliký riziko toho, tak samozřejmě tím sprejem ty vosy jako zabijete důkladně. Pokud je tam samozřejmě větší vosí hnízdo, zase už doporučujeme tu firmu, nebo pokud hrozí nějaký riziko nebezpečí z prodlení, zavolejte nás. Každopádně, aby byla nějaká uniková cesta, kdybyste si už troufli do něčeho většího a vosy by tady kolem vás, tak někam se schovat a necháte v klidu zatím, než si tam zase nějak nalítají a ten pokus zkusit zopakovat. Ale pokud jsem alergik, tak bych se rozhodně asi do takového vosího hnízda nebo do včelího roje vůbec nepouštěl.
0: Doporučuje hasič Jakub Hrnčiar, se kterým natáčel kolega Zdeněk Truhlář. Tento i další díl Modrých majáků kdykoliv na našem webu brno.rozhlas.cz.

0: Karol Duchoň na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 8 hodin a 55 minut. Dobré ráno, Moravo. S datem 12. srpna se pomaličku chýlí ke svému konci a ve studiu se mnou srdcovkář, dnes hvězdně oděný Zdeněk Junák. Dneska to bude velká paráda. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, už se mi trošku stýskalo, samozřejmě.
0: Napodobně.
1: Ale tak, že jo, jsem říkal, ono to přijde a když člověk čeká, tak se dočká, jak se říká. Takže jsem rád, že jsem tady, že tě vidím, že jsi v pohodě. No, máme za sebou nádherné letní dny a mám pocit, že máme ještě před sebou krásné letní
0: to
1: dny.
0: To teda.
1: Protože a nejhorší teda, co mě trošku znervozňuje, že neprší. Že by teda opravdu mělo zapršet.
0: A do konce týdne ani nebude, říkal Petr Minster.
1: Ano, že nemáme nic před sebou, nějaký déšť, takže uvidíme. Jirenka byla v tom Turecku, tak jsem zalíval kytky, truhlíky, ale musím říct, že vždycky večer, protože jsem dostal za úkol, že musím zalévat, až zajde slunce. No, takže jsem vždycky na večer zalíval, ale ty truhlíky byly tak spečená, ta hlína byla tak úplně prostě suchá, že to ani tu vodu nepřijímalo, že se muselo chvilku čekat, aby to trošku vsáklo a tak dál. No jinak pomalinku nám končí, že jo, srpen, no tak jsme zatím teda máme nějakého, já nevím, 12., takže to je, tak jsme v polovině. No a za chvilku začne divadelní sezóna, takže ještě rychle načerpáme nějaký síly a uvidíme.
0: Necháme se překvapit.
1: Zítra se na tebe budu těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku. Krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básnířky Barbory Zoji Zuchové. Báseň se jmenuje Dřez. Na březích stojaté vody s nemitým nádobím se dnes docela tiše vylíhly mouchy. Asi už to začalo. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: U Vnorov na Hodonínsku dnes stavitelé pomocí velkého jeřábu položí obloukovou konstrukci. Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro podzimní senátní a komunální volby. Lidé můžou mimořádně navštívit rakouský hrad Hardek u hranic s Českem. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. U Vnorov na Hodonínsku dnes usadí podpěrný ocelový oblouk nové lávky přes řeku Moravu. Ta po dokončení lépe napojí přístaviště v Norově a rozšíří cyklostezku u Baťova kanálu. K montáži oblouku je potřeba velký jeřáb, který unese až 300 tun nákladu, vysvětluje Petr Hodonský ze stavební firmy.
2: Jednotlivé dílce mají hmotnost asi 13 tun. Autojeřáb bude mít vystrojené tříhradové rameno délky asi 50 metrů. My to máme uložené na takové ocelové podpěry a po svaření vlastně se tady to provizorní podepření uvolní a oblouk se stane samonosným.
0: Lávka má být hotová v březnu příštího roku, vyjde na 51,5 milionu korun. 80% nákladu pokryje Evropská unie. Rychlík u železničního přejezdu v Rájci Jestřebí na Blanensku srazil včera odpoledne dva muže pohybující se v kolejišti. Jeden z nich střet nepřežil, druhý skončil v nemocnici se středně těžkým zraněním. Okolnosti neštěstí policie vyšetřuje, řekla to mluvčí policie Petra Hrůzová. Doprava na trati byla asi 2,5 hodiny přerušená. České dráhy v úseku zavedly náhradně autobusovou dopravu. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politické uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev potom budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se uchází o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Úřady pak následující den rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnutí. Rakouský hrad Hardek u hranic s Českem se na 2 týdny otevřel veřejnosti. Druhý ročník akce Hradní léto můžou lidé navštívit do 23. srpna. Uvidí jindy nepřístupné interiéry hradu, včetně rytířského sálu, krčmy nebo kaple. Hrad se po několika leté pauze poprvé otevřel loni. Tehdy ho za 2 týdny navštívilo asi 12 000 lidí. Pokračuje majitel hradu Octavian Piláty.
3: Ze vstupného jsme zaplatili všechny provozní náklady, opravili jsme i střechu nad strážním domkem, prořezali jsme i stromy, které už byly nebezpečné, a taky keře, které byly opravdu všude.
0: Součástí hradního léta na Hardeku je i několik výstav o historii a také filmech, které se na hradě natáčely.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Vát bude slabý, přes den mírný severovýchodní až východní vítr, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona od sjezdu na Popůvky z kilometru 182, 30 minut osobním autem do omezení u D2. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Díky puse z rudnou tváře, dozajista každé kláře. Polibek anebo růže, dnes se jí dát ovšem může. Snad se doma v komnatě cítí trochu dojatě. Dřív než kytky k svátku zvadnou, pustí slzu nenápadnou. Než se zjeví na víčku, pošlu radši písničku. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu, 12. srpna roku 2026, máme léto, nezaprší. No a svátek dneska mají Kláry, takže všem Klárkám, Kájinkám, Kláruškám, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všecko nejlepší. A já už tady mám první přáníčka, to první je z webového formuláře a zní takto. Dobrý den. Chtěla bych nechat zahrát rodičům Jaroslavu a Ludmile Rajchlovým z Bílovic. Něco hezkého pro radost. Děkuji, dcera Marcela. Paní Marcelo, samozřejmě zahraj, ale doufám, že se trefím do vašeho vkusu. Písničku jste si mohla taky vybrat. No, a rád bych ji splnil. Další přáníčko je z mailové adresy a to zní takto. Prosím o nějakou soulovou písničku Evy Pilarové. Rádio sice neposlouchám celý den, ale mám pocit, že jsem ji už dlouho neslyšela, snad kromě písničky Tam za vodou v Rákosí. Byla bych ráda, kdyby se některá z jejich krásných písní zase objevila ve vysílání. Děkuji a přeji vám pěkný den, Božena Sukupová. Milá paní Boženko, to víte, že rád splní vaše přání, ale mám tu ještě jedno ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junák, moc vás zdravím. Chtěla bych nechat zahrát své kamarádce a sousedce velkému výročí Alence Hordosové. Kdyby to bylo možné na 12. srpna. Moc vám děkuju a zdravím celé vaše rádio. Dana, nashledanou.
0: Milá paní Dano, to víte, že to je to možné. Když mě to takhle dáte v dostatečném předstihu vědět, tak já to rád splním. Takže, moji milí, přáníčka byla vyslovena, podtrženo, sečteno, paní Božena Sukupová si přeje nějakou soulovou písničku od Evy Pilarové, takže láska je láska.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tož, moji milí posluchači, písnička Evy Pilarové Láska je láska dozněla. Dnes je Mezinárodní den mládeže. Podle Organizace spojených národů je mládež člověk od 15 do 24 let. Takže většina z nás má dneska padla. Ano, ano, já už mám padla něco přes 50 let. Ale pozor, takže dcera už je velká, to už taky není mládež, to je dospělá žena, ale mám kolem sebe ty naše vnoučata. A ty budou co nevíjet 16-letí. Teď v říjnu oslaví 16 let. Jsou to dvojčata, Sabina a Sebastián. No a Sabina ta je vázaná na babičku, že jo? Oni to pečou spolu. A já zase se svým milovaným Sebastiánem, pozor, mezi vnoučaty nedělám rozdíl. Ale přece jen, kluci mají trošku jiný problémy a Sebík to se mnou řeší, on je velký sportovec, hraje baseball za Techniku Brno. A letos, loni jsme spolu chodili Kutnohorsko a letos jsme zvolili Křivoklátsko. Tak jsme spolu vyrazili, bylo to nádherný. Bylo to nádherný. Navštívili jsme toho spoustu, udělali jsme si třeba výšlap na hrad, nebo zbořeninu, tedy zbytky, teď se nemůžu vyjádřit, zbytky hradu Týřov, tak jsme si to tam vyšlápli. Pro mě ta cesta byla trošku nákladná, ale pak jsme taky navštívili hrad Žebrák, potom taky hrad Točník, který je naproti. Zavítali jsme do Zbyrohu na zámek. Potom jsme to zase vzali trošku nahoru, takže jsme navštívili samozřejmě hrad Křivoklát. Musím se vám přiznat, že sice už jsem starý, ale na Křivoklátě jsem byl poprvé. Je to ostuda, ale byl jsem tam, zvládl jsem to a ten hrad je nádherný. Zastavili jsme se v Nižboru, no a potom samozřejmě jsme si nemohli odpustit, abychom nezavítali do Lán. Tam je prohlídka lánského zámečku, jedno poschodí se provází a je k tomu odborný výklad. Měli jsme výborného pana průvodce, bylo to úžasné a potom ještě k tomu je taková kaple, kterou jsme taky navštívili. No a samozřejmě, říkám Sebastiáne, nemůžu si to jako prostě odpustit, musíme taky zajít na hřbitov a navštívíme hrob našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. No ale abych se vrátil k mládeži. Musím říci, že Sebastián je nesmírně hodný kluk. Já vím, že jsem děda, že jsem k němu schovývavý, ale není to pravda. Je. Víte, on, jak se říká, on zbytečně neklade otázky nějaké nezajímavé. Já mám proto takové české slovo, ale to je trošku, bych řekl, nevhodné. Takže, Sebíku, máš žízeň? Dědo, nemám. Sebi, měli bychom něco sníst? Ale já vůbec nemám hlad, ale prosím tě. A teď jako pořád, aby ho člověk do něčeho nutil. Nebo třeba říkám, hele, podívej se, toto je krásná věcička, to by si mohl koupit na památku. Je, dědo, ne, to se mi nelíbí. A tak jako to, a zase z druhé strany jdeme a najednou Sebastián řekne, dědečku, tady je krásný strom, tam je hezký stín, tam je lavka, ty by si tam mohl sednout, dáme si nějaký něco napití a tam by si mohl zakouřit ten svůj doutníček. Co ty na to? A já říkám, a víš, že jo, takže nesmírně pozorný a tak. Ale já bych to podtrhla sečetl a jak někdy čtu takhle různě na internetu, jak si rodiče stěžují, že kolikrát neví, když se něco stane třeba ve škole nebo já nevím kde a oni neví, že protože jsou zaměstnáni a neví, co s dětma a že to je prostě hrozné a děti neustále čumí do mobilů a prostě furt telefonují někam a tak dál, tak já si myslím, že chyba je v nás, v dospělých. Že vlastně my těm dětem musíme udělat náplň. A když jim uděláte náplň, a to se týká i té mládeži od 15 do těch 24, když jim uděláte náplň, tak oni vůbec si na mobil nespomenou. A to se taky týkalo mého vnuka Sebíka, když jsme těch 5 dnů toulali se po tom Křivoklátsku. My jsme měli jednu velkou výhodu, že u hotelu byl venkovní bazén, takže jsme se vždycky na večer vykoupali po těch našich túrách a bylo to prostě úžasné. A večer, navečeřeli jsme se a pak jsme si chvilinku tak povídali, přišli jsme na pokoj, Sebík se už převlíkl do pyžámka, lehl si a já říkám Sebi, nebude vadit, když budu chvilku číst, nevadí dědečku. A za chvilku oddychoval a spal jako jezule až do rána. Tož tak. Takže dnes je Mezinárodní den mládeže. Mládež To je naše budoucnost. Buďme k ní schovívaví, buďme prostě velkorysí, mějme je rádi a ono to bude všechno určitě v pořádku. Jo, a ještě jednu takovou připomínku mám. Kdysi dávno, když ještě moje dcera byla malá, tak jsem s otcem, kteří rodiče nás navštívili, tak jsem s otcem vedl takovou nějakou disputaci, diskuzi a Zuzanka přiběhla a říká, tatínku, prosím tě, já říkám, počkej, teďko moment, já teďko s dědečkem tady něco řeším za chvilku. A moje maminka to slyšela a říkala, Zdeňku, tohle už nikdy nedělej. Když za tebou ta holčička přijde, vždycky pro ní musíš mít čas, protože jednou se stane a pak už nepřijde, věř tomu. A to mám je prostě v uších, takže vracím to zpět, když Sabina nebo Sebastian přijdu a řeknu, dědo, já bych okamžitě jsem jim k dispozici, i kdybych měl nevím co, pustit třeba nádobí a jí to potom zamést. Tož tak, už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Brno.

0: chorvatské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tak to byla skupina ABBA, písnička I do, I do, I do. No a já už pro vás mám středeční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. A to hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 50 moravských pověstí, čte je Zdeněk Junák. A nebojte se, nespěchejte, ty indicie ještě budou ve čtvrtek, v pátek, každý den je jedna indicie. A není to o tom, kdo první pošle správnou odpověď, takže počkejte, dávejte si ty indicie hezky dohromady, aby v pátek už to bylo jasné. Tož tak, středeční indicie tedy zní: na kole se zhané úspěšně vypravit pro čtyři desítky medailí, to se nepovede každému. Ani každé. Opakuji středeční indicii. Na kole se zhané úspěšně vypravit pro čtyři desítky medailí, to se nepovede každému. Ani každé. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím Ilonu Čákovou.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Písnička Teď královnou jsem já dozněla, dívám se na hodiny, už máme 9:30. Dnešní srdcovky budou opět o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto. A já tady mám ještě dvě přáníčka. To první je z mailové adresy a zní takto. Zdravím vás, pane Zdeňku. Poslední květnovou sobotu jsem se v Brtnici na hudební akci seznámil s milou ženou jménem Hanka. Pošlete jí jako vzpomínku a připomenutí na tento den píseň od Pavla Nováka Jak se máš, Hany? PS. A prosím tě, nebo tvoje přátele, kteří tento pozdrav uslyší a jistě ti ho rádi předají, ozvi se mně. Těším se, Josef. Milý pane Josefe, doufám, že to vaše přítelkyně Hanka uslyší, nebo jak říkáte, někdo jí to řekne a že se vám ozve. Přeji vám, aby se to stalo. A ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junák, já bych chtěl, abyste zahráli všem účastníkům z Norovské desítky, která se uzačněla v sobotu. Děkuji moc.
0: No výborně, bylo to stručné, rychlé, můj drahý, ani jste neřekli, jak se jmenujete, pane Karle nebo pane Václave. No tak a vidím, že vy jste opravdu znalec, že jste ze Znorov, protože normálně jsou to v Norovi, ale vy všichni říkáte Znorovi a já to vím samozřejmě, že přáníčko splním. Takže přáníčka byla vyslovena, pan Josef by rád pozdravil svoji přítelkyni Hanku, takže už je tady písnička Pavla Nováka Jak se máš, Hany?

Tuż, moi mili posłuchaci, dnešní srdcovky pomaly linku končí. Somewhere My Love zpíval Kenny Rogers. To byla písnička, která zdárně dovedla dnešní srdcovky do svého cíle. Ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji, no a zase je to tady výborný, měl jsem to na druhém listě, zase jsem to roztrhal, zopakuji vám indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Na kole se zhané úspěšně vypravit pro 40 medailí, to se nepovede každému. Ani každé. Tak to byla středeční indicie. No a ještě mám na vás takovou prosbu. Pokud chcete, abych vám zahrál na přání písničku, kterou máte rádi, popřál vašemu známému nebo i dokonce vám, tak mě to musíte dát dopředu vědět. Nejlépe na telefonní záznamník, když mi to namluvíte svým hlasem, ten má číslo 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den, chcete konkrétní písničku, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi se budu těšit zítra ve čtvrtek po 9. hodině opět. Naschledanou. Český rozhlas Brno.

0: Zámecké léto.
1: Dobré ráno, dobrou chuť, pokud právě snídáte, zdraví vás Pavel Kudrna. Trochu jsem si vypůjčil pozdrav od určitě nejslavnějšího televizního ředitele TV Nova Vladimíra Železného, který tak uváděl své kontaktní polední pořady. V každém případě s železnou pravidelností pokračuje náš vzdělávací a soutěžní seriál tohoto léta, vlastně i předchozího léta, předchozích prázdnin. No, pokračujeme v představování našich zámků, také vám nabízíme soutěžní otázky a zajímavé ceny. Nejinak tomu tedy bude právě dnes. No a protože naším průvodcem je František Kinský, který zná šlechtické rody, který zná historii všech objektů, tedy většiny, hodně objektů, abych zase nepřeháněl, tak mu rovnou předám slovo. A dnes nás pozve na opravdu velmi zajímavý zámek.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
3: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
4: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
3: Zhrnuje krátce historii slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučer, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
4: Mezi nádvořím a salaterenou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
3: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do salatereny.
4: Ano, salaterena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
3: I teď máme horký letní den, tak my si salaterenou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a také spousta soch.
4: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
3: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
4: Určitě první patro, takzvané Piano Nobile, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
3: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami, a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
4: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
3: Tento sál nejenže je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
4: Po bitvě tří císařů, která byla 2.

0: zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
3: Děkujeme za pozvání, jinak velmi atraktivní zámek i pro filmaře, protože tady se točila neuvěřitelná spousta věcí, tak jenom z pohádek o Vánoční hvězdě, historický seriál, cyklus soutěžní o poklad Anežky České. Točily se tady některé scény do seriálu Marie Terezie, Napoleon z roku 2002, Tři mušketýři, seriálová adaptace slavného románu Červený bedrník a klasika. Legendární komedie pro pamětníky, právě Zámek obrostlý Břečťanem, ze kterého v příběhu vystoupí krásná komtesa Blanka v podání Lidy Bárové, to je Zámek Slavkov. A já mám pro vás, doufám, takové milé překvapení, protože když už jsme taky narazili na tu historii, na ten rok 1939, Dívka v modrém, tak první výzva k telefonování, na to nezapomeňte, no a pak se vrátíme o mnoho desetiletí zpátky. Oldřich Nový a Dívko v modrém, už za chvíli.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Krásná vzpomínka na nádherné filmové období, na které všichni rádi vzpomínáme. A já myslím, že k těm zámkům se to krásně hodí, zejména když se právě na zámku, o kterém byla řeč, tedy o Slavkově, natáčela Dívka v modrém, docela podstatná část. Tak, pan Zdeněk z Valašských Klobouků. Dobrý ano, den, klobouk. Pane Staňku. Klobouk, dobrý den, klobouk. Zdaním. Je to tak.
1: Klobouk, Valašský Klobouk.
0: Ano. Valašských Klobouk. Tak vás čeká soutěžní otázka. Jinak byl jste na Slavkově se podívat na zámku někdy?
1: Já jsem to tam projížděl jako v rychlosti, no.
0: V rychlosti. To chce v pomalosti, protože to je nádherný rozsáhlý areál, jeden z nejrozsáhlejších. Jo, ne. Taky krásně se zrestauroval, takže určitě stojí za to. No, restaurovat se musí stále. Skutečně obdivuji všechny majitele zámků nebo Národní památkový ústav, protože to jsou neuvěřitelně piplavé práce, kolikrát ty práce restaurátorské. No tak, pane Zdeňku, otázka jednoduchá. V jakém sále Slavkovského zámku bylo podepsáno příměří mezi Francií a Habsburskou?

0: Českou monarchii po bitvě tří císařů.
1: V jakém sále?
0: V jakém sále? Počkejte, vyžádáte někoho tam o otázku. Odpověď. Za A v historickém sále, za B v Květinovém, za C v sále předků. Nečekejte, až vám to a někdo nejde.
1: Historickém.
0: V historickém. Tak teď mě prozraďte poctivě, kdo tam byl tou pomocnou rukou, která to měla najít.
1: Mám tady poradkyni, manželku.
0: Manželku. Věděla nebo hledala?
1: Poslouchá, snaží se dovolat.
0: No,
1: nedaří se jí to, mě se to podařilo.
0: Vám se to podařilo, vy jste vyhrál, ať už si jí pomocí či bez, jo, ale vy jste asi jste se rozhodl sám, ne, nakonec pro tu odpověď.
1: No, ano, ale poradila mě manželka.
0: Tak, prosím vás, tak manželka dostane ponožky. Jo, z toho zámeckého cestovatelského baru.
1: Celý. Ano.
0: Dobře. Tak se mějte krásně, gratuluju a ať se vám daří, naslyšenou.
1: No,
0: hezký den. No, někdy je celá řada poradců tam kolem toho a to člověk slyší samozřejmě. Jinak dneska to telefonování bylo drama, jedna krátká písnička. Zvedl jsem asi 3 telefony. Tam nikdo, tam jsem slyšel zase jenom nějaký šum nějakého pokoje, pak vzdálky nějaké hlasy a na to, jak se říká, není čas, protože čas je drahý, zejména v naší soutěži. Za 4 minuty bude 10 hodin, čekají nás další zprávy Českého rozhlasu a já na vás počkám necelých 24 hodin do 9. hodiny a 45. minuty, protože zítra pokračuje naše zámecké léto návštěvou Boru u Tachova. Mimochodem, tam je krásný zámek a když byla povinná vojenská služba 2 roky, tak se říkalo, že to je jedna z nejhorších posádek, tedy z těch nejnáročnějších na mazáckou vojnu a tak dále. Naštěstí tohleto patří minulosti. Mějte se pěkně a ať se vám daří ve středu 12. srpna. Zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Dělníci v Tišnově dokončili opravy náměstí Míru za 164 milionů korun. V Hustopečí vznikla z participativního rozpočtu FIT-stezka kolem rybníka. Letošní mapování velkých šelem potvrdilo na československém pomezí výskyt vlků, rysů i medvědů. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Tišnově bude od dneška po rekonstrukci otevřené náměstí Míru. Jeho části opět oběma směry projedou auta i autobusy. V některých místech ale musí řidiči počítat se sníženou rychlostí. Dělníci rozšířili plochu kolem kašny a nainstalovali základy pódií pro pořádání akcí. Náměstí je nově bezbariérové, pokračuje mluvčí radnice Kateřina Šikulová.
2: Bylo ve sezóně 48 vzrostlých stromů. Péči o ně usnadní závlahový systém, který sbírá dešťovou vodu ze střech domů na náměstí do akumulační a retenční nádrže a podzemními rozvody ji přivádí potom zpět ke stromům. Ty stromy jsou navíc zasazeny do strukturálního substrátu, který je dobře propustný a umožňuje přístup vzduchu ke kořenům.
0: Rekonstrukce stála 164 milionů korun a trvala 16 měsíců. V Hustopečí vznikla nová FIT-stezka u předního rybníka. Na 8 stanovištích jsou například hrazdy, posilovací lavice nebo balanční lávka ke cvičení doplněné QR kódy s instruktážními videi. Vybudování stezky stálo město necelých 520 tisíc korun. FIT-stezka je jedním ze 4 letošních projektů, které si lidé vybrali v participativním rozpočtu města. Upřesňuje místo starosta Hustopečí ze strany zelených Bořivoj Švásta.
3: Dvě záležitosti už jsou hotové, toto je třetí a čtvrtá záležitost. Nezjistili, že tam trošku narážíme na územní plán a budeme muset změnit územní plán, abychom mohli realizovat ten čtvrtý projekt. To byla galerie, která měla vzniknout v blízkosti obchodního střediska a tam jsme právě narazili na ten územní plán.
0: Ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíce nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Jejich přítomnost mapovatelé potvrdili například v Moravskoslezských a Vsetinských Beskydech, Javorníkách, ale také ve Vizovických a Hostýnských vrších nebo na severu Bílých Karpat. Co se při mapování v terénu hledá, popisuje odborník na šelmy Michal Bojda z Hnutí Duha.
4: Hledali jsme všechny možné pobytové znaky, které lze najít, to znamená hlavně stopy, stopní dráhy, ale třeba i trus, případně nějaké zbytky kořisti.
0: Medvědy během únorového mapování zaznamenali jen na slovenské straně. Na jaře se ale objevily také v Javorníkách a na severu Bílých Karpat. Dnes začíná platit první část nových pravidel pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že se na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Vát bude slabý, přes den mírný severovýchodní až východní vítr, biozáti střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy vzniká kolona za sjezdem na Popůvky z kilometru 183. Do omezení u D2 je to osobním autem kolem 25 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je středa 12. srpna 2026, 10 hodin 4,5 minuty a posloucháte Český rozhlas Brno, kde právě začíná dvouhodinovka dopoledního vysílání. A jako každou středu i dnes je s vámi až do 12. hodiny Sandra Silná. Těšit se můžete na recept, vstup regionálního stopaře Vojty Halaše, kulturní pozvánku, ale také na babské rady. Hudebně tuto hodinu otevírají Rangers a Brontosauři, tak příjemný poslech a krásné dopoledne.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Je 10 hodin téměř 10 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dospívali Brontosauři písničku Valčíček. No a teď je čas na pravidelný recept, nebo pravidelný čas na recept. Já dnes výjimečně tady nemám kolegyni Julii Kalodovou, a tak jsem pro vás připravila jeden z rychlých receptů. Říkala jsem si, už tady dlouho nebyly cukety, ale samozřejmě vím, že recepty na cukety už jsme měli, už v uplynulých týdnech jste mohli slyšet třeba cuketové halušky nebo cuketové brownies, a dnes to budou slané cuketové palačinky, protože my si tady vždycky říkáme, že přes to léto, kor když byla taková vedra, tak prostě strávit dlouhý čas v kuchyni možná není tak úplně příjemné, a tak tenhle recept, který vám teď nabídnu, je rychlý, je variabilní v tom, že můžete jej užít jako lehký oběd, případně lehkou večeři, připravit k těm palačinkám třeba i nějakou pomazánku, a máte určitě i rychlé zajímavé pohoštění, případně pro návštěvu, anebo zkrátka alespoň možnost, jak třeba zužitkovat přebytky ze zahrádky, protože cuket, jak už tady poznamenal i můj kolega Zdeněk Truhlář nedávno, prostě bývá dost hodně a co potom s nimi, tak se rozdávají, anebo se prostě zapracovávají tam všude, kde to jenom jde. Tak přesně tak dneska tento recept, tedy variace na palačinky. Potřebovat budete 1/4 litru mléka, 3 vejce, 1 lžíci oleje, 40 gramů strouhané mozzarely anebo jiného vámi oblíbeného sýra, lžičku soli, 150 gramů špaldové mouky, špalda to je druh pšenice, dá se dnes tahle mouka běžně koupit, 250 gramů strouhané cukety. No a jako vždycky u těsta na palačinky, ze všech těch ingrediencí, mléka, vajec, oleje, strouhaného sýra, soli, mouky a cuket, vytvoříte takové tak akorát těsto na smažení, a potom chviličku necháte těsto odležet a smažíte na pánvičce nebo na plotínce, na tom, na čem obvykle palačinky připravujete, tenké palačinky, které potom se dají konzumovat jak rovnou z pánve, a nebo třeba i studené, prostě nechat je někde, a jak už jsem říkala na začátku, třeba k ním i připravit nějaký takový ten dip, nějakou tu omáčku, pomazánku, prostě něco, s čím se to zkombinuje. Zajímavé jsou taky třeba naplněné právě něčím takovým, třeba na bázi tvarohu, nějakou pomazánkou a podobně. Tak věřím, že vám ten recept třeba udělal radost, a zase myslím si, že zítra ve vysílání uslyšíte opět někoho z mých kolegů a zase další recept. Teď nám bude zpívat Bonnie Tyler a taky Karel Gott, a přihlásí se regionální stopař Vojta Halaš.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš obvykle brázdí Jižní Moravu autem, na kole anebo hromadnou dopravou. Dnes se nám ale do vysílání hlásí z lodě. Vydal se totiž na plavbu po Baťově kanálu. Vojto, hezké dopoledne, odkud a kam se plavíš a kolik je za takto suchého počasí vody v kanále?
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne tobě i posluchačům. Na loď a trasu po Baťově kanálu jsme nastoupili v Petrově, nedaleko Strážnice, a plout máme v plánu až do Veselí nad Moravou, ale zatím jsme ještě stále před Strážnicí. Baťův kanál tady nabízí jednu z nejpříjemnějších možností plavby. Kanál je kombinací uměle vytvořeného vodního díla a přírodních úseků. Na trase se střídají klidné vodní hladiny, mosty, stromy i otevřenější výhledy do krajiny. A protože loď nejede nějak závratnou rychlostí, je dost času všechno pozorovat. Co se týče vody, kanál je napouštěn z řeky Moravy, takže sucho tady hladinu úplně neovlivňuje. Průměrná hloubka vody je okolo 160 cm. Jinak celková délka kanálu je 64 km a po cestě je 14 plavebních komor. A právě ty komory ukazují, že Baťův kanál není jen turistickou atrakcí. Je to promyšlené vodní dílo, které mělo původně sloužit především k přepravě lignitu z okolí Ratíškovic do Otrokovic. Dnes už ale jeho hlavním lákadlem je především rekreace a poznávání zdejší krajiny.
1: My můžeme slyšet vrčení motoru, jak se plavíte. Kolik jste už během plavby potkali dalších lodí?
2: Tak rozhodně se tady netvoří kolony, zatím jsme si zamávali asi se 4-5 dalšími posádkami, ale přece jen je všední den, větší provoz tady bývá o víkendech.
1: Tolik náš regionální stopař Vojtěch Halaš, který se nám přihlásil, jak můžete slyšet, z plavby po Baťově kanálu. Vojto, děkujeme, hezkou plavbu a krásný den.
2: Díky, hezký den a prozradím, že se z plavby ozvu ještě jednou odpoledne.
1: Výborně.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Tolik tedy Vojta Halaš a my už za chvíli uslyšíme ve vysílání Českého rozhlasu Brno další hlas. Ten bude spojen s pozvánkou. No a pozveme vás do jednoho netradičního a dočasného letního kina. Tak zůstaňte s námi. Teď je Pavol Hamel a učitelka tanca.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.

na meydan.

0: Český rozhlas Brno.
1: K létu patří neodmyslitelně letní kino. Jedno takové se na zbývající prázdninové víkendy otevře také přímo pod chladícími věžemi jaderné elektrárny Dukovany. A to už tento pátek večer. Na telefonu teď vítám tiskového mluvčího elektrárny Radka Doležala. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
1: Jak vznikl nápad pořádat autokino přímo u chladících věží jaderné elektrárny Dukovany a kolikátý rok se letos koná?
2: Tak letošní ročník je už jubilejní 10. Na začátku před těmi 10 lety byl záměr energetiků elektrárny otevřít se více lidem, aby měli s místem v okolí elektrárny pozitivní zážitky. A to se, myslím, tímto povedlo ve Vrchovatě.
1: Mm-hmm. Jak vlastně autokino vypadá? Tedy jaký je princip a co by návštěvníci, než k vám přijedou, měli vědět?
2: V záplavě těch dalších letních kin, které jsou teď skoro že v každé obci, je v tomto to naše v Česku unikátní. Je to takový ten styl, který zná většina posluchačů z amerických filmů. To znamená, návštěvníci přijedou, naladí si ve svém autorádiu frekvenci a sledují. Výhodou je, že tím pádem promítáme za každého počasí, ani déšť nám nevadí.
1: Mm-hmm. A jaká je třeba kapacita? Kolik vlastně aut se k vám tedy vejde do autokina?
2: Tím, že vlastně máme parkoviště u elektrárny relativně hodně velké, neb tady pracuje za normálního stavu 1700 zaměstnanců a 3000 i dodavateli, tak je to vlastně neomezené, takže rozhodně se lidi nemusí bát, že by nezaparkovali. Obecně tu kino každoročně přiláká tisíce lidí, loni to byly dohromady téměř 3000, takže rozhodně, ať posluchači přijedou.
1: Můžu se zeptat ještě, když třeba někdo nemá auto nebo nemůže přijet autem, vlastně může přijít i tak třeba, nebo je to čistě tedy omezené pro ty, kteří tu auto mají?
2: Určitě může přijít i tak, máme k dispozici židličky přímo před plátnem, nebo dokonce i těm, co by autem přijeli, ale bylo by jim pohodlnější sedět vedle něj, tak si mohou vzít svoji židličku a posadit se vedle auta a dívat se. Mm-hmm. Také máme v nabídce několik druhů občerstvení, takže zážitek bude skutečně plnohodnotný.
1: Ano, a ještě tedy pojďme se dostat k tomu, kdy a co budete letos promítat. A už jste i zmínil, ten zájem tedy je veliký, ale řekněme tedy, pozvěme posluchače na ty filmy konkrétní.
2: Určitě promítat budeme teda následující 3 srpnové víkendy, jak už jste zmínila, vždy v pátek a v sobotu, a to od 20 hodin na 30 minut. Pro sportovní fanoušky začínáme teď pátek snímkem Kouzlo derby. Na své si ale následně přijdou i děti, nebo třeba příznivci režiséra Jana Svěráka, uvedeme jeho nejnovější film Pět švestek.
1: Mm-hmm. Já ještě tedy zopakuji, že letní autokino u Dukovanské jaderné elektrárny promítá vždy v pátek a sobotu po zbývající prázdninové víkendy. Začátek je vždy od 20.30. Já moc děkuji za pozvánku Radku Doležalovi a pěkný den vám přeji a naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
1: Teď je 10 hodin 36 minut. Do konce této hodiny uslyšíte ještě také babské rady Jarky Vykoupilové. Posloucháte Český rozhlas Brno, dopolední vysílání. A teď už kapela Turbo, po ní Fešáci a také Mandráž.

0: pondělí 17. srpna se těšte na mimořádné vysílání z Arboreta ve Křtinách. Jak vybrat na zahradu ten správný jehličnan? Co potřebují stromy a keře, když čelí suchu? Jaký typ výzkumu právě probíhá ve školním lesním podniku Masarykův les a jakým dovednostem se učí budoucí lesníci? Přiblížíme vám také turistickou hru, která motivuje k objevování lesních studánek. Hosty budou dendrolog Martin Šrámek, expert výzkumných projektů Lumír Dobrovolný a správkyně Arboret i lesní pedagožka Petra Packová. Nadechněte se s námi vůně lesa už v pondělí 17. srpna mezi 10. a 12. hodinou, kdy se mimořádně díky našemu dobrému dopoledni otevřou brány Arboreta ve Křtinách. Na setkání na čerstvém vzduchu se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Babské rady nám teď nabídnou několik jednoduchých triků, jak se v horkých dnech ochladit i bez klimatizace. Stačit může větrák, mrazák, anebo i obyčejný krém. Více Jarka Vykoupilová.
0: Babské rady.
2: Jak se ochladit bez klimatizace? Jste-li zvyklí si denně mazat nohy či ruce krémem, uchovávejte ho přes léto v lednici. Při aplikaci se pak rozplynete blahem. Máte-li doma větrák, až ho příště pustíte, dejte před něj pedlahev, kterou jste předtím naplnili.

0: Chuť citronové šťávy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: 10 hodin a 50 minut zprávy v 11 připravuje David Hasman a po nich začne také pravidelná poradna pro zdraví. Dnes si s terapeutkou Taťanou Horkou budeme povídat o odpočinku, o tom, jak si skutečně odpočinout i během dovolené a také jak odpočívat, abychom předešli případnému vyhoření z práce nebo zkrátka z přebytku činností. Tak věřím, že vás téma zajímá a zůstanete s námi. Teď nám bude zpívat Karel Plíhal, Radek Tomášek a také ještě do konce hodiny Jana Kiršner.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Provozování nelegálních domovů pro seniory by v budoucnu mohlo být trestné. Brněnský krajský soud porušil práva při prodlužování vazby Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Ve Znojemském hradebním příkopu pokračuje festival Plejáda. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Resort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíce jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
3: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
2: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
4: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
2: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Justice prodlužováním vazby pro Tomáše Jiříkovského obžalovaného v bitcoinové kauze porušila jeho práva. Rozhodl o tom ústavní soud, který vyhověl Jiříkovského stížnosti. Krajský soud v Brně podle ústavních soudců pochybil, když během jednoho z vazebních řízení nedal obhajobě možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Na svobodu se teď ale Jiříkovský nedostane. Dál totiž platí předešlé vazební rozhodnutí Městského soudu v Brně. Jiříkovský je obžalovaný mimo jiné z legalizace výnosů trestné činnosti a hrozí mu až 30 let vězení. Společnost vodovody a kanalizace Kroměříž začíná s opravou vodovodu v ulici Havlíčkova. Práce si vyžádají dopravní omezení, kdy se motoristé nedostanou z Havlíčkovy ulice na Albertovu a naopak. Mluvčí města Jan Vondrášek Českému rozhlasu řekl, že uzavírka je plánovaná až do poloviny listopadu.
5: Průjezd z Albertovy ulice na ulici Havlíčkova a na Albertovu ulici z ulice Havlíčkova bude umožněn pouze vozidlům MHD a složkám integrovaného záchranného systému. Ostatní vozidla budou muset využít objízdné trasy. Rekonstrukce obnáší výměnu potrubí bezvýkopovou metodou o délce 405 metrů a náklady činí zhruba 4,6 milionu korun.
0: Ve Znojmě pokračuje hudební festival Plejáda. V hradebním příkopu u střelniční věže se dnes představí méně známé kapely, které nabídnou folk, postpunk i alternativní pop. Večerní program přibližuje mluvčí pořádající znojemské besedy Kristýna Musilová.
6: Vystoupí brněnská kapela Kule, olomoucký Sakai klub a brněnsko-znojemská formulace Beach Bump. Také tento večer zakončí afterparty. Věříme, že Plejáda nabídne nejen skvělou hudbu, ale hlavně příjemnou letní atmosféru v jedné z nejhezčích částí historického centra Znojma.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Vát bude slabý, přes den mírný severovýchodní až východní vítr, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se od exitu 182 popůvky stále tvoří kolona. Celý úsek k D2 zabere v osobním autě 25 až 30 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jedenáct hodin a 4,5 minuty posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je s vámi stále Sandra Silná a už za chvíli tady také přivítám v poradně pro zdraví dnešního hosta. Tím bude terapeutka Taťána Horká. No a povídat si budeme o různých formách odpočinku, mimo jiné také jako prevenci vyhoření. Zůstaňte tedy s námi, prostor bude i na vaše telefonické dotazy. Příjemný poslech.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Hostem poradny pro zdraví je dnes terapeutka Taťána Horká, kterou zdravím a děkuji za to, že jste přišla. Dobré dopoledne.
2: Já taky zdravím a moc děkuji za pozvání.
1: Naším tématem, o kterém si budeme dnes povídat, je dovolená a odpočinek jako prevence vyhoření. A zaměříme se i na to, jak skutečně obnovovat síly, když máme volno. No a probereme i související otázky, které se týkají obnovy psychických sil v různých náročných životních obdobích. No a samozřejmě bude prostor i pro vaše telefonické dotazy a já už teď připomínám také číslo 726 46 5200, kam můžete během vysílání a to už od této chvíle volat své dotazy. Taťano, pojďme se zaměřit tedy z počátku naší diskuze na tu únavu. Teď je doba dovolených, máme léto a mnozí z nás tedy odjíždíme na dovolenou, ale přesto se třeba vracíme unavení nebo unavenější, než když jsme odjížděli. Dalo by se říct, proč jsou dnes lidé unavení, i když mají poměrně dost dovolené a volna?
2: Já si myslím, že ta únava souvisí s naším moderním životním stylem, že v podstatě vypnout je taková hrozba nějaká. Vemte si, že online, že vysíláme mobily, neustále máme u sebe, můžeme pořád sledovat, ať už televizi, rádio, tablet, cokoliv. A myslím si, že se musíme znovu, nebo mohli bychom se vrátit znovu, zařazovat odpočinek, aby bylo odpočívání a pracování. Teďka je tlak na výkon a i malé děti pořád něco musí dělat, hlavně, aby se nenudili. A možná i seniori si to pamatují, naši dědečci a babičky říkali, kdo nepracuje, ať nejí, že jo, pracuj, seš živá, musíš pracovat. Myslím, že tehdy to bylo nutné, když byli třeba na poli, ale pak spali. Jo, že udržovají ten rytmus, ale dnes, když večer svítí pouliční lampy, my si rozsvítíme, my vlastně nedodržujeme nějaký ten rytmus biologický, který je nám daný po miliony let. Takže potom jsme unavení a hlavně z toho, že pořád na něco myslíme, že neumíme se zastavit. A mluvím i za sebe taky, jako někdy chvátám a chceme stihnout, jdeme na tu dovolenou, vypůjčíme auto, půjdeme na tu horu, potom do toho údolí a vracíme se a nastoupíme do práce a zase.
1: Jenomže jak to udělat, abychom právě třeba dokázali chvíli nemyslet?
2: Je to jednoduchý. Já to už začínám jako praktiku. Nevím, jestli to není teda už s věkem, že se blížím k důchodovému věku. Chce to každý den chviličku zůstat sám se sebou, třeba si natáhnout na podložku, nebo kdo je starší, na pohovku, roztáhnout ruce, nohy a být potichu a v klidu a třeba 3 minutky jenom zůstat. Být, spočinout v tom bytí. Jenom v té existenci. Nic nepotřebuji, nic neočekávám, nic neřeším. A když mi to nejde, tak to fakt jako začínám trénovat.
1: Pojďme možná si teď popsat z vašeho terapeutického tedy hlediska, jak by mohl vypadat takový optimální den, kde jsou zařazeny i různé chvíle na odpočinek, tak abychom třeba předcházeli takové té únavě, byť tedy odpočíváme nebo máme dovolenou.
2: To je hodně těžká otázka, paní Sandro, protože každý to budeme mít jinak. Nicméně mohu dát inspiraci ze svého života a horko těžko to teda zvládám. A to je ráno, když vstávám, tak se snažím dát daleko od rukou mobil, dokonce nemít ho v ložnici, pokud to jde, jo, někdo má budík. A při tom vstávání už se protahuji jak pes nebo kočka, jednoduše, ruka, noha a vstanu, já poměrně jako svižně, otevřu nebo víc pootevřu okno a dívám se, kde vychází slunce. Já mám výhodu, že vidím východ slunce. A tam zůstanu třeba vstát 2-3 minuty v tichu. Můžu mít otevřený nebo zavřený oči a u toho si dělám takový dechový cvičení pomaličku. A pak jdu do koupelny, na toaletu, to je rituál, uvidím se, zasmiju se, jak dneska dobře vypadáš.
1: Ano.
2: A samozřejmě pro mě je důležité s každou návštěvou toalety to vědomé odpouštění a propouštění toho starého a zase se otevřu tomu novému. A to mám už možná jako delší čas, nicméně, co se mě nedaří, musím říct posluchačům, šahat po tom telefonu nebo pustit si třeba rádio nebo nějakou zprávu. Takže když se mě to daří, tak už mám jako tu první hodinku, někdy i už po cestě, třeba nepustím rádio, jako když cestu. Samozřejmě, když jsem v tramvaji a někdo mě potká, tak komunikuju. Takže toto je jedna z věcí, kterou jako tím ránem můžeme začínat, jo?
1: Jak se říká, ráno dělá den.
2: Ráno dělá den, ano.
1: S terapeutkou Taťanou Horkou si dnes povídáme a budeme povídat o různých formách odpočinku a už za chvíli po písničce se dostaneme k tomu, jaké jsou takové první varovné signály toho, že nejsme jenom unavení, ale už psychicky vyčerpaní a ten odpočinek skutečně potřebujeme.
0: Posloucháte Letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Posloucháte pravidelnou středeční poradnu pro zdraví. Dnes si s terapeutkou Taťanou Horkou povídáme o odpočinku, o jeho různých formách. A připomínám také telefonní číslo k nám do studia 726 46 5200, kam můžete případně volat své dotazy nebo se podělit o své zkušenosti. My jsme tady před písničkou naťukli trošku takový ten denní režim, jak střídat právě práci a odpočinek. Ještě se k němu dostaneme. Já bych se možná teď právě zeptala na to, co jsem avizovala před chvílí také, jaké jsou takové varovné signály toho, že nepotřebujeme jenom odpočinek, ale že už opravdu se dostáváme někam k psychickému vyčerpání a jak se potom opět napojit na sebe, jak si zařadit vlastně nějaký zdravější rytmus dne, včetně odpočinku.
2: Jedním z varovných signálů je, že vlastně nejsme schopni vůbec si odpočinout, usnout ráno, nejsme schopni fungovat, vstát z postele a jsme někdy velmi předráždění, citově, emocionálně vybuchujeme, nezvládáme každodenní interakce s lidmi a samozřejmě to psychické vyčerpání je pak spojeno i s tím, že se nám třeba hůř pamatuje, zapomínáme a v podstatě nefungujeme tak, jak jsme fungovali dřív. A je to často způsobeno tím, že jedeme jednostranně na obrovské přetížení a tady bych chtěla upozornit, že nám to umožňuje i ta moderní doba, že jsem unavená, nerespektuju únavu, nerespektuju první příznaky ospalost, tak si dám jednu kávu, energetický nápoj, možná se posílím nějakou tabletkou a jedu dál. A tady si myslím, že toto by mohl být takový jako pro nás vtyčený prst, zase se zpátky propojit na svoje tělo a dát mu tu možnost třeba opravdu i v práci třeba jednu, dvě, tři minutky oddychu, dechového cvičení, chcete-li fakt i modlitby, meditace, jít na záchod, nemusí to nikdo vidět, co tam děláte, ale spočinout v tom tichu sám se sebou a zastavit se.
1: My máme teď za sebou, doufejme, že už za sebou poměrně náročné období spojené s vysokými teplotami, ale také tropickými nocemi. Mnoho lidí, mnoho z nás se v podstatě nevyspalo, protože prostě při vysokých teplotách se špatně spí, člověk se neustále budí nebo je v takovém jenom spánku lehkém. Dá se nějak poradit si i s tímhle, jak potom na to reagovat, když člověk třeba musí do práce nebo musí hlídat vnoučata nebo něco prostě, ale zároveň jsme unavení, jsme vyčerpaní.
2: Tady je každá rada drahá, protože toto postihlo v podstatě ve městech téměř všechny, kdy to město tou horkostí se vlastně úplně naplnilo, tak potom takový ty praktické věci, že jo, jako jsou mokrá prostěradla, větráky, jako dbát, hodně dbát o to, aby člověk jako stabilizoval svoji vlastní teplotu, protože ty horka by vlastně přesahovaly teplotu lidského těla, které je 36,5, někdy, když máme teplotu, je vyšší, ale tady byly teploty 40. Takže tady možná mě ještě napadá, že to bude otázka i nějakých dalších opatření, třeba celostátních, a to je v Itálii třeba siesta, že jo, takový jako ten čas, kdy fakt nepracují.
1: Přes poledne.
2: A to si myslím, že se sem je potřeba taky dostat a tím, že jsme všichni teďka na tom úplně stejně, tak ty změny musíme dělat každý u sebe. Jo, takže tu práci odložit, ty vnoučata taky jsou unavený, že jo, tak nepřetěžovat a všecko regulovat na základě těch aktuálních podmínek. A možná, že časem budeme volat o tom a prosit, aby byly i opatření jako celoplošný, protože jsem to zažila v Řecku, zažila jsem to v Itálii, i když člověk cestuje, tak vlastně vidí, že tam ty lidi žijí s tím hlubokým respektem. A i se upraví strava, že jo? Třeba se vyloučí více takových těžkých jídel a dají se lehká jídla, ovoce. Možná, že někdo třeba, kdo to zvládne, i třeba se postí. Takže jako je to komplexní, asi nedám úplně recept. Nicméně, pokud máme vodu, a to je fakt fajn, tak umožnit zvlhčovat ten vzduch a ochlazovat to tělo třeba klidně mokrým hadrem na čelo i tomu dítěti. Děti to mají rádi. a stabilizovat tu teplotu a potom se znovu vrátit zpátky do nějaké regenerace. Ale s tím ještě souvisí samozřejmě další věci a to možná zmíníme.
1: Probereme za chvíli, ano. S terapeutkou Taťanou Horkou si dnes povídáme o různých formách odpočinku, o dovolené jako prevenci vyhoření, o tom, jak fungovat i v těch současných náročných dnech, kdy je velké horko, a v tématu budeme opět pokračovat za chvíli.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Čtvrtečním hostem 13. srpna bude archeolog Josef Jan Kovář a povídat si s ním budu o aktuálních výzkumech na hradě Veveří a na zřícenině hradu v Lelekovicích. Co za překvapení přinesla pečlivá práce archeologů, jak k nám historie promlouvá přes zbytky opevnění a co přineslo bádání v Rosaceli v Dolních Kounicích? Jaká je nabídka přednášek letošního ročníku archeologického léta na Moravě? O tom všem bude řeč, tohle si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Český rozhlas Brno.
1: Posloucháte pravidelnou středeční poradnu pro zdraví. Dnes si s terapeutkou Taťanou Horkou povídáme o různých formách odpočinku a já připomínám ještě i telefonní číslo do studia 726 46520, kam můžete volat ještě zhruba 20 minut své dotazy. Pojďme navázat na naše povídání. Už jste tady mluvila trošku o skutečném odpočinku, tedy že to je hlavně spánek, nebo takové to opravdu vypnout to tělo, mysl. Když mnozí odjíždí na dovolenou, tak vlastně ale často tedy vymění jako kdyby jednu činnost za druhou. Jedeme na dovolenou, máme tam plný program třeba a pak někdy se stane, že se vracíme vlastně z dovolené unavení, tak... Pojďme si říct trošku k tomu tedy ještě skutečnému odpočinku a nebo versus záměna činností. Co to s námi dělá?
2: Ten skutečný odpočinek je právě to, že nedělám nic. A jdu si lehnout, vypnu rádio. Je to uvolnění těla, uvolnění těch svalů. Dokonce z medicinálního hlediska parasympatikus je to ta část nervové soustavy, která uvolňuje a regeneruje. No a my často jsme v tom sympatiku adrenalinu, že jo? Pořád s něčím musíme bojovat o přežití. Když jdete na tu dovolenou, jak jste říkala, pak se vrátíte třeba ještě víc unavená, tak někdy je to o těch zážitcích a o tom vysokým adrenalinu, protože tam máte ten zážitek, jo? Jde vám někdy i o život. Takže zpátky k tomu skutečnému odpočinku. Někdy to může být opravdu jenom to ležení, vypnutí. A když nám to nejde, tak si objednáme třeba maséra, který vás promasírovává a říká vám, tady máte zatnutý svaly na krku a tak dále. Takže takhle to vnímám. A rozdíl mezi změnou aktivity, tam vlastně děláte nějakou činnost, třeba někdo píše na počítači a kouká na ten počítač a zatěžuje teda oči a prsty a pak změní třeba činnost, že poslouchá třeba jenom hudbu do sluchátek, jo? Nebo někdo sedí a potom se rozhodne, že jde na procházku. Je to vlastně úplně jiná aktivita, zapojí se úplně jiný mozkový centra a myslím si, že aktivní odpočinek je úžasný u těch lidí, kteří mají sedavý zaměstnání a i u našich dědečků a babiček, když dlouho sedí, tak je fajn třeba jenom zvednout ruce nahoru nebo třít dlaně o sebe nebo si udělat masáž, pohladit si obličej, to potřeba bude čas, tak ještě ukážeme. Takže to je všechno v pořádku, když to jde v pohybu a střídá se, jako z angličtiny to bylo do, dělání a be, bytí, do, be, do, be.
1: Ano.
2: A to je velmi prospěšný pro nás, pro všechny, když se to naučíme. Jo?
1: Z toho, co povídáte, říkáte, tak mám dojem, že opravdu ale potřebujeme, i když třeba mnozí lidé mají pocit, že si u určitých činností vlastně odpočinou, takže ale opravdu potřebujeme i ten čas, kdy prostě úplně vypneme, kdy si lehneme a prostě to tělo, nepřijímáme informace.
2: Přesně. To je, paní Sandro, To je to podstatné, to je to naše bytí. To je, že existujeme, všechno je už vybavené, srdíčko si tepe, žaludek je třeba v klidu, střeva si tráví, a je to ta existence bez toho, aniž bychom do toho nějak zasahovali. To je možná to, co říkáme, to podstatné, co máme všichni, stejně jsme bytím. Jo? Malé miminko se narodí a nemusí nic dělat. Batolátko se narodí, vyvíjí se a nemusí nic dělat a my ho přijímáme takový, jaký je, tak staňme se chvíličku tím bytím, tím malým jezulátkem.
1: Už jsme tady malinko naťukli i ty techniky, jak se třeba právě dostat do takového stavu, když potřebujeme, i kdyby to třeba bylo v práci na ty 3-5 minutek zrelaxovat, vypnout. Můžete třeba popsat ještě trošku nějaké techniky,
2: můžu?
1: Jak si pomoct takhle?
2: Určitě. Můžeme se, když se chceme uvolnit v zaměstnání, kde sedíme, tak se můžeme teďka posadit úplně rovně s narovnanou páteří. A dáme si paže před sebe a zmáčkneme pěsti, úplně napneme všechno, na pár sekund vydechneme a povolíme. Aby jsme viděli ten rozdíl, jak je to, jak když je v tělo napnutí, jako v napnutí, a jak ho uvolníme. A pak můžeme ještě udělat, že nadechneme se a ten výdech je delší a delší a delší, jako když jsme nafukovali balónek. A dotýkejme se my sami vlastního těla. Já několikrát denně se dotýkám šíje, ráno si prohmatám celé tělo. Jo, pohladit se, jo, to je hodně důležité. A potom můžeme dát dlaně před sebe a třít ty dlaně a to teplo, které vznikne, tak si položíme na oči, na víčka a jemně se hladíme, tak jak nás hladila třeba babička, dáváme si třeba vlasy za ucho. To znamená dotek, sebe dotýkání a samozřejmě úžasně, když máme rodinu a když to můžeme dělat třeba s dětma, s babičkou, s dědečkem, že se vlastně dotýkáme vzájemně spolu.
1: S terapeutkou Taťanou Horkou si dnes povídáme o různých formách odpočinku a v tématu budeme opět za chvíli pokračovat.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes si s terapeutkou Taťanou Horkou povídáme o odpočinku, o dovolené, o tom, jak je dobré někdy nedělat nic. Telefonní číslo do našeho studia 726 465 2000, kam můžete volat své dotazy. My jsme před písničkou trošku naťukli to objímání se, vztahy, rodina, přátelé, vztahy, to je pro naši psychickou pohodu důležité. Taky takový pocit spočinutí, odpočinutí, protože máme kolem sebe své blízké. Zároveň mnozí z nás známe to, že když jsme mezi svými, tak člověk pořád možná by něco dělal nebo pohostit ostatní, postarat se. Jak si poradit s tím, když víme, že zároveň potřebujeme odpočívat a jako kdyby udělat si ten prostor pro sebe v rámci rodiny?
2: Jak si poradit? Možná i to v té rodině zveřejnit, že už teďka cítím únavu po těch letech, co se starám o děti, o vnoučata a že to v pořádku, že to není jako nic katastrofálního, že ta únava je vlastně jenom opozice toho, že jsme výkonní, že to patří do toho života. Říct si o pomoc, mluvit o tom. My jsme vztahové bytosti a myslím si, že je fajn cítit se bezpečně doma i s tou únavou, jestli mě rozumíte. Je to, že nebo i s tou nemocí, nebo i s tím, že chodím na záchod v noci xkrát čůrat a že třeba jdu přes dvoje dveře a někoho tam zbudím, že je to samozřejmě rodina od rodiny a přátelství od přátelství a jsme vztahové bytosti, sociální bytosti a vyhovuje nám, když nás někdo vyslechne, když můžeme sdílet, když nás někdo potvrdí, když nás někdo uzná, že prostě jsme takový, jací jsme. Mm-hmm. No.
1: Máme tady posluchačský dotaz. Já vás poprosím, vezměte si sluchátka. Ano. Dobré dopoledne, poradna pro zdraví, slyšíme se.
3: Ano, dobrý den, tady posluchačka.
1: Jenom se nám to hodně teda seká, tak snad budeme rozumět.
3: Jo, já to vidím, vypínám.
1: Já se vám moc omlouvám, ale bohužel vůbec vám není rozumět. Možná zkuste zavolat... Není. Ono to možná bude nějaký technický problém na lince. Zkuste zavolat ještě jednou. Já se pokusím to za chvilku zase vzít, ten telefon. Třeba to bude lepší, ale někde se to stává, tak se omlouvám. Tak tenhle telefon nás zatím nevadí, ale zkusíme ho za chvilku. Mm-hmm. Možná pojďme si teď, protože nás poslouchá a hodně posluchačů, kteří už jsou ve věku zralejším, kteří už jsou třeba v důchodu nebo prožili ztrátu partnera, partnerky. Jak i v takovémhle, řekněme, v takovéhle konstelaci najít takový ten pocit toho uvolnění, odpočinutí, když třeba zrovna jsme v situaci, kdy prožíváme nějaký dlouhodobý stres, třeba spojený s nemocí nebo se ztrátou partnera.
2: Je moc fajn, když si člověk rozplánuje svůj den, protože zase naše babičky a dědečci v důchodu mají toho času víc. A potřebují nějakou strukturu, potřebují se třeba na něco těšit. A myslím si, že velkým pomocníčkem je třeba, že se rozhodnou vytřídit si jeden šuplík, rozstřídit si fotografie, nebo aktivně odpočívat, že třeba něco upletou pro vnouče, i když to vnouče třeba nevynosí, ale jako dokázat se sám zapojit do života. Pak, když se rozhodnu, že tady ještě chci bejt. A pro ty naše babičky, dědečky, já tímto zdravím i svoji maminku, kterou vnímám jako úžasnou, že každý den něco vytřídí, něco udělá, uháčkuje, uplete. No a má to horší s tím odpočinkem, protože říká, že k tomu nebyli vedeni. Mm-hmm. Že odpočinek byl spojený s tím, že se člověk zaviňoval, že měl pocit viny, že nic jako nedělá. A tím bych chtěla poprosit, nebo pozdravit a poprosit všechny babičky a dědečky, aby toto si odpustili, že to je program starých generací, který opravdu museli na to pole a dneska můžeme zajet do Lidlu a máme všechno na dosah téměř. Takže taky bude práce s odpuštěním si, že já jsem si teďka odpočíval. Prostě si to dovolit. Že můžu dokonce i tu nemoc si dovolit. Že teďka nemůžu. Někdy ta nemoc přichází jako zastavení toho všeho.
1: S terapeutkou Taťanou Horkou si dnes povídáme o různých formách odpočinku a ještě se k tématu za chvíli opět dostaneme.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes na téma odpočívání s terapeutkou Taťánou Horkou a já taky vítám v našem vysílání posluchačku Věru, která se dovolala. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, já vás obě zdravím a je to ohromný téma, hrozně uklidňující, takový působí to na mě tak odpočinkově.
1: Děkujeme, to jsme rádi.
2: Paní terapeutka moc pěkně mluví, ale já jsem právě se chtěla zeptat, když je mě 70 let, ráno o 6 hodinách každý den, už 9 let mám podlíka 17-letýho, chodíme ven, pak jdem ještě dvakrát ven, bydlíme na dědině a já si musím jít prostě ve 12 hodin lehnout. Tak jak říkáte, ruce dám podél těla, prostě snažím se myslet jenom na to pozitivní, zadaří se mě, půl hodiny usnu. Ale potom na mě skočí depka a já nevím prostě proč ta depka na mě, člověk by řekl, že je jako odpočatý všechno, ale proč ta depka na mě takhle skočí. Prostě bojím se toho, co bude, nebo prostě i to počasí je fakt, že to teda taky škaredě

0: pudlíče. Jestli to není opravdu strach z toho, pudlíček má 17 roků, že jo, co bude. A napsat si všechny ty strachy, které člověk má. Nemusíme hned s tím bojovat, jenom se podívat, co je to za signál pro nás. Můžou tam být strachy, o který se můžete i podělit, teďka vlastně už o nich mluvíme. Čili co je ten největší váš strach, co bude?
1: No. Ano, slyšíte nás ještě, ano, jste tam.
2: Jo, no poslouchám. No právě teď jste teda uhodila hřebíček na hlavičku, jo. To je prostě pro mě priorita, ten pejsek, no a, a tak jako, no prostě, ale doopravdy se toho, já to zkusím, prostě vypsat se z toho.
0: Vypsat a ještě tak. Chci jenom říct, pejsek je priorita, pejsek se narodil, má svůj průběh a jednoho dne vydechne, odpočine a půjde do nebeského pejskového světa a takhle to bude i s náma. A to je možná ten náš největší strach, že vlastně se bojíme odpočinku, že vydechneme úplně a já bych chtěla podpořit všechny, aby jsme věděli, že jsme v tom všichni stejně a že je to v pořádku i mít ten strach.
1: Paní Věro, my moc děkujeme, že jste zavolala. My, protože se nám blíží poledne, tak budeme muset už i uzavřít poradnu za chvilenku. Tak díky a zůstaňte s námi.
2: Děkuji. Moc krát vám děkuji za krásný pořad. Moc jste mě pomohli. Děkuji.
1: Naslyšenou.
0: Děkujeme.
1: A protože právě už ten čas se krátí, pojďme si ještě na závěr říct, shrnout, co může každý z nás udělat už dnes, abychom měli více vnitřního klidu, ale taky toho pocitu opravdu odpočinutí, spočinutí a z toho snad i plynoucí radosti ze života, tak abychom zase byli aktivní, aby se střídala ta období, jak jste o nich mluvila.
0: Myslím si, že každý z nás může spočinout v přítomnosti, být ducha přítomný, napojit se na svoje tělo a vnímat a zkoumat, kdo vlastně je, o čem přemýšlí, co vyživuje a co chce vyživovat.
1: Říká terapeutka Taťána Horká, se kterou jsme si dnes povídali o odpočinku a jeho formách. A já vám moc děkuji za zodpovězení všech dotazů i za váš čas. A zase někdy se budu těšit na slyšenou.
0: Já vám moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače a hladím je hlasem, ať se nám daří tak, jak potřebujeme.
1: Děkujeme. Připomínám také, že se k poslechu dnešní poradny pro zdraví a nejenom té dnešní můžete vrátit, a to přes aplikaci Můj rozhlas anebo na webových stránkách brno.rozhlas.cz. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví, pevné zdraví přeje a pro dnešek se také loučí Sandra Silná.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Ti plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo, to byli prostě sprostí zločinci. A tady tenhle ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhoru, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
6: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
5: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Dělníci začali v brněnské vozovně ve Slatině s montáží nové haly. Hasiči zasahují u požáru lesa u Břeclavi. Dnes můžou lidé pozorovat zatmění slunce z hvězdáři ve Ždánicích. Bude většinou jasno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Modernizace vozovny v brněnské Slatině pokročila do další fáze. Skončily výkopy a demolice původních domů. Dělníci teď za skoro 2,5 tisíce dílů montují konstrukci nové trolejbusové haly. Jak bude nová podoba vozovny vypadat, popisuje mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.
4: Nový areál ve výsledku nabídne dvoupodlažní parkovací objekt pro autobusy a trolejbusy, také halu denní údržby, novou myčku, zázemí pro zaměstnance i také modernější dopravní napojení. Ta kapacita pro odstavení trolejbusů vzroste z dnešních 43 na přibližně 75 vozidel.
2: Celá modernizace vozovny přijde přes 1 miliardu korun. Dokončení je v plánu na polovinu roku 2028. Hasiči zasahují u požáru lesa u Břeclavi, kde výbuch továrny na munici kdysi rozmetal tisíce kusů do okolí. Pyrotechnici je odstraňují dosud. Nynější požár mají pod kontrolou. Pokračují v prolévání požářiště a dohášování, uvádí na síti Trec. Aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský uspěl u ústavního soudu se svou stížností na vazbu. Krajský soud v Brně mu nedal možnost seznámit se s vyjádřením státního zastupitelství, které se týkalo květnového prodloužení vazby. Tím justice porušila právo Jiříkovského na soudní ochranu. Ve vazbě ale zůstává. Jiříkovský je spolu s dalšími třemi lidmi, včetně bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, obžalovaný v souvislosti s miliardovým darem bitcoinu pro stát. Vinu popírají. Stížností k ústavnímu soudu podal Jiříkovský 6, o 2 už soudci rozhodli. Částečné zatmění slunce můžou dnes lidé pozorovat na hvězdárně ve Ždánicích u Kyjova. Společný program začne krátce po 19. hodině, kdy těsně nad horizontem měsíc pomalu překryje slunce. Pro pozorování tohoto jevu doma je potřeba buď svářežské sklo nebo speciální ochranné brýle, které mají na hvězdárně k zapůjčení, dodává její ředitel Karel Trutnovský.
5: Sluneční brýle vám nepomůžou. Fakt musíte mít takový ty brýle na pozorování slunce. Když máte částečné zatmění, tak to sluníčko je pořád ještě hodně silný. Je to nebezpečný jako blázen podívat se nekrytým dalekohledem do slunce. Trvá to tak 1-2 sekundy a trvale přijdete o zrak.
2: Společné sledování zatmění slunce pořádají i v Ořechově u Brna. Naopak brněnská hvězdárna radí, ať lidé na Kraví horu nechodí, protože z ní jev nebude možné vidět.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty odpoledne vystoupí na 26 až 29 stupňů, na severu bude místy kolem 25. Vítr slabý, přes den mírný a biozátěž je střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: S kolonou počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna mezi stým 84. a stým 96. kilometrem. Zdržení je okolo 20 minut. V této koloně na stém 93. kilometru je také odstavené nákladní auto. Pozor na něj. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

Byli to Hulíňané, kteří vás dřínovskou polkou Václava Smoly pozvali k poslechu dnešní Moravy krásné země. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. No a jestli pak víte, kdo má dnes svátek. Jsou to u nás Kláry, na Slovensku jsou v kalendáři jména Darina, Darius, Daria. Blahopřeji, no přeji jen vše dobré. A stejně jako předešlé dny, taky dnes doufám, si poslechneme zpěváčka či zpěvačku. Ano, projekt Prázdniny u babičky pokračuje, a to až do 30. srpna. Ještě připomenu telefonní číslo 726 46520. A teď už cymbálová muzika Josefa Válka z Čejče.

0: Tak to byla cimbálová muzika Josefa Válka z Čejče, která zahrála pro vás lidové. No a teď už pro nás zaspívá zpěvačka slečna 9letá Aneška Švaňhalová z Dambořic. Aneško, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak nám pověz, co nám zaspíváš.
1: Vždycky jsem si vybírala.
0: Tak můžeš začít.

0: oči.
1: Tak to musím ten potles nechat doznít, Aneško, protože všichni tleskají samozřejmě tobě. Opravdu byla jsi jednička, úžasné. Kde ses tu písničku naučila?
0: Já jsem ji uměla zpívat na jiném koncertě. Já chodím zpívat na různý koncerty, tak zrovna toto jsem se naučila, mamka mě to pomohla naučit.
1: No a teď mě pověs, na jaké ty koncerty a proč zrovna ty chodíš zpívat?
0: No, všichni říkají, že mi jde zpívání.
1: Tak to já potvrzuji, tak, ano.
0: Tak mamka mě přihlašuje na různý koncerty, jak třeba ve Svatobořicích Mistříně nebo ve Veselí nad Moravou a tak.
1: No tak přátelé, možná, že jsme svědky toho, že nám tady vyrůstá nějaká novodobá superstar, protože Aneška má skutečně velmi kladný vztah ke zpěvu. No Aneško, a co třeba hody? U vás byly v červenci, myslím, hody v Dambořicích, jestli se nepletu.
0: V listopadě.
1: No a co hody? Oblékneš se do kroje nebo tančíš, zpíváš?
0: No, my se oblékneme do kroje a potom se chodí tím průvodem.
1: Aha, a ty chodíš do nějakého kroužku?
0: Chodím do Salajenky.
1: No tak, ty máš krásný život naplněný zpěvem a tancem. No a čím ho ještě naplňuješ? Co máš tak ráda?
0: No, ráda sportuji a chodím střílet.
1: Střílet.
0: A jinak hraju na klavír.
1: No... Aneško, to máš teda skutečně zájmy, to mě skoro vyrazilo dech, ty chodíš střílet na střelnici?
0: Jo.
1: A jde ti to?
0: Jo.
1: Jo, no já ti tedy na sebe něco prozradím, já jsem střílela úplně excelentně. Já jsem zamířila, vždycky tam byla desítka a já jsem vůbec nevěděla, proč zrovna. Dokonce jsem vyhrála taky nějaké soutěže, takže já mám k tomuto kladný vztah, k této tvé zálibě. No ty jdeš teď tuším do čtvrté třídy, ano?
0: Ano.
1: Tak já ti přeji, ať se ti daří, hlavně si užij ještě zbytek prázdnin, ještě 14 dní máš před sebou. Máš nějaký plán?
0: Zatím ne.
1: Zatím ne, no tak teď seš u babičky na prázdninách také v Dambořicích, tak babička se o tebe určitě stará příkladně, možná, že si spolu i někdy zaspíváte, Aneško, s babičkou.
0: Jo.
1: Jo, tak to jsem ráda. No a určitě víš, že v neděli potom losujeme nějaké to zpívající dítko a kdo má to štěstí, tak vyhraje rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně, tak já doufám, že tento týden to bude štěstí. Protože jsi zpívala opravdu moc pěkně a moc ti za to děkujeme. Měj se hezky a pozdravuj babičku.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou. No a pro tuto šikovnou Anešku i písnička.

0: Tak to bylo vonavé vínečko Miroslava Procházky a Anny Žilkové, podání Hračovianky. Písnička mířila do Dambořic. Byla to písnička jako dárek, která měla potěšit Anešku Švaňhalovou, která nás potěšila před chvilkou úžasným zpěvem. Aneško, ještě jednou děkujeme. Fakt šikovná holka, šikovná slečna. Tak se měj hezky a užívej si prázdnin i s babičkou. Tak, ale teď už paní Jeřábková z Kostic má slovo. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra, já vás zdravím. Tej holce také přeju, aby jí to vyšlo, ta výhra, protože byla to krásné, to pěkně zpívala, šikovná. A já bych chtěla také popřát. Včera oslavila svoje narozeniny paní Jarka Valová z Kostic. Jari, já ti přeju, aby očička ti dobře viděli, protože má problémy, ručičky, aby ti dělali a nožičky běhali. A nech ti to všecko vyjde tak, jak si to přeješ a jsi šikovná a nech ti to dál vydrží ty nápady. Dneska jí slaví svoje 18. narozeniny Magdalenka Virglerová z Tvrdonic. Tak já jí také přeju hodně zdraví, protože ona má zálibu koníčku, ona jezdí do Lednice a jezdí s kočárem tam, vozí, myslím, že těch hostů. A má dneska i 18 roku, tak já jí přeju, nech jí ta vydrží to, co ji baví, ale ona už se může aj vydávat a nemusí čekat ani od rodičů na podpis, když už je jí 18.
0: No to je jasné, ale nevím, jestli Magdalenka nechce ještě chvilku počkat, že?
1: Ale
0: aby
1: počká,
0: si
1: určitě.
0: Užila toho mládí, paní Jeřábková.
1: Určitě, ona je šikovná, ju to baví zvířatka, koníčci a pejsci, takže já jim oběma přeju holkám hodně a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a nech se jim v životě daří tak, jak si přeju a posíváme jim to všetci, co jich máme rádi. A ještě paní Ostra, mám posledních červencové dňa oslavil narození Milan Skošník a 5. srpna jeho manželka Štěpánka Skošníková a zajtra je Alenky, tak má svátek Alenka Bačová naproti nás a její dcera Alenka Buzerle. Tak já jim všetkým oslavencům přeju také hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, nech se jim v životě daří tak, jak si přeju. A
0: no, prostě všechno nejlepší, paní Jeřábková, abychom to nějak ukončili, protože na druhém telefonu už čeká paní Lída, takže přáníčka jste předala.
1: Ano, mějte hezký den. Děkuju a přeju všetkým a mojím dobrým známým hodně zdraví.
0: Takže i vám nasledanou.
1: Nasledanou.
0: A teď už paní Lída z Mašovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, všechny vás v rádiu srdečně zdravím a já bych prosila o písničku a pozdrav poslat do Brna Komína panu Josefu Husákovi, že ho srdečně z Mašovic zdravíme. A pak bych chtěla poslat pozdrav manželům Rozmahelovým do Moravského Krumlova, paní Libušce Šedivé, taky do Moravského Krumlova, a hodně moc pozdravu a brzké uzdravení paní Jarušce, no, teď jméno mi vypadlo.
0: A odkud je?
2: Vojtkové z Moravského Krumlova, aby se jim všem dobře dařilo a měli se dobře. To jim přeji já a má můj manžel Jaroslav.
0: Dobře, tak já vás také zdravím, paní Lído, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Hudební dárek 70. narozeninám patří i paní Jarmile Knížové ze Zlechova. Hodně, hodně zdravíčka, lásky, radosti z vnoučátek a krásných vycházek přírodou, které ráda i s manželem Pepíčkem absolvují, to přejí Marcela, Helena, Jarka a Majka. No a písničkou nás potěší Bojané. Český rozhlas.

0: Bojané dohráli krásnou písničku Milana Baginského a Miloně Čepelky Bojanovským frajárkám. No a já tady mám další telefonáty. V Bojkovicích čeká u telefonu pan Karel. Dobrý den.
1: Dobrý den. Paní Ostra, já bych potřeboval, nebo zítra je Alenek. Mm-hmm. Já bych chtěl popřát sestřenici Alence Zálešákové do Pitína, Alence Vytázkové, sestřice u pana doktora Bobčíka, je velice šikovná, a Alence Mikšové do Krhova. Přeji jim hodně zdraví, štěstí, pohody a ať se jim daří, ať jsou tak veselé, jak jsou. Hmm. A pak bych měl ještě takové poděkování. Chtěl bych poděkovat spolužákům ze základní školy Bojkovicích 9. C. To jsme se co měli suka, já jsem nějaký nemocný, tak jsem se nemohl zúčastnit. Chci jim poděkovat za to, že by nechali všetky pozdravovat. Děkuji.
0: No ano, určitě na vás při tom setkání také vzpomínali, pane Karle, no ale určitě toho dalšího setkání se setká.
1: Já už těžko se toho zúčastním.
0: No, ale
1: to nám vzpomněli.
0: Ano, to je to nejhezčí, nezapomněli. Tak jo, pane Karle, takže vy jste popřál také třem Alenkám, já se s vámi mohu rozloučit, nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. A teď už pan Tonek Rusňák z Miroslavy. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím paní Jirinku Ostrou a všechny posluchače tohoto pořadu. Já bych chtěl popřát k svátku Alenkám. V obci Dobré pole mám dvě Alenky. A to Alenku Chvíkovou a její dceru Alenku Rakovskou. Děvčata, všechno nejlepší k vašemu svátku. Zdraví, osobní pohody, vše je to nevrůzňák. Děkuji za vás.
0: Tak to bylo další pěkné přání, pane Tonku. Hezký den vám přeji. Nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou, paní Rinko.
0: Nashledanou. A tady prosíme o zahrání písničky pro naši milou oslavenkyni, paní Máriu Malíkovou z Kútu. Čtu dál. Paní Mária, chvíle jako tato jsou velmi vzácné. Vašich 80 roků je překrásný příběh, plný moudrosti a usilovné práce. A my jsme šťastni, že ho můžeme s vámi oslavovat. Vážíme si vašeho přátelství, vašich slov a dobrého srdce. Vaše ruce rozdávají nejenom ty nejlepší a nejsladší koláčky, ale především lásku, dobrotu a ochotu pomoci. Dovolte nám popřát k vašemu nádhernému jubileu především pevné zdraví, boží požehnání, ať provází každý váš krok. Přejeme vám pokoj v duši, hodně radosti z každého nového dne, aby vás i nadále obklopovala taková láska, jakou jste vy rozdávala po celý život své rodince, přátelům a vůbec všem, kteří ji potřebovali. Jsme nesmírně vděční za dar vašeho přátelství. S úctou k vám, Lubica a Matěj Polákovi. No a o rozhlasové vinčování a písničku nepřijde ani paní Hela Jálová z Pitína, která dnes slaví krásné půlkulaté narozeniny. Do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání přeje sestra Jana s celou rodinou. Mistříňanka zahraje pěknou polku.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: No ale teď už Morava krásná zem před maličkou chvilkou dohrála Mistříňanka, polku Miloslava Procházky a Antonína Perničky Brzo budeš moja. No ale teď už naša je paní Aneška z Rackové. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych vás prosila o zahrátí písničky a poděkovat všem, co mi přáli k narozeninám. Dcera, synové a známí kamarádky. A taky ti, co na mě třeba zapomněli. A bude Alenky, ano. Tak bych chtěla popřát Alence Michalikové tak svátku, taky hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Mm-hmm. Děkuji vám.
3: Dobře, tak paní Aneško, já vám také přeji všechno dobré, hlavně to zdraví.
4: No, byly to kulatiny.
3: No, neříkejte, no. Už budou další už. Kulatiny, paní Aneško.
4: No, tak to, jo. To už jsou vysoké, děkuji.
3: Tak se mějte, nashledanou.
4: Ano, děkuji vám, nashledanou.
3: Nashledanou, paní Hana Kozubíková, dobrý den.
5: Dobrý den, všichni vás. Zdravím. Dneska má svátek Klárka Fiodorova ze Slopného a zítra mají Alenky. Je Fiodorová a Šustková Alenka ze Slopného. Přeju jim hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. A vám děkuji za odvysílání.
3: Nemáte za co. Naschledanou.
5: Naschledanou.
3: No a přání předám i panu Antonínovi Ilíkovi k dnešním 70. narozeninám. Máš dnes narozeniny a my ti chceme dát dárek jediný, abys šťastný, zdravý byl, s láskou, štěstím v srdci žil. A ti dneska všichni přejí a s tebou se krásně smějí. To ti ze srdce přejí manželka Zdenka, syn Igor s manželkou Michaelou, syn Broněk s přítelkyní Evou, vnučky Adélka a Karolínka a maminka Marie. No a jak zní další přání pro pana Toníka Ilíka ze Starého Města k jeho 70. narozeninám? Právě je tvůj velký den, tak naplno si užívej. Dárky, pití, plno jídla, dnes nekoukej na pravidla. Přejeme ti hlavně zdraví, starosti, pust rychle z hlavy. Mnoho lásky, zdraví, však to znáš, a ať se dobře máš. Všechno nejlepší přeji Eva, Dufkovi a Zezulovi. A ještě prosím o zahrání písničky k dnešnímu svátku pro mou milovanou manželku Kláru Černochovou ze Zdounek. No a blahopřeje milující manžel František. Písničku pak předává Lanč Hočanka.

0: Lenčočanka potěšila písničkou Josefa Uhra Svatý obrázek. No a my si teď poslechneme, koho pak asi potěší paní Marie z Ráječka. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát svému milému švagříčkovi k jeho dvojité 40. nadále dobré zdraví a jeho radost, kterou on rozdává mezi námi všemi.
0: A povězte mě, paní Marie, jak se švagříček jmenuje.
1: Ano. Teď jsem se nadechla. Je to Toník Hýlu.
0: No,
1: Toník Hýlu.
0: No to je, ano, to je ten, kterému jsem teď předávala také dvě přání, jestli jste poslouchala. No je, jasně. No, Antonín Ilík, 70. od celé rodiny, a ještě tady měl jedno přání. Cože?
1: Tento se jmenuje Hýle.
0: Jo, Hýle, aha, tak to je jiný, jejda, mane.
1: A dvojitou 40 má.
0: Hýle, aha, tak.
1: Ale.
0: No řekneme to na rovinu, má 80 roku, že, paní Marie Toník?
1: Je to tak.
0: No, tak. Takže popřejeme jen to dobré Toníkovi Hýlemu, paní Marie, od
1: ano.
0: Vás, od všech. Tak jo, nashledanou. Nashledanou. Paní Bělašková, tak teď už vy. Dobrý den.
2: Ještě jednou dobrý den, paní Ostra. Tak já zítra slaví svátek Alenky, tak bych chtěla popřát paní Alence Bodlákové, naší švagrové z Denovic u Valašských Klobouk, a paní Alence Mačkové ze Smolín. A protože sedí Hanka Kozlovíková u rádia, a je to moja veliká kamarádka, tak jí k tom sobotním svátku popřeju dopředu a všem třem přejeme. Hlavně hodně zdraví, velice ho potřebuju, štěstí a boží požehnání. A to jim přeji Bělaškovi a z horního patra Machovi. Děkuji moc.
0: Není zač, nashledanou. No a dnes 12. srpna slaví krásné životní jubileum 85 let paní Růženka Krůzová z Břeclavy. A přání, milá Růženko, přejeme ti hodně štěstí, pohody, radosti a hlavně hodně zdravíčka do dalších let. Toto přáníčko a pěknou písničku ti posílají přátelé Zdeňka s Toníkem, Boženka s Viktorem, Jana a Miluška. No a teď už vinčování pro paní Lidušku Bolečkovou z Hostětína, která oslaví zítra 13. srpna 83 let. Milá babičko Liduško, všechno nejlepší k narozeninám, ať je tvůj den plný radosti, smíchu a zážitků, které tě budou hřát ještě dlouho. Jsi hvězda, co rozjasňuje každou místnost, tak si dnes nech zářit celý svět pro tebe. Máme tě moc rádi a z celého srdce přejeme vše nej. Rodina Bolečková. Veselka pak přidává písničku Hrát bude věrným přátelům.
3: Český rozhlas Brno.

Včera 11. srpna oslavil náš velitel hasičů v Komni pan Ivo Mikulášek, 49 let. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. To přejí bratři hasiči z Komně. Připojují se maminka, bratr Jeník, přítelkyně Lenka a vnučka Dominička posílá moc pusinek. Živio, živio. Dnes se probudila do svého narozeninového dne paní Anička Cyprisová z Lanžhota. Přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, radost vnoučat a pravnoučat. Je to moje jedna z prvních kolegyň po maturitě a dodnes máme přátelský vztah, i když jsme už dnes obě v důchodu a já už mnoho let v Lanžhotě nebydlím. Aničko, tak ještě jednou všechno nej. To přeje Maruška z Charvátské Nové Vsi. A tady. Včera 11. to jsem právě četla před chvíličkou, tak to asi poslali dvakrát, tak ještě tady mám, prosím, o zahrání písničky pro naši babičku Jarmilu a dědu Františka Konečných z Luclavic, kteří se v těchto dnech dožívají 79 let. Všechno nejlepší přeje vnučka Adéla a také pravnuk Vojtíšek. Přání patří manželům Konečným z Luclavic. Tak, tady další. Dnes slaví 20. narozeniny Tereza Klašková z Kobylnic. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, božího požehnání, radosti, úspěšné studium učitelství a láska k folkloru, ať ji provázejí celým životem. To jí přejí mamka s taťkou, přítel Patrik, sestra Markéta, rodiny Čápova, Klašková, Hujňákovi a Gerlingerovi a úplně poslední naší drahé a dost obětavé babičce a mamince, paní Miladě Řezáčové z Kroměříže, k dnešním úžasným narozeninám blahopřejí vnuk Alexandr spolu s dcerou Hanou. Přejí hodně pevného zdraví, štěstí a lásky. No a teď už pod Dužan.

50 minut, takže Morava krásná zem končí tedy její polední část. Ještě jednou zdravím úžasnou zpěvačku, 9letou slečnu Anešku Švaňhalovou z Dambořic. Opravdu nádherně zpívala a všechny nás potěšila. No a nashledanou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostrá, přejí krásný den. No a ještě zbývá závěrečná orchestrální skladba. Je to vypichnutá metoděje Prajky v podání Vlada Kumpana a jeho muzikantů.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. V první fázi se týkají hlavně výrobců. Osvětlení na Špilberku v Brně zůstane dnes v noci vypnuté kvůli pozorování oblohy. Brno Královo pole vyhradilo srpnové středy v Božetěchově parku pro středy regionální hudebníky. Dnes bude většinou jasno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Začínají platit nová pravidla pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie. Na trh by se tak třeba neměly dostávat nově vyrobené obaly na potraviny s vyšším obsahem chemických látek odpuzujících mastnotu.
4: Takovými obaly jsou třeba některé krabice na pizzu nebo sáčky na mastná jídla. Marek Zemánek z Potravinářské komory připouští, že kvůli tomu v budoucnu můžou zdražit potraviny.
5: Protože přechod na nové obaly si vyžádá velké investice, a to do nových technologií. Firmy musí i ty obaly testovat.
4: Na nová pravidla není připravených přes 95% z bezmála 400 firem z různých odvětví, které oslovila Hospodářská komora. Nemají třeba dost informací, jak přesně obaly změnit, popisuje viceprezident komory Jan Mraček.
6: Ty kroky jsou tak nelogické, že například bude muset dojít až k trojnásobnému změně toho značení během následujících 3-4 let, což má ohromné ekonomické dopady.
4: Výraznější změny lidé pocítí až v roce 2030, odkdy budou zakázané další jednorázové obaly. Třeba malé sáčky s kečupem v restauracích. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Hasiči u Břeclavi dohašují požár lesa v lokalitě, kde výbuch továrny na munici, kdy se rozmetal tisíce kusů munice do okolí. Pyrotechnici je odstraňují dosud. Do zásahu ve druhém stupni požárního poplachu se zapojilo 10 jednotek, informoval mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Doplnil, že žádná munice hlášena nebyla, hořelo na ploše asi půl hektaru, zraněn nikdo nebyl. Noční oblohu můžou dnes lidé pozorovat z hradu Špilberk. Muzeum města Brna nechá po celou noc osvětlení v okolí Špilberku vypnuté, aby lidé mohli lépe sledovat částečné zatmění slunce a meteorický roj Perseid. Hrad bude podle mluvčího muzea Pavla Žáry přístupný do 2 hodiny raní. V brněnském Božetěchově sadu se dnes odpoledne bude konat další část Parkfestu. Festival každou srpnovou středu propojuje zavedené kapely se začínajícími umělci z Jižní Moravy, pokračuje starostka pořádající městské části Královo pole Andrea Pazderová z ODS.
7: My jsme tam chtěli dát prostor těm mladým, kteří hledají své publikum, ale už potom těm zavedeným. Cílem bylo vytvořit pohodovou atmosféru, kde se můžou setkávat jak mladí, tak starší.
3: Počasí.
2: Na Jižní Moravě bude odpoledne jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na Blanensku bude místy kolem 25. Vítr slabý, postupně mírný a biozátěž je střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: V nesouvislé koloně budete popojíždět ve směru od Prahy na Brno od Kývalky. Zdržíte se stále okolo 25 minut. Dejte pozor také na D1 ve směru na Prahu. Na stém 43. kilometru je na krajnici odstavené porouchané auto a ve směru z Vyškova na Brno na 255. kilometru stojí nákladák. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host
4: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře André Nepeli. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
8: Dobrý den, prajem.
9: Alex a host.

0: Ač má na svém kontě desítky rolí, pro mnohé bude navždy princeznou Arabelou. Herečka Jana Naďová je hostem Alex a host. My jsme teď mluvili o novém filmu, ve kterém hrajete. Film se jmenuje Šampion, vy tam stvárňujete trenérku krasobruslaře Ondřeje Nepeli, Hildu Mudrů, ale to nebyl váš první film od té chvíle, kdy jste se vrátila vlastně po 30 letech, kdy jste se tak jako ztratila z očích veřejnosti, přestěhovala jste se do Německa. Po tu dobu herectví vám nechybělo? Ani třeba v Německu jste se nechtěla realizovat?
1: Nie, ale mnoho lidí mi píše, hlavně moja přátelka Alena Heribanová mi napísala, ty jsi se nevrátila, Janka. Ty si bola v našich srdciach počas tých 30 rokov a to je krásne, čo mi povedala. Vlastne ten návrat to beru, pretože som nehrala, ale ja som stále tu bola, pretože filmy, reprízy existujú stále, aj na Slovensku moje staré filmy zo 70-tych, 80-tych rokov. Takže ona hovorí to, ty si tu stále s nami bola a v našich srdciach. Takže ja som to brala ako keď nastúpite do vlaku, ktorý sa rozjede a vy potrebujete niekde vystúpiť. Hej, tak ja som zatiaľ jazdila, pochodila som pol sveta, nazbierala som informácie, nazbierala som nové životné skúsenosti a dnes z nich môžem čerpať. A potom som si povedala, a teraz je čas už vystúpiť, už som zrelá, už som iná žena, ako som bola pred 40 rokmi a už teraz na mňa čakajú iné role. A to bol správny výstup z vlaku, pretože tú šancu ešte pred covidom mi dal Rádu Jude, rumunský režisér, ale bohužiaľ prišiel covid a z filmovania zišlo. A potom nastúpil vlastne Jan Budař, ktorý mi ponúkol rolu královny Ludmily. A pretože ja som vždycky o tom snívala postúpiť, už nebyť na tom pôste, na tej tretie, čarodej tretie, alebo princezná tretej kategórie, ja som chcela ešte ísť výš, takže královna, no ešte nad tým je císarovna, hej, takže ešte stále šanca je niečo nové.
0: Takže je to všechno tak, jak to má byť?
1: Beriem to tak, ja beriem život s humorom, ja si nerobím veľké starosti, teraz čo bude zajtra, alebo pozajtra, naplánujem si a toto by som chcela robiť, alebo to by som chcela hrať, nie. Ja to život beriem s humorom, s nadhľadom, s láskou k ľuďom, ja rozdávam lásku, rozdávam energiu a ja hovorím, hľadať si aj priateľov, ktorí vám vašu dušu obohatia, je ďaleko menej ako tí, ktorí z vás tú energiu vyčerpajú, hej. Takže ja sa koncentrujem viac menej na seba, na rodinu a na to žiť svoj život.
0: Když se vrátím ještě k tomu vašemu návratu po 30 letech, tak ano, pro film vás získal Jan Budař, který vás obsadil do dvojrole vlastně, Maminky a smrti, nebo Královny a smrti v Princi Mamánkovi. Vybavíte si ty pocity, se kterými jste vstupovala na plac po 30 letech? Je herectví jako jízda na kole? Nezapomíná se? Nebo je to jinak?
1: To se nedá zabudnout, ale mala jsem zmiešané pocity, protože byl to rok právě po covidě a zomrela mi mama. A hlavně ty scény, kde jsem mala hrát tu paní smrť. Och, aj teraz mi tu slzy. Bolo hrozne náročné. Hrať královnu, to bol krásny pocit, pretože som si svojho synáčika rozmaznávala. Vy ste mali práve tú čest, pred chvíľkou mi volal môj syn. Aká som ja nadšená, keď mi zavolá syn niekde z diaľky a mi vlastne po telefóne povie, no ja prídem dnes večer do Prahy. Viete, a to je proste to mamánkovstvo. Nechtiac, hej, ale tá žena proste tie deti miluje. A ja milujem strašne svoje deti. A ten syn má vždycky inú rolu v tom postavení, v tej hierarchii tých detí, ako tie dcery. Hej, takže tá sa mi hrala veľmi dobre, rola královnej. A musím povedať, že mala som obrovskú trému, pretože to nie je akože len tak prídem a ja som sa strašne dlho pripravovala, musela som sa naučiť český text, pretože už posynchrony neexistujú, ako to bolo voľakedy. Ide sa na digitálne kamery a tak ďalej, takže to bolo pre mňa všetko nové. Ale krásne bolo, že ten celý štáb ma tak nádherne prijal. Ako keby všetkým povedal, jej, ona je zase spátky a my môžeme točiť s ňou, pani Naďová. Viete čo, to bolo také pohľadenie. Oni ma všetci tak držali nad vodou a to je to krásne. To mi hrozne pomáhalo v práci.
0: Jana Naďová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Omezení peněz od státu na opravy krajských silnic povede k odložení některých prací. V Hustopečích lidem slouží fit stezka kolem rybníka, kterou si vybrali v participativním rozpočtu. Ve Znojmě bude večer pokračovat festival Plejáda. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Jihomoravští silničáři odsunou na příští rok opravy 3 silnic a 4 mostů. Nedostanou na ně zřejmě peníze od státu. Kraje nebudou mít k dispozici dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. Jižní Morava podle náměstka hejtmana Jiřího Crhy z ODS přijde o 330 milionů korun. Kterých staveb se to dotkne, upřesňuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Monika Švehlová.
2: Je to třeba silnice druhé třídy ve směru Kyjov Bohuslavice nebo silnice třetí třídy Radostice Průtah. Druhá třída Drnholec Mikulov a pak tady máme čtveřici mostů. Skorotice, Otnice, Vyškov, Říkomín.
1: Postup ministerstva dopravy a vlády se ještě pokusí zvrátit hejtmani Sdružení v Asociaci krajů České republiky. Tématu se budeme podrobně věnovat v odpoledním vysílání po 14:30. Po necelém roce a půl skončila v Tišnově na Brněnsku kompletní rekonstrukce náměstí Míru za 164 milionů korun. Oficiálně ho dnes otevřeli zástupci radnice a stavební firmy. S financováním přestavby pomohla evropská dotace 40 milionů korun, 8 milionů přispěl Svaz vodovodu a kanalizací Tišnovsko. Skončila i dopravní uzavírka na náměstí. Pravidla provozu jsou ale jiná než dříve. Větší prostor mají chodci. Obousměrný provoz aut do 3,5 tuny a autobusů ale zůstal zachovaný. V horní části náměstí u polikliniky je rychlost snížena na 30 km v hodině, v dolní části je takzvaná sdílená zóna s omezením rychlosti na 20 km v hodině a předností zprava. V Hustopečích je nová fit stezka u předního rybníka. Na 8 stanovištích jsou například hrazdy, posilovací lavice nebo balanční lávka ke cvičení doplněná QR kódy s instruktážními videi. Vybudování stezky přišlo město na necelých 520 tisíc korun. Fit stezka je jedním ze 4 letošních projektů, které si lidé vybrali v participativním rozpočtu města. Poslední projekt galerie v blízkosti obchodního střediska krátce pozdrží změna územního plánu, která je pro jeho realizaci nutná. A upřesnil místostarosta Hustopečí ze strany Zelených Bořivoj Švásta. Ve Znojmě bude večer pokračovat hudební festival Plejáda. V hradebním příkopu u Střelniční věže se dnes představí méně známé kapely, které nabídnou folk, postpunk i alternativní pop. Program přibližuje mluvčí pořádající znojemské besedy Kristýna Musilová.
3: Vystoupí brněnská kapela Kule, olomoucký Sakai klub a brněnsko-znojemská formulace Beach Bum. Také tento večer zakončí afterparty. Věříme, že Plejáda nabídne nejen skvělou hudbu, ale hlavně příjemnou letní atmosféru v jedné z nejhezčích částí historického centra Znojma.
0: Počasí.
1: Na jižní Moravě máme jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Na Blanensku bude místy kolem 25. Vítr slabý, postupně mírný a biozátěž je střední. Více bude o počasí za chvíli s meteorologem Petrem Minsterem mluvit Borek Kapitančik, který s vámi zůstane na rozhlasových vlnách dalších část středečního odpoledne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nesouvislá kolona je na dálnici D1 na příjezdu do Brna už od stého 72. kilometru. Posledních 20 kilometrů budete popojíždět zhruba 20 minut. Na D2 pozor ve směru na Brno na 19. kilometru. V pravém pruhu je odstavené porouchané osobní auto a nehoda je v Brně v ulici Hlinky poblíž zastávky trolejbusu Arena Brno. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne, vážení posluchači a vážené posluchačky. Tady je Borek Kapitánček na vlně Českého rozhlasu Brno, jak už vlastně dopředu avizovala kolegyně Věra Šenbeková. Řekla vám také, že v této hodině se budeme zabývat financováním opravy silnic a mostů druhé a třetí třídy na území našeho regionu. Do studia dorazí Šimon Franz, on o tom ví mnohem víc. Ale já se budu snažit být vaším společníkem a tím, který spojuje jednak ty písničky, které nestárnou, naše reportáže, soutěž Trefa, pozvánku na výlet, anebo třeba informace o počasí, jak již vlastně bylo také řečeno. Ty vás za chvilku čekají s meteorologem Petrem Minstrem, ale já se teď podrobněji chci zaměřit aspoň na pár vteřin na den, který prožíváme a to, co třeba i v minulosti přineslo. Máme 12. srpna a já vidím hned dvě jména v občanském kalendáři. Takže Klárám i Jasnám všecko nejlepší, zdraví, štěstí a lásku k jejich jmeninám. 45 let je to od chvíle, kdy společnost IBM začala prodávat svůj první osobní počítač. No, tam někde to začalo. 33 let má dnes zpěvačka Eva Farna a v roce 1899, 12. srpna toho roku, přišel na svět Josef Věromír Pleva, autor Malého Bobše. Odtud si jej zřejmě pamatujeme nejvíc. Já vám všem, kteří máte důvod k oslavám, samozřejmě gratuluju. Nabízím začátek dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno se dvěma legendami, tedy s Karlem Gottem a Freddie Mercurym v čele kapely Queen. Tak abyste věděli, co vás čeká v těch příštích minutách. Snad jen samé úspěchy a nerušený poslech Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Za pár chvíl bude čtvrt na tři a vím, že se vydávám na mírně tenký led, ale mám takový pocit, že videoklip k té předchozí skladbě kapely Queen byl klipem, kdy to byla vlastně jedna z posledních příležitostí vidět na začátku 80. let Freddie Mercuryho ještě bez kníru. No ale to je jenom taková drobnost. To podstatné, co je před námi, jsou informace o počasí. Takže vítám Petra Minstera z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Přeju dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A ptám se na to, jaké počasí teď panuje na jižní Moravě.
2: Je to stejné jako ráno, to znamená bez oblačnosti, jasná obloha. Teploty, ty se nám dostaly už mnohdy na letní hodnoty, to znamená přes 25 stupňů, nejvíce potom na jihovýchodě, na Hodonínsku, Strážnice 27 a 3 desetinky, jinak jsou to hodnoty 25-26 stupňů a sever kraje, ten je o něco chladnější, Blanensko, tam máme v těch údolích 24.
1: Nicméně obloha je jasná, což bude-li to tak pokračovat, slibuje docela pěkné podmínky pro sledování dnešního částečného zatmění slunce po 19. hodině. Co nás čeká odpoledne, co večer a co v noci?
2: Ta oblačnost zůstane stejná, to znamená většinou žádná, takže jak jste zmiňoval, podmínky i večer budou vynikající na obloze. Teploty, ty se ještě o nějaký stupínek dostanou nahoru a protože bude zeslabovat i severovýchodní vítr, tak pocitově ty teploty také půjdou dolů. Do rána očekáváme dokonce pokles teplot na 15 až 12 stupňů. V některých údolích to může být i lokálně až 8 stupňů, takže podobně chladné ráno jako dnes. No a ráno, odpoledne i večer očekáváme opět většinou jasno. Teploty se dostanou na některých místech už i na tu tropickou třicítku na tom jihu. 27 až 30 bude právě základní interval maximálních hodnot. Opět na Blanensku místy jen 26, ale to budou spíše ty střední polohy.
1: Zítřek, čtvrtek bude slunečný i s letními teplotami a začne východem slunce. To zítra v Brně vyjde v 5 hodin a 41 minutu, zapadne ve 20 hodin a 16 minut středoevropského letního času. No a ve čtvrtek 13. bude platit stupeň číslo 2 biometeorologické zátěže. Jaký bude pátek a co ten první víkendový den, tedy sobota?
2: Dokonce až do neděle to v podstatě bude stejné na obloze, bez oblačnosti nebo jenom skoro jasno a postupně se budeme dostávat s teplotami výše. Ty ranní teploty, tam ten vzestup bude pomalejší, většinou to bude kolem 13, potom kolem 14 stupňů a až v neděli bude o něco teplej. No a odpolední hodnoty 32 v pátek a až 35 v sobotu, ještě o něco teplej potom v neděli.
1: Jak zní jedna z legendárních hlášek z limonádové Joa, noci jsou zde chladné, tak to abych si vzal teplé spodní prádlo. Děkuji vám za informace. To byl meteorolog Petr Minster z brněnské pobočky ČHMU. Naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Letní infekce drůbeže budou tématem páteční chovatelské poradny 14. srpna po 11. hodině. Veterinář Miloslav Martinec připomene, s jakými infekcemi se teď chovatelé ve svých chovech mohou setkat, jak se léčí, případně jaká preventivní opatření učinit. Řeč bude i o přípravě chovů drůbeže na podzimní období a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: To je samozřejmě velice nechtěná situace, když láska schází, ale možná si za chvilku ověříte, že když schází dioptrie, tak je to mnohdy ještě horší, zejména pro rozhlasové vysílání. Já vám přeju dobré odpoledne ze studia na Beethovenově ulici, tady je Borek Kapitánček a nabízím dva typy, dvě pozvánky na místa, kde by se vám mohlo líbit. Jedna pozvánka je na dnešek a ta druhá na tuhle sobotu. Ale začněme po pořádku. Já se k těm dioptriím samozřejmě ještě dostanu. Ta pozvánka na dnešek obnáší pozvání na setkání v zahradách na konci světa. Je to vlastně pravidelná akce, která se koná o prázdninách, o těch letních vždy ve středu. A to na místě, možná už pro některé důvěrně známém, v zahradách takzvaně na konci světa, na Vodově ulici v Brně, do nichž je vstup brankou zhruba 10 metrů nalevo od závory Starezu z parkoviště naproti kluzišti. No a programem toho dnešního setkání, té dnešní besedy, bude obrana Brna 1645 ve scénických obrazech. Jedinečná předpremiéra vystoupení spolku přátel Radví de Suš a spolku brněnských žen. Jejímiž vlastně budete dnes účastníky, pokud se dostavíte někdy před 18. hodinou, kdy začíná program tohoto setkání. Ovšem není to jediné. Tahle reminiscence k 381. výročí oblehání Brna švédskými vojsky bude doplněna i tím, že na kytaru bude hrát a zpívat pan Svoboda. Samozřejmě, že vás čeká občerstvení, že vás čeká vstup je zdarma, tak, že vás čeká občerstvení a že to akce, která se bude konat, i kdyby náhodou pršelo, což asi nebude podle předpovědi počasí. Takže setkání dnes v zahradách na konci světa, od 17 hodin otevřeno, v 18 začíná program. No a teď ty dioptrie. Ta pozvánka je tak malým písmem, že se snad nedopustím žádného omylu. Je to pozvánka na sobotní akci nazvanou Otevřené sklepy 2026. Je to sedmý ročník tohoto setkání, této akce, které pořádá vinařství Dufek. A zároveň v této pozvánce čtu: oslavte s námi více než 200 let od počátku vinaření v naší rodině a 30 let od vzniku vinařství. Na otevřených sklepech tuto sobotu dostanete originální skleničku, katalog a příležitost ochutnat celý sortiment nabízených vín. Po dobu trvání akce bude možné se slevou zakoupit veškerá vína ve vinotéce. Co vás tedy čeká? Degustace 150 druhů vín, včetně archivíních sektů a sladkých vín. Široká nabídka občerstvení, náladu vám zpestří cymbálová muzika. No a zažijete i prohlídkové jízdy vinicemi spojené s degustacemi. Tak se nechte provést jedinečnými zámeckými sklepy z roku 1540 a 1719. Mimochodem, každá vstupenka se dostává do slosování o 3 kartony archivních vín. Cena vstupenky v předprodeji 650, na místě 750 korun. Otevřené sklepy tuto sobotu od 10 hodin. Víte, kde by se vám mohlo líbit, ale abyste věděli, co vás čeká v našem vysílání už po písničkách Adriana Čelentána a Petry Černocké, tak vám znovu připomenu, že Jihomoravský kraj odkládá letošní opravu 4 mostů a 3 krajských silnic na příští rok. Důvodem je zastavení státních příspěvků na opravy cest 2. a 3. třídy. Kterých míst se to týká, to probereme za chvíli.
1: Český rozhlas Brno.
0: Ale málem bych zapomněl, on Eda Štatlař se taky hlásí o slovo.
2: Edův zvonek.
3: U pastvíska v Pejškově zašlajfuje Karizona, z ní vystoupí Cajzl a háže kořeňový dotazník. Proč ta kráva na louce nemá rohy? No podívejte se, některý plemena kravisek jsou vyšlechtěný tak, že rohy vůbec nemají. Jiným zase, když jsou ještě mladí, tak my ty rohy vypálíme, poněvadž by si nima mohli navzájem ublížit. No a konkrétně tato kráva, na kterou se ptáte, nemá rohy, poněvadž je to valach.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeju vážení přátelé. Krajům letos zřejmě budou chybět stovky milionů korun na opravy silnic a mostů druhé a třetí třídy. Poprvé od roku 2015 na to nedostanou peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Vláda na to peníze nevyčlení. V Jihomoravském kraji to znamená odložení oprav tří silnic a čtyř mostů. Víc k tomuto tématu, které jsem vám slíbil, řekne redaktor Šimon Franz. Šimone, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jakých konkrétních míst se odložení stavebních prací kvůli nedostatku peněz týká?
1: Jsou to dvě silnice druhé třídy, první mezi Kyjovem a jeho částí Bohuslavicemi a druhá mezi Drnholcem a Mikulovem. Dál se jedná o silnici třetí třídy v Radosticích na Brněnsku. Co se mostů týče, v kraji se to týká čtyř obcí, kde se nachází. Řikonína na Brněnsku, Otnice na Vyškovsku, Vyškovská část Marchanice, kde stojí letiště, a taky Skorotice na pomezí Jihomoravského kraje a Vysočiny. Jsou to menší mosty, ale ve špatném stavu a jejich opravy jsou potřeba. A tedy nejdřív v příštím roce. Podle mluvčí zprávy a údržby silnic Jihomoravského kraje Moniky Švehlové, nižší příspěvek od státu znamená i zastavení příprav novostaveb.
2: Určitě si myslím, že se to bude všechno schylovat k tomu, že budeme muset přestat stavět nové stavby. Tak jak třeba letos jsme začali obchvat Blučiny, tak prostě od tohohle budeme muset se odklánět a opravdu se vrhnout jenom do té stávající infrastruktury a tu opravovat.
0: Šimone, jak velký výpadek peněz to je pro Jihomoravský kraj?
1: Je to 330 milionů korun, jak uvedl náměstek hejtmana Jiří Crha z ODS, který má dopravu na starosti. A peníze nejspíš jen těžko v krajském rozpočtu najde, jak sám říká.
3: No ale vždycky je to na úkor něčeho jiného. I když to přifoukneme z nějakého přebytku, tak je to na úkor třeba, že nezafinancujeme něco v nějaké krajské nemocnici nebo neopravíme nějakou budovu ve škole. My se snažíme, ale jako abych ubojoval 330 milionů, to je bez šance a chápu to jako.
1: Ještě dodám, že kraj od státu nějaké peníze na silnice dostane. Jen trochu jiné. Jsou to dotace na účelové stavby, tedy peníze vázané na konkrétní projekty. Na Jižní Moravě jsou to třeba silnice, které je potřeba nachystat jako návazové trasy pro rekonstrukci jaderných bloků v Dukovanech.
0: Jak tohle rozhodnutí odůvodňuje stát?
1: Podle Rady asociace krajů jim to ministerstvo dopravy odůvodnilo tím, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo Státnímu fondu dopravní infrastruktury na dotace poskytnout. Rezort ale odmítá tvrzení, že nepodporuje opravy krajských silnic. Od roku 2015 na ně poskytl prostřednictvím zmíněného fondu přes 40 miliard korun a letos chce dát 4 miliardy právě na zmíněné konkrétní účelové projekty. Ministerstvo zároveň tvrdí, že silnice druhé a třetí třídy jsou odpovědností jejich vlastní, tedy krajů. Mluvčí rezortu Filip Medelský doplňuje, že příspěvky na běžné opravy jsou doplňková pomoc od státu, která není automatickým nárokem. Jednotliví hejtmani to ale prostřednictvím Asociace krajů České republiky chtějí ještě se zástupci vlády řešit.
0: Což znamená, že my budeme postup tohoto, řekněme případu sledovat.
1: Samozřejmě.
0: O chybějících penězích na opravy krajských silnic jsme v dobrém odpoledni mluvili s redaktorem Šimonem Francem. Děkuju a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Teď nevím, když máte narozeniny, chce se vám pracovat? Představte si, že Eva Farná má dnes Kristova leta. A přesto ji voláme k jejím pracovním povinnostem. Tedy její písnička už za malou chvilku začne, ale taky vám řeknu, co vás ještě v dobrém odpoledni v této hodince čeká. Hana Varmužová a její kolegové z Klubu českých turistů při nedávném výletu do Hodonína využili i možnost vykoupat se v jedné přírodní nádrži. A o tom všem vám Hana Varmužová už za chvíli sama poví v tipu na výlet našeho dobrého odpoledne.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
1: Ti plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo, to byli prostě sprostí zločinci. A tady tenhle ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhodu, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Co takhle výlet? Během léta se to přece hodí. Zajít si třeba anebo zajet na místa, kde jste už dlouho nebyli. Dobré odpoledne přeju i Haně Varmužové, která vám možná poskytne ten správný tip.
1: Dobré odpoledne.
0: Já už tedy v Hodoníně nebyl dost dlouho, takže směřujte i na mě tuhle dnešní pozvánku.
1: Ráda. Vyrazili jsme s našimi turisty rychlíkem do Hodonína, protože já jsem v blízkosti Hodonína našla pěkný tip na koupání a protože je horké léto, tak se to hodí na konci turistického výletu se ponořit do chladných vod. My jsme vyrazili po červené turistické značce, ona vede přímo z nádraží a musíte podejít podchodem pod nádražím směr sídliště Bažantnice a pokračovali jsme k domu přírody Hodonínské Doubravy, kolem zoologické zahrady, pak jsme přešli silnici a už jsme se vnořili do lesu Hodonínské Doubravy. Tady v té oblasti byly rozlehlé dubové lesy. Poblíž Hodonína v té hodonínské části stále ještě ty vysoké staré duby najdete, ale v té bzenecké části tohoto lesa Doubrave už převažují dneska borovice, protože odolávají lépe suchu a horku.
0: A musí taky pěkně vonět v těch vedrech.
1: Nádherně, já vždycky říkám Borku, to je jak prázdniny před 60 lety.
0: Jugině.
1: Takhle volali ty tábory a v Jugině taky ano. Tady je i přírodní rezervace Hodonínská Doubrava a chrání právě ty rozsáhlé dubové lesy a taky podmáčené luhy, kde se vyskytuje vzácný motýl. Já jsem se tak snažila, abych ho viděla. Ten motýl se jmenuje okáčílkový a je takový hnědý, nenápadný po okrajích křídel, má tmavě hnědá kolečka, ta očka, ale neviděla jsem vůbec nic. Pod stromy byl báječný chládek, přestože pralo sluníčko. Cestou jsme viděli i nějaké byliny, viděli jsme oregano dobromysl, tak jsme ji rozemnuli, krásně nám zavoněla. A pak jsme tam objevili strom, který jsme dešifrovali jako třešeň mahalepka nebo také višeň turecká. Tohleto slovo mahalepka je velmi zvláštní a já jsem ho znala, protože jsem se někde dočetla, že to jsou velmi odolné podnože pro třešně a různé jiné peckoviny, že odolávají hodně suchu a exhalacím a tak. Teď jsem to viděla poprvé na vlastní oči a jednak velmi pěkně kvete na jaře a ty květy voní po mandlích a potom má takové plody malilinkaté tmavé, skoro černé třešničky, v nich jsou pecky a dočetla jsem se, že ty pecky jsou výborné koření, ty vnitřky, ty semínka uvnitř pecek, že voní jako hořké mandle a že je to fakt jako exotické koření. A pak mě zaujala ještě jedna věc, že tyhle ty maličké plody, když namočíte do alkoholu a vyrobíte si likér, takže má tak úžasnou kyselo nahořklou chuť, že je to báječný. To musím vyzkoušet. No ale abych teda nebyla jenom u těch přírodních krás, tak my jsme došli tady tou Doubravou do Ratíškovic a v Ratíškovicích už nás čekalo to koupání. Nádherný rybník, jmenuje se Hliník a je to v podstatě jáma po vytěžené cihlářské hlíně. Ten rybník je hluboký až 15 metrů a má rozlohu asi 5 hektarů. Byla tam nádherná vonavá voda, krásné koupání. No a protože jsme uzavřeli náš výlet ještě nějakým občerstvením v místním restaurantu, tak celý ten výlet neměl chybu.
0: Já jsem samozřejmě poslouchal každé vaše slovo a hledal jsem si to, kudy vy jste procházela i na mapě. Ale co mě úplně nejvíc utkvilo, to bohužel musím přiznat, je ta mahal.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V brněnské vozovně ve Slatině začali dělníci s montáží nové haly. Chmeláři letos očekávají podprůměrnou úrodu, horší bude i kvalita. Lidé můžou dnes pozorovat zatmění slunce z hvězdáři ve Ždánicích. Zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Modernizace vozovny v brněnské Slatině pokročila do další fáze. Skončily výkopy a demolice původních domů. Dělníci teď ze skoro 2500 dílů montují konstrukci nové trolejbusové haly. Jak bude nová vozovna vypadat, popisuje mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.
4: Nový areál ve výsledku nabídne dvoupodlažní parkovací objekt pro autobusy a trolejbusy, také halu denní údržby, novou myčku, zázemí pro zaměstnance i také modernější dopravní napojení. Ta kapacita pro odstavení trolejbusů vzroste z dnešních 43 na přibližně 75 vozidel.
2: Celá modernizace vozovny stojí přes miliardu korun. Dokončení je v plánu na polovinu roku 2028. Letošní úroda chmele bude zřejmě asi o pětinu nižší než je běžné, odhaduje to Svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě asi 6 000 tun ročně. Chmel bude mít tento rok také horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Rostlinám škodí horko a nedostatek srážek už od zimy. Na ceně piva se to ale neprojeví. Pěstitelé mají totiž z pivovary dlouhodobé smlouvy a chmel je v nákladech na výrobu piva jen malou položkou. Lávka přes řeku Moravu u Vnorov na Hodonínsku má už ocelovou konstrukci. S jejím pokládáním dnes pomáhal velký jeřáb o nosnosti asi 350 tun. Celá akce vyžadovala důkladnou přípravu, řekl Petr Hodonský ze střediska ocelových konstrukcí společnosti, která má stavbu na starosti. Přes 63 metrů dlouhá a více než 5 metrů široká lávka za 51,5 milionů korun bude sloužit pěším a cyklistům. Hotová by měla být příští rok v březnu. Částečné zatmění slunce dnes můžou lidé pozorovat na hvězdárně ve Ždánicích u Kyjova. Společný program začne krátce po 19. hodině, kdy těsně nad horizontem měsíc pomalu překryje slunce. Pro pozorování tohoto jevu doma je potřeba buď svářečské sklo, nebo speciální ochranné brýle, které mají na hvězdárně k zapůjčení, dodává její ředitel Karel Trutnovský.
5: Sluneční brýle vám nepomůžou. Fakt musíte mít takový ty brýle na pozorování slunce. Když máte částečný zatmění, tak to sluníčko je pořád ještě hodně silný. Je to nebezpečný jako blázen podívat se nekrytým dalekohledem do slunce. Trvá to tak 1-2 sekundy a trvale přijdete o zrak.
2: Společné sledování zatmění slunce pořádají také v Ořechově u Brna. Brněnská hvězdárna radí, ať lidé na Kraví horu nechodí, protože z ní jev nepůjde vidět.
3: Počasí.
2: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů, v údolích lokálně až 8. Denní zítra vystoupí na 27 až 30 stupňů, na Blanensku místy 26. Vítr bude mírný, severovýchodní, rozptylové podmínky ráno a opět v noci mírně nepříznivé, jinak dobré nebo velmi dobré a biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nesouvislá kolona, silný provoz na dálnici D1 před Brnem stále narůstá. V první se zdržíte už od tého 74. kilometru. Celkový čas zdržení také roste, už je přes 25 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobrý
0: Dobré odpoledne, milí posluchači a vážené posluchačky. Tady Borek Kapitánček, Český rozhlas Brno a další část našeho dobrého odpoledne, která právě začíná. Šťastnou cestu na silnicích vám popřála Věra Šembeková a já vám podobně popřeju šťastnou cestu k vašemu telefonu. No, nemáte to daleko. Určitě aspoň ti, kteří a ty, které rádi soutěží. A soutěží třeba i pravidelně. 726 465 200. Už teď říkám, jaké je telefonní číslo, které vás spojí se studiem Českého rozhlasu Brno. To proto, že hned v úvodu, dá-li se to tak říci, po písničkách Žlutého psa a zpěvačky Claude Fridge Menthrop, tedy Desireless, vás čeká další kolo telefonické trefy. Jako vždycky v ní mám připravena 4 témata. Vybíráte z toho kvarteta pouze 2 vám nejbližší, aby pravděpodobnost správné odpovědi byla co nejvyšší, protože třeba ve slovenštině tam nedostanete, a to už jsem vlastně něco prozradil, tedy ve slovenštině nedostanete možnosti, jak odpovídat, ale v těch ostatních dnes připravených tématech ano. Jižní Morava, no řekněme, že to je taková klasika. To je první téma. Vzhledem k tomu, že dnes je to 127 let od narození Josefa Věromíra Plevy, narodil se 12. srpna 1899, bude druhým tématem Malý Bobeš. Slovenština, ta už zmíněna byla, třetí téma, a nebo můžete odpovídat na otázku na téma Chalupáři. No a ti z vás, kteří jsou pozornými posluchači, ale zároveň sledovateli dění na webkameře na adrese brnorozhlas.cz, vidí, že Věra Šembeková ještě zůstává v našem studiu. Ona to tak většinou dělává po 15. hodině, protože my si vyzkoušíme, jestli jsou ty otázky opravdu těžké nebo ne. To bude její otázka, jakmile vypnu mikrofon a vy začnete poslouchat Náruživou.
3: Český rozhlas Brno.

0: Na cesty jsme se v tomto případě vydali s francouzskou Desireless. Takhle si říkala tahle zpěvačka na konci 80. let. To bylo její voyage. Bon voyage, tak bych vám mohl taky popřát, tedy konkrétně našemu soutěžícímu v trefě, protože v dobrém odpoledni nastal čas, kdy zužitkujete svoje znalosti, buď to zeměpisné, literární, jazykové, anebo znalosti z televizních seriálů. Je to Laďa, který čeká na telefonu a já ho zdravím. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, přeju tež a já si myslím, že zeměpisné je Slovensko, tak se vemu Slovensko.
0: Takže slovenština, ano.
1: No,
0: zbývá ještě Malý Bobeš, Jižní Morava a Chalupáři.
1: Malý Bobeš,
0: tak tedy znalosti literární a jazykové. U slovenštiny nedostanete na výběr, to jen připomínám. Ještě pořád můžete změnit svoji volbu, to je nutné. Vybrat si dvě témata, vám nejbližší. Zůstáváte u toho?
1: Ano.
0: Dobře. A já vám povím, Laďo, co vás za dvě správné odpovědi čeká. Další kniha, tentokrát z nakladatelství Jota, kniha Miroslava Haluzy Džavary. Expedice do světa, o kterém jste si mysleli, že dávno neexistuje. Nádherně vypravená, s krásnými ilustracemi, no a ten text, ten samozřejmě ani nelze hodnotit, protože je to prostě cestovatelská knížka. Jste-li připraven, řekněte ano a já začnu s kladením otázek.
1: Pojďme na to
0: a začínáme u slovenštiny, kterou jste vyřknul jako první. Já vám řeknu české slovo a vy řekněte, jak to říkají Slováci. Hejno. Opakuju. Hejno.
2: Krdel.
1: No, krdel.
2: Krdel.
0: Říkáte...
1: Krdel.
0: Říkáte, ano?
2: Krdel.
1: No, krdel.
0: Vy tam máte nápovědu, ale nedodržujete její pokyny. Nicméně pojďme na tu druhou otázku. Je to už 127 let, co se narodil prozaik Josef Věromír Plevá. Pokud jste četl Malého Bobše, tak jistě víte, jaké bylo celé jméno titulního hrdiny. Byl to Václav Valouch, nebo Josef Janouš, nebo František Fujara?
1: Já protože to nevím, ale to musím typovat. Dám za B.
0: Za B tedy Josef Janouš. Je nutné, abyste to vyslovil.
1: No, Josef Janouš.
0: Říkáte. A krděl. Jo, jste říkal. Nebo krdel.
1: Krděl.
0: Ono s tou slovenštinou to není tak jednoduché, že? Oni mají i dlouhé R. Ale vy jste to vlastně trefil správně, nebudu na vás zlý. A rovnou řeknu, že to je krděl, dlouhé R, ano. A že máme výhru. Že je to trefa, trefil jste správné odpovědi. A knížka Džavary Miroslava Haluzy z nakladatelství Jota k vám poputuje poštou, pokud tedy nepřijedete osobně na Beethovenovu ulici. Ale já bych řekl, no, že... Ano?
1: No, chci říct toto. U nás se řekne hejno krdel. No a manželka mě napověděla krděl, měkké L.
0: Ano?
1: Tak dal jsem... No.
0: Ano, je tam dlouhé R a měkké L. Krděl.
1: No.
0: No, tak máme doplněny znalosti. Na všech stranách. Já vám děkuju, Laďo, teď prosím o chvíli trpělivosti na telefonu. Vyřídíme formality, ovšem už mimo vysílání. Přeju vám krásný srpen. Mějte se hezky.
1: Výborně, děkuju.
0: Knížka, která leží ještě pořád u mixážního pultu, tady tráví poslední minuty, za chvilku se s ní rozloučím, ale za malou chvíli se také přivítám s dalším tématem. No tak, asi už tušíte, že to bude podobně jako po celé letní prázdniny, že vám znovu nabídneme další díl zámeckého léta. Už za chvilku vás pozveme na další z našich zámků. Těšte se. Léto, zámecké léto s průvodcem Františkem Kinským.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Čtvrtečním hostem 13. srpna bude archeolog Josef Jan Kovář a povídat si s ním budu o aktuálních výzkumech na hradě Veveří a na zřícenině hradu v Lelekovicích. Co za překvapení přinesla pečlivá práce archeologů, jak k nám historie promlouvá přes zbytky opevnění a co přineslo bádání v Rosaceli v Dolních Kounicích. Jaká je nabídka přednášek letošního ročníku archeologického léta na Moravě? O tom všem bude řeč, tohle si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Brno, písni

0: Znáte ono řečení chtíc vyhnout se skle narazil na charybdu? No tak to je něco podobného, tady v tomhle případě a navíc na téma jazykolamy. Ten originál písničky, která je za vámi v dobrém odpoledni, totiž je od Creedence Clearwater Revival. To za prvé. Ovšem, i když je to ta česká verze a možná byste si řekli, tady to bude jednodušší, no tak ti, kteří poprvé vyslovují Marta Athena Eleftheriadu, s tím taky můžou mít problémy. Ale teď už k pozvánce, kterou jsem před malou chvilkou zveřejnil. Léto je časem výletů, třeba vás k nějakému inspiruje i naše odpolední vysílání. My totiž po celé prázdniny na vlně Českého rozhlasu Brno představujeme řadu zámků Moravy, Čech a Slezska a ani dnešek nebude výjimkou. Kam zamíříme tentokrát? To už je otázka. To je otázka pro našeho průvodce zámeckým létem Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
3: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
4: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752 a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
3: Zhrnuje krátce historii slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučer, se kterým si zámek procházíme a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
4: Mezi nádvořím a salaterenou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
3: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do salatereny.
4: Ano, salaterena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
3: I teď máme horký letní den, tak my si salaterenou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a také spousta soch.
4: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
3: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
4: Určitě první patro, takzvané Piano Nobil, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
3: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
4: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
3: Tento sál nejen, že je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
4: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtensteina, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
3: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předku.
4: Sál předku je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkon, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: I zítra touhle dobou vás pozveme na jeden z českých, moravských či slezských zámků, ale já to upřesním, abych vám umetl cestičku k té zítřejší, vlastně i dopolední pozvánce. Během dobrého odpoledne je to taková repríza pro ty, kteří třeba něco nestihli, ale když jsem tak u toho, pokud něco nestihnete při poslechu našeho vysílání, tak vězte, že pomocí aplikace Můj rozhlas anebo v audioarchivu na webu brnorozhlas.cz si můžete naše vysílání připomenout znovu a znovu po celý měsíc minimálně. No ale teď už to umetení cestičky. Zítra se touhle dobou vydáme do okresu Tachov, tedy vlastně až na západ Čech.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Další minuty našeho dobrého odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno vlastně plavci předznamenali touhle svojí písničkou, no tak hlavně svým názvem.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: On totiž náš regionální stopař Vojtěch Halaš dnes hraje trošku jinou roli. Dnes se převtělil v námořníka, plavci, jo. A brázdí Baťův kanál na lodi. Vojto, zaprvé dobré odpoledne.
2: Ahoj, Borku, hezké odpoledne, řekl jsi to naprosto přesně.
0: Já věřím, že máš i pruhované tričko, ale řekni hlavně to, co všechno člověk během jednoho dne stihne a nakolik vlastně taková celodenní plavba vyjde.
2: Stihli jsme doplout z Petrova do Veselí nad Moravou, tam se krátce občerstvit, no a teď už jsme zase zpátky kousek od Vnorov. I ta cesta zpět má zvláštní kouzlo, trasu sice znáte, ale najednou ji vnímáte zase trochu jinak. Krajina, kterou jsme před chvílí sledovali z opačného směru, se před námi otevírá znovu. V těsné blízkosti řeky Moravy nás čekaly plavební komory v Norovi 1 a 2, přičemž komora v Norovi 1, ze které jsme před chvílí vyjeli, má délku 53 metrů a překonává rozdíl téměř 3 metrů. Co se týče ceny, celodenní plavba po Baťově kanálu nemusí být zas tak drahá. Pokud si pronajmete vlastní motorovou loď, ceny se pohybují přibližně od 3,5 tisíce korun do 4,5 tisíc za celý den. Při plném obsazení tak může vyjít plavba na několik set korun na osobu.
0: Kdo by nechtěl na Baťův kanál, může se plavit i jinde na Jižní Moravě?
2: Ano, samozřejmě, Baťův kanál není jediným místem na Jižní Moravě, kde si můžete užít plavbu po vodě a třeba si zařídit vlastní loď. Pokud hledáte alternativu, jednou z nejzajímavějších možností je Vranovská přehrada. Rozsáhlá vodní nádrž nabízí desítky kilometrů vodní plochy a pravidelně po ní plují výletní lodě. Plavby si můžete užít také na Brněnské přehradě. Kromě pravidelné lodní dopravy jsou k dispozici půjčovny menších plavidel, takže si můžete vyzkoušet vodu i z vlastního člunu. No a trochu jiný zážitek pak nabízí Lednicko-Valtický areál. V okolí Lednice se nachází historické zámecké kaple.
0: Omlouvám se za nekvalitní spojení, v tuto chvíli nám bohužel náš kontakt s regionálním stopařem vypadl, ale já myslím, že to podstatné od našeho dnes námořníka a zároveň regionálního stopaře Vojty Halaše jste slyšeli. Přihlásil se nám z plavby po Baťově kanálu a já mu takto na dálku děkuju a ještě jednou se omlouvám. Za malou chvilku se znovu přihlásím a zjistím, co s tou krabicí zase je. Ale teď se vás zeptám rovnou. Věděli jste, že měsíc není kulatý?
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Abych tu otázku nenechal viset jenom tak ve vzduchu. Tvar měsíce vám přesně popíše už za pár chvil Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Proto tady vlastně ta otázka byla. Za chvíli se dozvíte.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů. Měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

Tak tuhle písničku, když zrovna nevysílám, tak tam si vždycky to, jak říkáme my rozhlasáci, tam si to volume ještě osolím, tedy vždycky ještě trošku zesílím, protože ten nádherný hlas Karla Zicha, ten za to stál. Naštěstí nám po něm zůstaly tyhle písničky. Je pravdou, že to byl takový český Elvis. Konec konců Elvisovi patřila i ta originální verze In the Ghetto. A vás tahle písnička posunula až k závěru dnešního dobrého odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno. Ovšem po 16. hodině a po zprávách s Věrou Šembekovou vás čeká další program Humoriáda s Petrem Salavou. Po 17. hodině ve dni v kraji, krom jako obvykle i přehledu důležitých událostí na území Jihomoravského kraje, uslyšíte třeba temné letopisy moravské. A jestli mě zrak neklame, dostane i náš regionální stopař drobnou šanci k reparátu. No, zklamalo nás spojení, snad to po 17. hodině vyjde. Zítra naslyšenou.

0: Pondělí 17. srpna se těšte na mimořádné vysílání z Arboreta ve Křtinách. Jak vybrat na zahradu ten správný jehličnan? Co potřebují stromy a keře, když čelí suchu? Jaký typ výzkumu právě probíhá ve školním lesním podniku Masarykův les? A jakým dovednostem se učí budoucí lesníci? Přiblížíme vám také turistickou hru, která motivuje k objevování lesních studánek. Hosty budou dendrolog Martin Šrámek, expert výzkumných projektů Lumír Dobrovolný a správkyně Arboret i lesní pedagožka Petra Packová. Nadechněte se s námi vůně lesa už v pondělí 17. srpna mezi 10. a 12. hodinou, kdy se mimořádně díky našemu dobrému dopoledni otevřou brány Arboreta ve Křtinách. Na setkání na čerstvém vzduchu se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Provozování nelegálních domovů pro seniory by v budoucnu mohlo být trestné. Hrad Špilberk bude dnes v noci bez osvětlení, aby lidé mohli pozorovat noční oblohu. Brno Královo pole vyhradilo srpnové středy v Božetěchově sadu pro regionální hudebníky. Zítra bude slunečno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Resort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
3: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
2: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
4: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
2: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Do Česka míří více než 10 000 balení léku tamoxifena na léčbu rakoviny prsu, informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle rezortu by se ale měla situace na trhu stabilizovat. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv by se měly ženy, které by lék i dál nemohly sehnat, obrátit na svého praktického lékaře, onkologa nebo zkusit jinou lékárnu. Noční oblohu můžou dnes lidé pozorovat z hradu Špilberk. Muzeum města Brna nechá po celou noc osvětlení v okolí Špilberku vypnuté, aby lidé mohli lépe sledovat částečné zatmění slunce a meteorický roj Perseid. Hrad bude podle mluvčího muzea Pavla Žáry přístupný do 2 hodiny raní. V brněnském Božetěchově sadu se dnes odpoledne koná další část Parkfestu. Festival každou srpnovou středu propojuje zavedené kapely se začínajícími umělci z Jižní Moravy. Pokračuje starostka pořádající městské části Královo pole Andrea Pazderová z ODS.
5: My jsme tam chtěli dát prostor těm mladým, kteří hledají své publikum, ale už potom těm zavedeným. Cílem bylo vytvořit pohodovou atmosféru, kde se můžou setkávat jak mladí, tak starší.
0: Počasí.
1: V noci a zítra bude na Jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů, v údolích lokálně až 8, denní vystoupí na 27 až 30 stupňů, na Blanensku místy 26, vítr mírný a biozátěž bude střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nesouvislá kolona je na dálnici D1 ve směru na Brno od Ostrovačic. Zdržíte se postí 96. kilometr zhruba 30 minut. Dalších 10 potom naberete ve směru na Vyškov mezi 204. a 207. kilometrem a pozor, na 205. a pultem je nehoda, která blokuje levý jízdní pruh. Pokud směřujete po silnici číslo 23 z Brna do Třebíče, počítejte s tím, že silnice je mezi Náměští a Třebíčí uzavřená kvůli požáru lesa. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Kdo končí?
7: Končí, končí.
8: Já mám nalíkají.
9: Slyšte toho zdrudana.
10: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
11: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
12: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
11: Co by ho mohlo rušit v případě
12: no,
11: Petra?
12: Já si myslím, v případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
11: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za déšť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala, takže já vstávám s Jessicou Fletcher, většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher, takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl, to je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na chá.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříky, na Cyklále? No, to jsem si nějak zašel, pane Melichar.
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýžu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmy, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No, sídlíte tady.
3: No tak, to bude asi tím. Nemáte u sebe, jak je stěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma.
3: Sláma?
2: Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchet, na...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma,
3: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co jestli
3: nemáte močáka?
2: Ne.
3: Nebo aspoň rychlokvašňáka.
2: Víte, že jako na potvoru nemá u sebe nic.
3: A co takhle hltáne kláku nebyl?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už tři dní scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika, jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil tak, aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohleto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct, helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Teď já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptýz.
3: Ajejejejejej.
2: Striptýz. No.
3: Mě bolí hlava až po černici. Ale ostuda, víte to.
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptýz?
2: Ne, striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte, tak ostuda nebylo.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít i ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Salava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát? To je dobrý
0: tip. Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Salavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát.
1: Jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem, takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného, můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit, pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. Já taky jenom rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tady na výběr tu druhou manželost. Můžu vybrat?
1: No, já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já
1: uvidíme.
0: Zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko, závěrečná zkouška, Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

stíny se v čase, můžem pak znova jít a znova se seznámit. Největší nesmysly zas budou smysly mít.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Stále si můžete vybrat první souboj. Je tady Jaroslav Štrc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
5: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Bčko.
4: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
7: Dobrý den.
6: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
4: Ano.
6: Ale hlasuju pro dvojku.
4: Dobře.
7: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
4: Děkujeme. Když tě někdo na telefonu, dobrý den.
8: Krásné odpoledne, Robert Pera, 7. Zdravím pana Salovu, vás, Patriku.
4: Děkuju.
8: A je vás taky. A chtěl bych Bčko.
4: Chtěl byste Bčko, dobře. Přibývá Bčko, děkujeme. A poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
9: Tak, dobré odpoledne, Patriku. A zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, naschledanou.
4: Petře, vidíte mi pod ruku.
7: Bohužel vidím.
4: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla a Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
10: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
11: Kde to je?
10: To je tam v Kamenném hvozdu.
11: Ježišmarja, tam taky striptýz?
10: Ne, tam se dělal Rothschilda.
11: Rothschilda?
10: Rothschilda.
11: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
10: Ale ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
11: Ježe, já platím, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
10: Jo, dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
11: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
10: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar. No,
11: pracháče, to je právě, to je dneska tahleta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
10: Děte, vy nemáte šindel, chudáku malá.
11: Ani jeden, proto já takhle dohádím. Umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
10: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
11: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
10: Počkejte, a vy máte střechu?
11: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupi.
10: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
11: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
10: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za čtyři rýnský?
11: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
10: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
11: Mrko, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivým. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
10: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo.
11: No.
10: A šindele, tedy došky.
11: Ty právě nemám, takže mi kape...
10: Na maják.
11: Ale ne, na mlád. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerné době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
10: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
11: Starám se o fondy.
10: Děte, vy máte nějaký fondy?
11: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
10: A co pak to došly
11: na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt týšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli s prachama.
10: Yeah. Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele,
11: no.
10: Bez došku, no. Bez perspektivy. No. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
11: Hastrmana, to si budu asi dělat sám, až jsem tam namočil až po krk.
4: By to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
7: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře. A vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jarmanová, Ivo Nýdrle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho souboj s pamětí byl úžasný.
4: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka. Bylo to i ve videostopu něco podobného?
7: Ano.
4: Pak i na Nově svého času pro ty mladší.
7: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že souboj s pamětí byl lepší.
4: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
7: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mně je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
4: Nejsou. Ti, co by to řídili, vybírali?
7: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože od těch autorů typu pana Gustava Opustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře?
2: Tak já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já pán zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnocený podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Vostry a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že věděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá. Proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není. A pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk. Najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když nabídneme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny,
2: myslím, že ano,
1: něco si tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale také silné jméno. Takže proti dávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji? Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozehnal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit a já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před
3: tak
4: lety.
3: Bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr, a je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory, protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salavovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a před pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku, nebo obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no právě.
5: Běhali.
4: Jo, děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek. Jo. Díky, naslyšenou, krásný den. Čen.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve, dobrý den, po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku, ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze Satských psychiatrických léčebny, trošičku jsem se složil, ale nebo je.
2: Tak ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihana, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům, až jsem sestřičkám tady v Satských, jak se o nás starají a super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Jak ti pak omluvila ceremonie, že se nebudeme žinírovat před sebou. Co přece muž, ne? Chlapi!
8: Prosím, pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zlýho. Rozumíte?
9: Ne.
8: A jako říkáte chlapi, já jsem sem, pane Drost nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
7: A jste už tady dlouho?
8: Prosím?
7: Jste už tady dlouho?
8: No, celou noc jsem tady byl. A ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel. Ne, to chápu. No prosím, chápete, ale byste to nechápali nějak obráceně.
9: Jak obráceně?
8: No, obráceně. Abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte.
9: To si taky nepřipouštějte. To se vás nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
8: No prosím, co jste dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
9: Fialky, a co má znamenat? Fialky a víno, no tak to...
8: No přece to je tak známý, jak to je, ženy, zpěv a víno, no fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda. Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no taky jsme neměli kdy pačte hned, jo? Tohle to tak vše.
9: No jo?
8: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď
9: co?
8: Já najednou v koši.
9: No a, no, když je to jednoduché, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
8: To nemyslíte vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima, je psovi.
9: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
8: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
9: Ona.
8: Já pám nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, no jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži.
9: Jo.
8: No. Ty tamhle někde dlachní mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on, ne, já prosím, tak se to stalo. No.
9: Co bys měl myslet?
8: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co byste si měl myslet? No jakože, to, že jsme vás nečekali, že ano? Co jsme vás taky nečekali? No a? No a co, no, tak já jsem to zkrátka nechtěl, pak je to riskantní.
9: A co je riskantní?
8: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
9: No,
8: víte to, tohle ona povídá, prej, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte, no tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
9: No tak teď mi to teprve dopadlo. Tak mi tady, jo?
8: Já si bade nemám
9: na konečního. V košili a já jakože nic, jo?
8: To řekla Máňa, já nic takového neřek.
9: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
8: Nashledanou.
9: Sedět, čekat, přijdu.
8: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
4: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
2: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
4: Ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně. Přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
2: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry. Vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Takže Nálavský šípr, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Lkavín. Zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: Hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás. Díky. Bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas. Děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů Nálavský šíp a Dvořák. Závěrečná zkouška.
4: Jeruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na strážmistr Snaživec.
5: Strážmistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
5: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadný. Aby nezbudili podezření, že jde o řízenou provokaci. Čili
4: takový agent musí vypadat jako úplný vůl. Správně. Proto jste to výběrový řízení vyhráli právě vy dva.
5: Opravdu? Teda to je štěstí, pane majore.

0: takový problém, jak jsou placeni tyhle ty protikorupční agenti. Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo. Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči, kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl...
1: Chodník, chodník, no? Jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no. Dokonce. Tady to vidíme ve vašich materiálech. Čilé kontakty s lehkými děvčaty.
0: A to čilé, tak jako občas, no. Tak...
1: Dokonce tady píšou, že jste měl dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex.
0: Kdo to napsal?
1: Tohle mi přepisovala manželka.
0: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a při tom šlo o sex, jak my víme.
1: Je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi chlapci třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, snaživec, dopravní policista.
2: Ano, pane majore.
1: Tak, pojďte.
3: Tak, pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
4: No jo, celá babička.
3: Taky si pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
0: 4 piva.
1: Chyba, rychlost, děláme rychlost, konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
0: Promiňte, pane doktor, promiňte. Už ty nemáte doktorát, že jo, pane majore? Promiňte, pane majore, já jsem takový nervózní z toho všeho. To víte, rychlost mi dělá potíže, ale chlast mi jde, ten mi jde nejvíc.
1: Snaživec, pokračujte.
3: Víte, jak máme těžkou službu, pane majore? Co všechno musí... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
1: Kilometrů!
5: Humoriáda.
6: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salabou. Moc děkuju za návštěvu.
7: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné a těším se na příště.
6: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Brněnská městská část Slatina opraví svoji trolejbusovou smyčku u sídliště. Už má firmu, která to udělá. V Hustopečích lidem slouží nová fit stezka kolem rybníka, kterou si vybrali v participativním rozpočtu. Ve Znojemském hradebním příkopu pokračuje festival Plejáda. Zítra bude slunečno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Trolejbusová smyčka v Mikulčické ulici v Brně Slatině dostane novou podobu. Městská firma Brněnské komunikace na to vybrala firmu. Dělníci opraví silnici i přilehlé chodníky, vybudují nový přístřešek pro cestující i zázemí pro řidiče. Přímo na točně vzniknou také elektronické infopanely s odjezdy trolejbusů, ale i autobusů, které zastavují v blízké Hvězdoslavově ulici. Podle nezávislého místostarosty Petra Semráda tam také příští rok přibude nový přechod pro chodce.
4: Hned za jara toho roku 27 by se to mohlo celý zrealizovat a vlastně ta celá ta páteřní komunikace od té Vězlovy po vlastně Várskou, celá ta páteřní komunikace by měla být opravena, ale zejména ty zastávky dostanou nový kabát.
2: Hasiči dnes asi 2 hodiny zasahovali u požáru lesa u Břeclavi, kde výbuch továrny na munici kdysi rozmetal tisíce kusů munice do okolí. Pyrotechnici je odstraňují dosud. Dnešní událost byla bez zranění. Škoda po požáru byla 10 000 korun, informoval mluvčí hasičů Jaroslav Mikuška. Doplnil, že žádná munice hlášená nebyla. V Hustopečích je nová fit stezka u předního rybníka. Na 8 stanovištích jsou například hrazdy, posilovací lavice nebo balanční lávka ke cvičení doplněné QR kódy s instruktážními videi. Vybudování stezky přišlo město na necelých 520 tisíc korun. Fit stezka je jedním ze 4 letošních projektů, které si lidé vybrali v participativním rozpočtu. Poslední projekt galerie v blízkosti obchodního střediska krátce pozdrží změna územního plánu, která je pro jeho realizaci nutná, upřesnil místostarosta Hustopečí ze strany Zelených Bořivoj Švásta. Ve Znojmě pokračuje hudební festival Plejáda. V hradebním příkopu u střelniční věže se dnes představují méně známé kapely, které nabízejí folk, postpunk i alternativní pop. Večerní program přibližuje mluvčí pořádající Znojemské besedy Kristýna Musilová.
5: Vystoupí brněnská kapela Kule, olomoucký Sakai klub a brněnsko-znojemská formulace Beach Bum. Také tento večer zakončí afterparty. Věříme, že Plejáda nabídne nejen skvělou hudbu, ale hlavně příjemnou letní atmosféru v jedné z nejhezčích částí historického centra Znojma.
3: Počasí.
2: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů, v údolích lokálně až 8, denní vystoupí na 27 až 30 stupňů, na Blanensku bude místy 26. Vítr mírný a biozátěž bude střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolona na dálnici D1 a silný provoz. Ten začíná už u Velké Býteše, nesouvislá kolona pak na 66. kilometru. Postý 97. se popojíždí zhruba 25 minut. Další koloně se pak zdržíte ve směru na Vyškov, a to od 203. a 5. po 210. kilometr asi 10 minut. Podobné zdržení je také na příjezdu po D2 do Brna, a to od 3. kilometru. Silnice číslo 23 z Brna na Třebíče kvůli zásahu hasičů u požáru lesa u Studence neprůjezdná až po náměště nad Oslavou. Objížďka vede přes Studenec a Okarec. Nákladní auta musí přes Pozďatín. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Pravidelný čas, dnes jsou to 4,5 minuty po 17. Vás od mikrofonu Českého rozhlasu Brno ve všední dny vítá váš průvodce Dnem v kraji. Dneska je to Marek Zouhar, který vám přeje vydařený a příjemně strávený závěr středečního odpoledne. Co vás čeká? Většina z vás ví, že to bude zajímavý souhrn aktuálního dění na Jižní Moravě spojený s tím, co rezonovalo naším vysíláním. Za malou chvíli startujeme souhrnem zpravodajských událostí. Já vám přeju ještě jednou dobrou pohodu a zůstaňte na ledění.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Je tu souhrn událostí v kraji a u mikrofonu je s ním Věra Šembeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Jihomoravští silničáři odsunou na příští rok opravy 3 silnic a 4 mostů. Nedostanou na ně zřejmě peníze od státu. Kraje nebudou mít k dispozici dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. Jižní Morava podle náměstka hejtmana Jiřího Crhy z ODS přijde o 330 milionů korun. Kterých silnic se to dotkne, upřesňuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Monika Švehlová.
3: Je to třeba silnice druhé třídy ve směru Kyjov Bohuslavice nebo silnice třetí třídy Radostice Pruta, druhá třída Drnholec Mikulov.
2: Postup ministerstva dopravy a vlády se ještě pokusí zvrátit hejtmani Sdružení v Asociaci krajů České republiky. Modernizace vozovny v Brněnské Slatině pokročila do další fáze. Dělníci montují konstrukci nové trolejbusové haly. Bude dvoupodlažní a vejde se do ní až 75 vozidel, uvedla mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková. Modernizace za více než miliardu korun má být hotová v polovině roku 2028. V Tišnově je po rekonstrukci otevřené náměstí Míru. Stála 64 milionů korun, trvala 16 měsíců. Částí náměstí opět jezdí auta i autobusy, v některých místech ale musí řidiči počítat se sníženou rychlostí. Náměstí je nově bezbariérové a má také novou zeleň se závlahovým systémem, popsala mluvčí radnice Kateřina Šikulová.
4: Který sbírá dešťovou vodu ze střech domu na náměstí do akumulační a retenční nádrže a podzemními rozvody ji přivádí potom zpět ke stromům.
2: Rakouský hrad Hárdek u hranic s Českem se na 2 týdny otevřel veřejnosti. Druhý ročník akce Hradní léto můžou lidé navštívit do 23. srpna. Uvidí jindy nepřístupné interiéry hradu, včetně rytířského sálu, krčmy nebo kaple. Částečné zatmění slunce dnes bude možné pozorovat na hvězdárně ve Ždánicích u Kyjova, v Ořechově u Brna nebo na hradě Špilberk. Ten dnes v noci mimořádně nebude nasvícený a zůstane přístupný do 2 hodiny raní. Brněnská hvězdárna pozorování částečného zatmění slunce nepořádá, protože z Kraví hory nebude možné jev vidět. Odborníci připomínají, že pro pozorování zatmění slunce je potřeba buď svářecké sklo nebo speciální ochranné brýle.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Jaké bude počasí, to je otázka, která zajímá většinu z nás každodenně. Aktuální odpovědi na tento dotaz za chvíli zodpoví Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu, kterého zdravím a přeji mu teď pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Začít musím a chci krátkým shrnutím dnešní situace. Jaká byla nebo případně právě ještě je středa na jižní Moravě? Co se počasí týče, prosím?
2: Na obloze je to celkem jasná situace, protože oblaka nemáme. Teploty ty se už pěkně dorovnaly v maximech většinou mezi 25 až 28 stupňů, s tím, že nejtepleji o 3 desetinky rovných 28 ve Strážnici a teď už ta teplota moc pravděpodobně neporoste, spíše bude klesat. Vítr sice ještě pofukuje, slabý až mírný od severovýchodu, ale jak bude slábnout, tak budou potom do večera klesat i teploty. Ráno potom očekáváme minimální hodnoty mezi 14 a 11 stupni, v některých údolích to může být až 8 stupňů, tedy hodně podobně jako dnes ráno, s tím, že oblačnost se opět vyskytovat nebude.
1: Tak už jste za mě řekl už to ranní počasí, pojďme tedy k tomu nejdůležitějšímu na závěr, informace o počasí ve čtvrtek.
2: Ve čtvrtek opět bez oblačnosti nebo jenom malá oblačnost, skoro jasno, ale teploty o stupínek až dva vyšší, 27 až 30 stupňů na Blanensku, místy to bude o něco chladněji a vítr zůstane stejný jako dnes, postupně mírný severovýchodní do 20 km za hodinu.
1: Kompletní informaci o počasí přinesl Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a těším se zase naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Teď písničky, které nestárnou, zaspívají Mirek Donutil nebo Boniem. Po nich za malou chvíli budeme pokračovat tématem, které je dnes podobně v centru pozornosti jako počasí. Tedy slunce a jeho neúplné zatmění.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, posloucháte Den v kraji a já už můžu avízovat, že takřka přesně za 2 hodiny to začne. Co? Lidé v Česku dnes krátce po 7:45 večer zažijí částečné zatmění slunce. Naposledy v takovém měřítku měsíc téměř celé slunce zakryl v roce 1999. Ze slunečního disku zbude malý srpek, který svým tvarem připomene vykousnutý měsíc. Jak, kdy a kde zatmění pozorovat, to shrnula redaktorka Andrea Němcová v rozhovoru s moderátorem Pavlem Kašparem.
1: Odkud bude možné zatmění pozorovat?
2: V Česku lidé uvidí částečné zatmění, tedy že slunce bude schované za měsícem ze zhruba 90%, což je nejvíce od roku 1999. Za úplným zatměním bychom se museli vydat do takzvaného pásu totality, který prochází přes Grónsko, Island a Španělsko. Ale nicméně u nás bude zatmění také možné pozorovat, a to nejlépe z nějakého vyvýšeného místa s volným výhledem směrem na západ. Slunce se totiž při maximální fázi zatmění bude nacházet těsně nad horizontem a proto bude jev jen velmi krátký.
1: V kolik hodin začne zatmění a kde ho tedy pozorovat?
2: Slunce se za měsíc začne schovávat 20 minut po 19. hodině. V tu dobu začne i společné pozorování tohoto úkazu třeba ve Ždánicích u Kyjova, popisuje ředitel tamní hvězdárny Karel Trutnovský.
3: Měsíc bude postupně vykusovat větší a větší kus toho sluníčka a kolem 20. hodiny potom to sluníčko zapadne a bude mít tvar takové žraločí ploutve. Na rozhraní mezi měsícem a sluncem v dalekohledu budete moct vidět třeba hrbolatost měsíčního povrchu, hory z boku a od 21. hodin potom plánujeme pozorování Perzeid.
2: Celé zatmění budou návštěvníci ve Ždánicích sledovat dalekohledem se slunečním filtrem, nebo si mohou vypůjčit ochranné brýle. A také v Ořechově u Brna mají na večer připravený program. Stačí si na společné pozorování v lokalitě u křížku přinést karematku a ochranné brýle. Noční oblohu tam budou pozorovat stejně jako ve Ždánicích až do noci, kvůli ještě jednomu astronomickému jevu, meteorickému roji Perzeid. Nejvíce padajících hvězd má být ke spatření mezi půlnocí a 16:00 raní. V Brně mají lidé podle hvězdářů vyrazit za zatměním třeba na Bílou horu, na Hády nebo na hrad Špilberg, protože z hvězdárny na Kraví hoře nebude jev dobře viditelný.
0: To byla redaktorka Andrea Němcová, která shrnula všechny důležité informace především o částečném zatmění slunce dnes večer po 19. hodině. Po písničce se budeme věnovat tomu, jak na jihu Moravy fungují nelegální domovy pro seniory a proč je pro úřady tak obtížné je kontrolovat.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Česku přibývá starých lidí. Podle loňských výpočtů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se do 15 let zvýší počet seniorů nad 80 let až dvojnásobně. Teď jich je zhruba přes 500 000. Už teď najít volné místo v domovech pro seniory se příbuzným mnohdy nedaří a tak vzniká velká díra na trhu. Zaplnit se ji snaží domovy pro seniory, které nejsou v registru poskytovatelů sociálních služeb. V poslední době se s nimi setkává kancelář veřejné ochránkyně práv, hlavně na jižní Moravě. Jenom městský úřad v Kyjově odhaduje, že v regionu funguje kolem 45 nelegálních zařízení. Do některých z nich se vydala i reportérka Alena Hesová, ať už jako novinářka, nebo jako skrytě, jako zájemkyně o péči. Její pátrání teď uslyšíte v podrobné reportáži.
1: Probíhá volání.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Já jsem Alena Hesová z Českého rozhlasu.
3: Tady, paní.
2: Domov klidného stáří v Kyjově jsem našla snadno. Rozdíl od jiných neregistrovaných zařízení má celkem podrobnou internetovou stránku. V kontaktech figuruje jméno Lucia Kozumplíková. Právě po ní se přímo v domově ptám a chci od ní zjistit, proč není zařízení registrované. Ženu najdu, ale odmítá se mnou mluvit.
4: Dobrý den.
2: Tenhle domov je v patrovém domě. Nejspíš tu dřív býval klasický bytový dům. Všechno působí čistě, upraveně. A já se přesouvám dál, do Milotic, do zařízení naproti kostelu ve velkém rodinném domě, na které jsem dostala tip. Vlastní webovou stránku nemá, ale na firmy.cz ho nacházím pod názvem Usměvavé stáří pečovatelský dům. Zaměstnankyně mají zelené mikiny s logem. Jsou milé a když chci mluvit s provozovatelem, volají paní Andrejce.
5: Dobrý den, paní Andrejko, prosím vás, na nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
2: Dobrý den, tady je Alena Hesová z Českého rozhlasu. Já vám volám, protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb. Žena telefon položí a čísla, která později objevím na internetu, nikdo nebere. Podobných zařízení je v regionu několik a úřad v Kyjově o nich ví, potvrzuje to jeho mluvčí Ivana Martinková.
6: Tento fenomén evidujeme na kiosku přibližně od roku 2015, aktivněji se mu věnujeme od roku 2018. Od té doby jsme zaznamenali přibližně 45 nemovitostí, rodinných domů či bytů, ve kterých byly nebo jsou poskytovány služby osobám se sníženou soběstačností, seniorům, osobám se zdravotním postižením či osobám v nepříznivé sociální situaci. Nejsou jen na kiosku, ale v celém okrese.
2: Přesné počty lidí v nelegálních domovech radnice nezná mimo jiné proto, že je nemůže ze zákona kontrolovat. Tuhle pravomoc má krajský úřad. Kontrol dělá jednotky, upřesňuje jeho mluvčí Martina Žítková.
7: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje řešil v období roku 2025 do května letošního roku podezření na poskytování sociálních služeb bez oprávnění k jejich poskytování u celkem 4 subjektů. V této souvislosti byla ze strany odboru sociálních věcí v daných zařízeních zahájena kontrola. Jeden subjekt v tomto roce svoji činnost ukončil.
2: Výsledky kontrol zatím hejtmanství nemůže zveřejnit, protože oficiálně neskončily. Na své vlastní jezdí neohlášeně taky pracovníci kanceláře veřejné ochránkyně práv. A její právnička Kristina Boušková upozorňuje hlavně na zdravotní péči v neregistrovaných domovech seniorů.
8: Hlavní problém spočívá v tom, že v těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu a pečují o ně naprostí laici. Velmi často. Nemají nějakou kvalifikaci k péči nebo průpravu, ale přebírají i ošetřovatelské úkony, které by třeba v těch legálních službách mohli dělat pouze zdravotníci.
2: Zároveň to ale není tak, že by pracovníci v neregistrovaných zařízeních klienty nějak záměrně zanedbávali. V případě problémů volají záchrannou službu nebo odvezou seniory do nemocnic, jenomže nevždy odborně poskytnutá zdravotní péče v domově je pak na jejich stavu mnohdy znát. Potvrzuje to nemocnice v Kyjově. Z jejího vyjádření citujeme.
9: Tito pacienti často přicházejí ve zhoršeném zdravotním stavu a bez jakýchkoliv informací o své diagnóze, lécích nebo předchozí péči. To výrazně komplikuje a zpomaluje zahájení léčby. S takovými pacienty se setkáváme prakticky několikrát týdně. V nemocnici obvykle tráví několik dní až týden podle závažnosti stavu. Někteří se bohužel vracejí opakovaně, protože jejich zdravotní stav je dlouhodobě nestabilní a tato zařízení nemají proškolený zdravotnický personál, který by dokázal včas rozpoznat zhoršení.
2: Lidé z kanceláře veřejné ochránkyně práv se během svých kontrol ale nezajímají jenom o zdravotní péči, ale taky například o prostředí. Při sérii posledních kontrol v Mutěnicích na Hodonínsku, v Českých Budějovicích a ve Svitavách objevili vůbec nejzásadnější problémy ve Svitavách, kde seniori bydlí v bývalém hotelu Schindlerův háj. Zástupci ombudsmanky tam viděli deky propálené od cigaret, nábytek od skvrn, nejspíš od moči, loupající se omítku nebo špinavé toalety. Klienti před jejich očima dostali na oběd francouzské brambory, rozmixované dohromady s čočkovou polévkou. Tahle směs byla v plastové lahvi odbalené vody se savičkou. Hledat tam zodpovědnou osobu vyrazila pardubická reportérka Barbora Soukupová a mluvila s Leošem Mikuleckým.
3: Vyjadřovat nechci, všechny věci řeším s orgánama tady ve Svitavách.
4: Jo.
3: Jako takže vyjádření jako novinářům.
4: Vyjádření novinářům nechcete?
3: Komunikuju s úřadama.
4: Chcete to řešit s oficiálníma orgánama? Tak, dobře, tak jo.
2: Pokud jde o zařízení v rodinném domě v Mutěnicích na Hodonínsku, personál tam podle pracovníků veřejné ochránkyně práv dával psychofarmaka lidem, kteří je neměli předepsaná. A pečovatel k dávkování údajně řekl.
10: Kdyby někdo šílel, tak prostě 5 kapek.
2: Provozovatelem je Pavel Nenička, lékař, aktuálně vyloučený z lékařské komory. Chyby i nutnost registrace odmítá.
11: My jsme rodinný dům a rodinné domy se neregistrují. Ty slouží pro ubytování pro seniory. Substituje se tak nedostatek míst pro seniory. Takže oni by měli být rádi, že vůbec někdo rodinný dům nabídne pro ubytování a pro službu, než aby ti seniori zůstali v zanedbaném stavu doma.
2: Nejdřív Pavel Nenička souhlasil s tím, že si můžu přijet zařízení prohlédnout. Nakonec si to ale rozmyslel. Po sérii neúspěšných pokusů podívat se do některého nelegálního domova na vlastní oči, jsem se rozhodla domluvit si schůzku pod falešnou identitou a nezmínit, že jsem novinářka. Ženě, která zvedla telefon uvedený v kontaktech domova Pemas v Ratíškovicích na Hodonínsku, jsem tvrdila, že scháním místo pro svou babičku.
12: Určitě by bylo dobré, pokud byste měli zájem, klidně mi do SMSky napište jméno, příjmení, kolik má let babička a nějaký takový ten fyzický, psychický stav. Čím trpí, jestli je tam demence, chodí, nechodí, inkontinence, takové ty nejdůležitější body, to by bylo asi fajn.
2: Přestože měli plno, souhlasila, že se můžu přijít podívat. Nakonec mě tam provedla jedna ze zaměstnankyň.
13: A máme tady pokojičky. Jednička, čtyřlůžkový pokoj, jestli se chcete podívat.
14: Tak pak tady nějaký bych nakoukla, ale...
13: Jo, tak tam máme třeba dvoulůžkový pokoj, tady se můžeme podívat.
2: A tak nahlížím do pokojů v zrekonstruovaném rodinném domě. Potkávám tu několik žen. Jedna se pohybuje za pomocí chodítka. Zdatnější klienti bydlí v patře a výtah tady není. Některé seniorky hrají v kuchyni deskové hry. Je tu uklizeno, v koupelně cítím dezinfekci. Jídlo vaří pan šéf, jak mi řekne pečovatelka. A mě zajímá měsíční poplatek.
13: 18 000 nájem. A pak nakrájí příspěvek na péči, jakože to, a to má každý kůže různě.
2: Tvrdím, že moje babička by měla snad brzy dostat příspěvek na péči 3. stupně, tedy přes 16 000 korun za měsíc. Obvykle mají domovy pro seniory sjednané návštěvy konkrétního praktického lékaře a mají zaměstnané své zdravotní sestry. Tady to tak není.
13: Nějaká zdravotní sestřička nás tam dojíždí, takže pochystá léky, všechno, když je co, co bude třeba injekce píchnout nebo...
14: Nějaký doktor třeba na ně jezdí, anebo každý má svého obvodního doktora?
13: Každý má svého obvodního doktora. Tak se mi
14: děkuji. Tak jo, tak moc děkuju.
13: Jo, vůbec nemáte za co mě.
14: A já se teda ozvu. Naschledanou.
2: Ráda bych věděla, jak to vypadá v jiných zařízeních. A mám tip na neregistrovaný domov v Rohatci na Hodonínsku. Jde o Senior Centrum Sluníčko. Dohledat kontaktní údaje na internetu se mi nakonec nedaří. A tak tam prostě neohlášená přijedu a zazvoním a přitom nepřiznám, že jsem novinářka. Otevřou mi dvě ženy, dovnitř mě ovšem nepozvou.
15: Dobrý den. Promiňte, já se chci jenom zeptat, já jsem vás našla na webu, jestli máte nějaký volný místa. Já jsem taková zvuká,
16: Nemáte.
15: Ale máte třeba nějaký typ někde? Ne. Takže ležák
16: nebo?
15: No ne, ještě úplně ležák ne, ale jako potřebuji pomoc třeba do koupelny, babička nebo...
16: Jo. Ne. Tak to my máme plné, myslíš, že na vrchu je volné, ale to jsou úplně ležáci.
17: No, to ne, to ne.
15: Úplně ležáci.
17: No.
16: Tady spodek je plné.
2: Úplný ležák. To je příspěvek na péči 4. stupně 23 000 korun měsíčně, u poskytovatelů sociálních služeb jinak 27 000. V Rohatci je ještě jeden takový nelegální domov na konci polní cesty, na samotě. A u brány mě zastavují cedulky soukromý pozemek a vstup zakázán. O obou zařízeních nezávislý starosta Rohatce Jarmil Adamec ví.
17: Máme zkušenosti s tím, že jsou u nás neregistrované sociální služby. Vlastně nemáme představu o tom, kolik lidí, kteří lidi v těch zařízeních pobývají, ani jak se k ním ten personál chová a jakou mají zajištěnou kvalitu služeb, co se týká hygieny, jídla a nějaké psychické pohody. To si myslím, že pro ty staré lidi je taky hodně důležité.
2: Postupně se dostávám i k neregistrovaným domovům mimo Jihomoravský kraj. O jednom se dozvím díky paní Ivaně ze Vsetína. Před 2 lety scháněla místo pro svou tehdy 82-letou maminku, která trpí vaskulární demencí. Někdo jí řekl o zařízení v Pozlovicích na Zlínsku. Na internetových stránkách našla jen kusé informace a nakonec se tam zajela podívat. Zkušenost popisuje zlínské reportérce Michaele Kočendové.
18: Starý hotelový komplex, představte si, že se čas zastaví v roce 89. Pokoje byly zařízené postarším nábytkem hotelovým, teda pouze postele, tam byly staré takové ty železné, bílé, z nemocniční postele s gumovými matracemi, teda žádné polohovací lůžka. Udivily mě koberce na pokojích, protože jsem si všimla, že tam bylo hodně inkontinenčních pacientů, celkově neudržované. Páchlo to tam, teda močí hodně.
2: Pokoj si prý mohla paní Ivana s příbuznými sama vymalovat a zařídit, ale maminku mohla dovést klidně druhý den. Ovšem trvalý pobyt jí hned slibovat nechtěli.
18: Oni teda vyzkouší, jak by to s ní šlo, což se mě teda trošku dotklo, že nedokázala jsem si představit, proč by měla maminka absolvovat tady toto, že je samozřejmě stresující, když ten člověk se má někam přemístit na tož tak, aby byl zkoušený z něčeho.
2: Ženě se nakonec podařilo najít pro příbuznou místo ve standardním registrovaném zařízení. A ta jsou na rozdíl od neregistrovaných pod větší kontrolou. Podléhají spoustě pravidel, mimo jiné úhradové vyhlášce. Takže ceny za pobyty jsou laicky řečeno zastropované. V boji proti nelegálním domovům pro seniory se angažuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb. A právě opatření, které se týká peněz, vidí prezident asociace Jiří Horecký jako možný způsob, jak znepříjemnit majitelům fungování jejich neoficiálních domovů pro seniory. Jeden provozovatel totiž obvykle bere příspěvky na péči na všechny klienty.
19: Co by šlo ještě udělat, je sáhnout tam příspěvek na péči, protože v těch zařízeních, kde nelegální, kde ty seniori jsou, tak je vlastně používán a využíván ten příspěvek na péči v rozporu se zákonem. Tady by bylo dobré, kdyby to ještě trošku intenzivněji kontrolovali jak úřady práce, tak ale i finanční správa, protože když je hlášen příspěvek na péči ve větším množství na jednoho člověka, tak by to mělo být předmětem zdanění a tahle ta kontrola, ačkoliv jsme na ní upozorňovali s veřejným ochráncem práv opakovaně, tak zatím nenastává.
2: Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková připomíná některé kroky, které v posledních letech měly situaci s černým trhem v oblasti pobytové sociální péče zlepšit.
20: Byly přijaty legislativní změny, například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče. Tuto kontrolu vykonávají krajské úřady. Ministerstvo bude průběžně vyhodnocovat poznatky z praxe a podle nich posuzovat potřebu dalších opatření.
2: Zároveň chce rezort navrhnout, aby provozování domovů pro seniory bez zapsání do registru poskytovatelů sociálních služeb bylo v budoucnu trestným činem. Teď je to jenom přestupek, za který hrozí pokuta. Krajské úřady můžou uložit maximálně 2 milionovou a snažit se zařízení upokutovat a tím ho přimět, aby zavřelo. Není ale výjimkou, že provozovatel skončí na jednom místě a o pár měsíců později přesune své podnikání jinam. A nové klienty najde kvůli nedostatečným kapacitám sociálních služeb poměrně rychle. Jenom na Jižní Moravě je v pořadnících na volné místo v krajských domovech pro seniory zhruba 2500 lidí. A celkový počet všech lůžek, která jsou obsazená, je 1850. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Alena Hesová vás provedla nelegálními domovy pro seniory. Po písničkách, které nestárnou, po Michalu Tučném, po Věře Špinarové, se těšit můžete na temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Ti plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo, to byli prostě sprostí zločinci. A tady tenhle ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhoru, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Letní infekce drůbeže budou tématem páteční chovatelské poradny 14. srpna po 11. hodině. Veterinář Miloslav Martinec připomene, s jakými infekcemi se teď chovatelé ve svých chovech mohou setkat, jak se léčí, případně jaká preventivní opatření učinit. Řeč bude i o přípravě chovů drůbeže na podzimní období a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Časomíra ukazuje 17 hodin 49 minut. Tuhle dobu na vlně Českého rozhlasu Brno v pořadu Den v kraji posloucháte pravidelně Temné letopisy moravské. Dnes je připraven 40. díl cyklu. Další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy. Hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Každý všední den v tomto čase vypráví Michal Isteník a tentokrát nás vezme za událostí z už nefunkční trati do nynější brněnské čtvrti Líšeň.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1923. Uvolněný vagón narazil zezadu do vlaku. V době vzniku této kapitoly temných letopisů je to tramvajová trať a ještě k tomu nefunkční. O její obnovení se mnoho let táhnou spory. V době události tu fungovala místní dráha spojující tehdy samostatnou obec Líšeň s Černovicemi na předměstí Brna. Železnice známá tím, jak po ní jezdili babky líšňačky na brněnská tržiště, dělníci i školáci. Začínala středa 7. listopadu 1923. Krátce po 7. hodině ráno vyjíždělo k Brnu celkem 9 vagónů s obvyklou ranní osádkou. Ve stejné době vedle Líšeňského nádraží měli zaměstnanci tamní cihelny skládat uhlí ze 2 vagónů. Rozhodli se je posunout dál a tak bez dohody s železničáři vozy odbrzdili. Jenže protože na místě koleje nevedly po rovině, jeden vagón se samovolně rozjel za osobním vlakem ke Stránské skále. Nebylo jak jej zastavit. Podle dobových zdrojů jel vlak rychlostí kolem 25 km za hodinu, vagón až 3x rychleji. Železničáři v osobním vlaku spozorovali, co se děje. Dva z nich vyskočili a začali na koleje házet kameny, aby vagón zastavili, vykolejili či aspoň zbrzdili. Strojvedoucí Jaroslav Chmelíček současně v oblouku pod Stránskou skálou přidal na rychlosti, aby náraz nebyl tak ničivý. Jenže těžký uhelný vagón oproti lehčím osobním působil jako beranidlo. Narazil do posledního služebního vagónu a rozsypal se. Trosky a tuny uhlí se valily do předchozích vozů, pod nimi zůstali lidé. 44-letá obchodnice Antonie Kalová byla mrtvá na místě. V nemocnici zemřel o rok starší kovář Jan Tioka. Třeba Lidové noviny uvádějí další 3 smrtelná zranění. Celkově zraněných byly 4 desítky, včetně 12-leté holčičky. Část z pasažérů dokonce odvezl blíže ke zdravotníkům improvizovaný sanitní vlak, protože lokomotiva zůstala provozuschopná a bylo jí možné s několika vagóny nouzově využít.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: Slyšeli jste 40. díl našeho cyklu. Najdete ho i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Premiéru další kapitoly letopisu uvedeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase zítra touto dobou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Den v kraji má na pořadu poslední bod programu a tím je náš letní servis, konkrétně dnes pilové zpravodajství. Podle nejnovější pilové předpovědi zůstávají nejvýznamnějšími alergeny zrna peliňku, jehož sezóna i přes současná vedra vrcholí. Oproti předchozím rokům je však i kvůli počasí spalujícími rostliny relativně slabá. Alergologové už hlásí i zrna ambrozie, objevuje se pil merlíkovitých, jitrocelé kopřivy, chmele, kukuřice. Zatímco trávy kvetou jen velmi omezeně, stále se objevují plísně. V nejbližším období zůstane dominantním peliňek, až do září se alergici musí připravit na přibývání ambrozie. Ostatních pilových zrn by mělo stále ubývat. Den v kraji dnes 3,5 minutky před 6 končí. Zítra se vám ovšem ozve opět a znovu shrne všechny důležité události v regionu. Co nejpříjemnější poslech Českého rozhlasu Brno přeje Marek Zouhar. Zůstaňte na ladění.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Zatmění slunce podle odborníků neohrozí energetickou síť v Česku. Rakouský hrad Hárdek je mimořádně otevřený. Zítra bude slunečno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Dnešní zatmění slunce sníží i v Česku výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Dopad ale bude minimální. Podle Jana Krčmáře, výkonného ředitele solární asociace, nejsou obavy z možného blackoutu kvůli výpadku dodávek ze solárů na místě.
3: Zatmění hrozbu nepředstavuje, protože za prvé zatmění a tedy i pokles výroby budou postupné. Za druhé se zatmění odehraje ve večerních hodinách, kde je osvit i tak slabší. Ale nejdůležitější je, že máme v Česku velice robustní přenosovou soustavu, která si se zatměním slunce poradí.
1: Zatmění slunce bude viditelné v celé Evropě a podle odhadů celkově sníží výkon ze solárních elektráren téměř o 10 gigawattů. Požár lesa u Studence na Třebíčsku hasiči lokalizovali, informovala o tom jejich krajská mluvčí Petra Musilová. Na místě zasahuje 18 jednotek, které k likvidaci ohně využívají 14 cisteren. Hasiči si vyžádali na pomoc i vrtulník. Požár se vlivem větru rychle rozšířil. Kvůli zásahu řidiči také nárazově nemusí projet po silnici mezi Třebíčí a Náměští nad Oslavou. U Vnorov na Hodonínsku dnes usadili podpěrný ocelový oblouk nové lávky přes řeku Moravu. Ta po dokončení lépe napojí přístaviště v Norově a rozšíří cyklostezku u Baťova kanálu. K montáži oblouku byl potřeba velký jeřáb, který unese až 300 tun nákladu, uvedl Petr Hodonínský ze stavební firmy. Lávka má být hotová v březnu příštího roku. Vyjde na 51,5 milionu korun. 80% nákladů pokryje evropská dotace. Hrad Hárdek u česko-rakouské hranice je mimořádně otevřený. Jeho majitelé pořádají druhý ročník akce Hradní léto. Lidé tak můžou navštívit běžně nepřístupný interiér této památky blízko Národního parku Podyjí. Výtěžek ze vstupného pomáhá s nutnými opravami areálu.
4: Syn má rád historické věci, tak jsme sem vydali se podívat, jak to tady vypadá.
5: Josef přijel na hrad s rodinou z 12 kilometrů vzdáleného Znojma. Tento rok můžou lidé opět vidět třeba rytířský sál, vysvětluje majitel hradu Octavian Piláty.
6: Otevřená je i krčma o patro níž nebo sál předků s portréty. A ve východní věži máme malou výstavu o filmech, které se tady natáčely. Východní věž jsme pro výstavu vybrali, protože právě tady natáčí drtivá většina filmařů. V českém seriálu Labirint to byla pracovna vraha.
5: Hrad je do neděle 23. srpna otevřený každý den, potom zase až za rok. Z hradu Hardek Šimon Franc, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů, v údolích lokálně až 8, denní vystoupí na 26 až 30 stupňů, vítr bude mírný a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Až 15 minut se zdržíte na příjezdu do Brna po dálnici D2. Kolona se tvoří od 9. kilometru. Stále silný provoz a nesouvislá kolona je také na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. V nesouvislé koloně se popojíždí od stého 76. kilometru přibližně 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Tentokrát už pěkný letní večer vám přeje Jiřina Ostrá. Je to tak, začala druhá část dnešní Moravy krásné země. Polkou Josefa Gincla a Bohuslava Nádvorníka zámecká kastelánka ji zahájili šohaji. No a hned vám prozradím písničky ze srdce. Budou tři. Pro paní Janíkovou z Uherského Ohradiště zahraje veselka Valčík slzičky. Pro paní Marii z Boskovic bude polka Karla Waldaufa Dávno přišla doba loučení. No a ještě si na své přijde pan Ondřej Stavinoha z Velkých Karlovic. Pro něho Lavička dubová. No a pro vás všechny pak ostatní písničky, které jsem vybrala. Doufám, že se budou líbit. Ještě připomínám, svátek u nás mají Kláry na Slovensku. Nalezneme v kalendáři jména Darina Darius Daria. Přeji jen to dobré. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už kdo má po černou galánku.

0: Tak to byla cymbálová muzika Jaroslava Čecha. Už první telefonáty, telefonát ze Šlapanic, kde zdravím paní Lídu. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, paní Ostrá. Zdravím vás a vaši kolegyni nebo kolegu a Český rozhlas a rozhlas ho Zlín. A mám takovou prosbu. Chtěli bychom popřát paní Ivance Zlabákové, která už jsem slyšela, že se uzdravuje, tak ať se brzy mezi nás vrátí a teď nahoře, jak ji opatruje. A ještě tady mám jednu přáníčko, mám kamarádku, tak je nemocná z Rajhradu, Květka Hochmanova. Dneska byla u doktora, byla taková smutná. Tak taky tu písničku pošlu jí.
0: Dobře.
1: A chtěla bych srdcovky, můžu?
0: No, říkejte.
1: Na podzim, když vlaštovičky, máte to tam? No, od Nauše nebo někdo?
0: Prosím?
1: Od pana Nauše, nebo on to hraje
0: na podzim, když vlaštovičky, jo, máme, no.
1: Ano? No. Ano, tak bych to chtěla paní Slabákovi a vám jako moderátorkám, kterým jsem
0: jo,
1: spokojená.
0: Dobře,
1: poslat,
0: tak
1: ano?
0: Já jsem si to napsala, paní Lído.
1: Napište, ano,
0: výborně,
1: za...
0: tak se mějte hezky, nashledanou.
1: A děkuji za prostor, nashledanou.
0: No a na řadě už je pan Miloš Snopek, kuchař. Dobrý večer.
2: Paní Jiřínko Ostrá, já vám velice děkuji za tohle uvítání. A já jsem dneska dostal takový malinký rodinný úkol a chci vás poprosit, jednak pozdravit všechny posluchače, včetně vašeho pana kolegu tam. A já mám jednu prosbu, ať volám s Maruškou Roušovou. A to je dotyčná osoba, která si dneska přála jednu věc. U příležitosti narozenin její sestry, která už teda není mezi náma, takže to je jako vzpomínka do nebička a bude to i na tu sestru, i na všechny, jako na jeho bráchy, na jejího bráchy, na její rodiče a celá rodina se na tom vybila. Tak já jako řeknu několik těch jmen, co k tomu patří. A ještě k tomu se to umocnilo, protože včera vlastně ta oslavenkyně, ta paní Hedvika Široká, která byla rozená Chalupová, bydlela v Kralisích, tak včera tedy její dcera pochovala svého manžela. Takže se to tak trošku sloučilo, takže Františku Dudovi posílám tu písničku taky do nebička, který ho včera záměši, jako tedy tam do toho nebička podeslali. Prosím vás, tak jedná se o rodinu Chalupovou z vesničky na Vysočině, odměnuje se Hluboké nad Oslavou, kde je vlastně celá rodina Chalupová rodákem a já patřím do jedné části té rodiny tež, takže proto to takhle všechno říkám. Ta dotyčná moje jako sestřenice Maruška Roušová z Krokočína si přeje, aby jsme tu vzpomínku odeslali všem těm členům té rodiny, aby jsme pozdravili všechny obyvatele v tom Hluboké, v té vesnici a aby teda vyjmenoval všechny ty dotyční, protože otec té rodiny byl pan Ludvík Chalupa, narozený v roce 1906, jeho žena, paní Hedvika Chalupová, rozená Nečasová v roce 1911. A potom tam vlastně ta oslavenkyně včerejší, nebo ta dnešní, toho 12.8. ta Hedvika, tak ta byla v roce 1933. Potom ještě její brácha, pan Ludvík Chalupa mladší, 26.3.31, bytem nebo pobytem Hluboké číslo 9. Tahle ta vzpomínka se vztahuje na všechny členy, rodiny, poděkování, všechny ty, jak bych to řekl, ty myšlenky, které si jdou, patří jako do nebička od celé rodiny Roušovi, od rodiny Chalupovi a to znamená i od rodiny Snopkovi za mě. Já děkuju za to, že můžeme... že můžeme tohleto všechno odvysílat a protože to poděkování dneska je na to, že pošlete písničku vy, byla ještě přání, aby jsme poslali někdy, až budete mít čas srdcovku celé rodině, pač celá rodina byla posluchači vášnými vašeho pořadu, všichni od Stejly Ludvíka po
0: tak já abych pravdu řekla, pane Miloši, já už se v tom začínám skoro trošku ztrácet, ale hlavně, že vy víte o čem je řeč
2: celá a rodinou písničku srdcovku pod tou naší starou lípou, která je oblíbená písnička celé jejich rodiny.
0: Pod tou naší starou lípou už vím, že tam to má také jedna posluchačka, tak to spojíme, takže pro celou rodinu Chalupovu pod tou naší starou lípou, jo?
2: Pani Jedinko, děkuju tak moc, bylo jo. To dlouhý, ale tak. Tohle to bylo potřeba říct.
0: Jasně.
2: Já vám děkuju,
0: tak hezký večer.
2: Hezký večer.
0: Vám také, nashledanou. A teď už se vrátím k poledním prázdninám u babičky. Pakliže jste neposlouchali, tak musím říct, že jste přišli o mnohé. Zpívala nám totiž 9letá slečna Aneška Švaňhalová z Dambořic. O této slečně vím, že jde do 4. třídy, že krásně zpívá, dokonce zpívá na různých koncertech, navštěvuje dětský folklorní soubor Salajenku, nahody chodí v kroji, sportuje, chodí střílet, přátelé, a hraje na klavír. No, zpívala nám opravdu moc pěkně písničku Vždycky jsem si vybírala. Tak já ještě jednou, milé Anešce Švaňhalové 9leté slečně, moc děkuji, byl to úžasný zážitek. No, zdravím i babičku, která žije rovněž v Dambořicích. A teď už hudební dárek Slovácké polky.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak, Moravská osma dohrála a já dávám slovo paní Anešce ze Žerotic. Dobrý večer. Tak paní dobrý Aneško, den. Dobrý den, co pak máte na srdci?
1: Dobrý den, slyšíme se?
0: No já vás slyším dokonale, můžete klidně mluvit.
1: Zdravím vás všechny v rozhlase a všechny posluchače tohoto pořadu. Dnes má narozeniny pan Jan Ludvík ze Žerotic. Přejemu mu hodně štěstí, zdraví, spokojenosti do dalších let. Tomu přeje rodina Leně Husová. Děkuji.
0: No výborně, tak já věřím, že vás slyšel i Jan Ludvík, kterému jste krásně popřála. Paní Aneško, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. A teď už paní Marie Svozílková z Dobromilic. Dobrý večer.
2: Svozílková, jo? Je,
0: no?
2: Dobrý večer. Prosím vás, zdravím všechny účinkující ve vašem pořadu a přeji jim všechno nejlepší. Prosila bych zahrát spolužačce Bohušce Lužné z Vřesovic, která nyní žije v domově v Kroměříži, jejím 87. narozeninám. Přeji jí hodně štěstí, zdraví, boží požehnání a radost z pravnučky Petinky. A vám moc děkuji.
0: No a nemáte za co, paní Marie, my společně pošleme tu písničku všem těm klientům, kteří žijí v tom zmíněném domově v Kroměříži a také personálu. No, nejvíc si zaslouží děkuji. Vaše milá slova, paní Bohuška. Lužná, tak paní Marie, nashledanou.
2: Nashledanou. Děkuju.
0: Není zač a už dopis. Zahrajte pěknou písničku Dobrockého pro paní doktorku Stanku Hnatovou, která 7. srpna oslavila narozeniny. Všechno nejlepší, hodně a hodně zdraví a ochrany paní Marie Šaštínské. Z celého srdce přeje pacientka Alenka Šimková z Kůtu, momentálně v Partizánskom. Alenka pozdravuje i sestřičku Gabiku Antalcovou, která se o ní stará. No a teď už je na řadě první písnička ze srdce. A já zdravím a pěkný večer přeji paní Janíkové z Uherského Hradiště a ona mě o tuto písničku o slzičky poprosila proto, že mě říkala, že při ní bude vzpomínat na manžela Miroslava. Tak hraje veselka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: No ale teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Telefonní číslo je 726465200. No a právě na toto číslo se teď dovolala paní Lenka ze Zbraslavy. Dobrý večer.
2: Dobrý den, paní Jiříko, já mám takovou prosbu. A já bych chtěla nechat zahrát k narozeninám a upoždění, protože ona byla v Egyptě a příliš dneska. Takže paní Milušce Elznerové do Říčan ke krásným 65, která měla 3. hodně zdraví, štěstí, dlouhá léta, boží požehnání. Prostě ať uchrání paninka Marie, anděliček stráží a ať tady je ještě dlouho, to je přeje Lenka. Pak rodiče Pokorových, ty kostely, tam do Zbraslavy, tam taky měli narozeniny. A pak ta tichou vzpomínku, dneska je to 8 měsíců na mého partnera, pana Karla Sofala ze Zbraslavy, kterýho se strašně milovala, miluju. To byl ten jeden z nejlepších chlapů, nejlaskavější, nejmilejší, co člověk na světě má.
1: Tak, paní Lenko, prožila jste s Karlem krásné chvíle, v srdci nesete vzpomínky na jeho osobu a já bych jenom k Milušce, no Miluška ta si užívá života, že? Před chvilkou přijela z toho Egypta, tak ať si ještě užívá takto i nadále.
2: A vám taky, jo, přeju, ať jste zdravá.
1: Tak, to jste hodná. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. No a teď už je na řadě druhá písnička ze srdce. Tentokrát zdravím paní Marii z Boskovic. A ta si tedy mimo jiné písničky přála i polku Karla Waldaufa Dávno přešla doba loučení. Tady je.
0: Český rozhlas Brno.

Tak to byla druhá písnička Ze srdce, dávno přišla doba loučení v podání, jak si přála paní Marie z Boskovic, podání Cyrilky. Tak paní Marie, doufám, že jste poslouchala a že jste byla potěšena z té vaší písničky. No a nebudeme otálet a hned si pustíme tu třetí písničku Ze srdce. A o tu mě poprosil pan Ondřej Stavinoha z Velkých Karlovic a je to Lavička dubová.

0: No tak to byla lavička dubová, Vlasta Mudríková zpívala, no a byla to písnička ze srdce pro pana Ondřeje Stavinohu z Velkých Karlovic, kterého zdravím a věřím, že poslouchá, je to věrný náš posluchač. No a že poslouchala paní Marie z Boskovic, to vím, protože mě před chviličkou volala, tak paní Marie, já jsem ráda za tuto reakci, dávno přišla doba loučení, vám tato polka přinesla radost, no a užijte si ten příští týden v Lázních. No ale teď už dávám slovo do Bánova panu Mirkovi Janku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, takže dneska slaví své druhé třicátiny paní Jiřina Velecká z Bánova a nedávno ji oslavila taky paní Alena Petrujová, je to asi tak měsíc a navíc zítra je Aleny, takže jim oběma popřeju všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu. No a včera měla narozeniny paní Anička Štolfová, tak jí taky všechno nejlepší a se potkáváme na těch dechovkových festivalech. No a chtěl bych ještě poslat pozdrav do Jundrova jedné paní, vy ju znáte dobře a já bych jí chtěl jenom povědět, že 60 zdraví 50, to je náš takový pozdrav vždycky a přeji, ano, brzké uzdravení, ať ji zase slýcháme teda na těch...
0: Tak já s ní pravidelně komunikuji přes telefon, tedy musím říct, pane Janku, takže... a vypadá to nadějně. Jo?
1: Tak je to dobré, ano. A jak to říkala na začátku ta paní Nehuté, nejvyšší tam teda chrání, jo?
0: Ano.
1: Takže, no a tak zdravím všechny přátelé a známe paní Bětku Svobodovou a bráku Petra, jestli poslouchá, takže...
0: No prostě všechny, které znáte a že jich je, pane Mirku, co si budeme povídat. Tak se mějte hezky.
1: Neurekom, jak říkají bratia Slováci.
0: No, tak jo. Naschledanou. Taky. A tady čtu, dnes bychom chtěli poslat jedno velké a srdečné přání do domova pro seniory Burešov naší milované babičce paní Aničce Kučerové ze Všeminy, která právě dnes slaví krásné 85. narozeniny. Milá babička, přejeme ti z celého srdce hlavně pevné zdraví, klid, pohodu a spoustu krásných dní. Přestože nás o tebe dělí dálka a nemůžeme být s tebou tak často, jak bychom si přáli, myslíme na tebe a nosíme tě v srdci každý den. Děkujeme ti za všechno, co jsi nám v životě dala, za tvoji lásku, péči, laskavost a za všechny vzpomínky, které s tebou máme. 85 let je nádherný kus života a my jsme moc rádi, že tě máme. K tvým narozeninám ti přejeme, aby ses co nejčastěji usmívala, aby tě nic netrápilo a aby každý další den byl pro tebe o něco hezčí. To ti s láskou přejí dcery Jana a Renata s rodinami, vnuk Filip, vnučky Klárka s rodinou, Kristýnka s Máriem a pravnoučata Natálka a Matýsek. A je čas na písničku Tu faranka zpívali mužáci.

0: No a hrála a zpívala tu Faranka krásnou písničku Josefa Uhra Zpívali mužáci. No a zítra oslaví svátek paní Alenka Lebánková z Luboměře pod Strážnou. Věrná to posluchačka Českého rozhlasu Brno. No a pro ní následující. Naše milá, tvé jméno vyjadřuje světlo či pochodeň. A ty jsi právě tím světlem, které pro nás svítí každičký den. Moc si toho vážíme a moc za vše děkujeme. Přejeme, aby i tvůj život byl prozářen sluncem. Přejeme zdraví, lásku, pohodu. Tvoji manžel Mirek, synové s rodinou, vnoučata posílají pusu, no a k přání se připojují teta Věrka a Aneška z Brna. A poslední dnes má narozeniny kamarád pan Ludvík Kadlček z USA, rodák z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání přejí manželka Lenka, dcera Lenka s rodinou, dcera Monika s přítelem, sestry Boženka a Jiřina s rodinami, bratr Jaroslav s rodinou, kamarád Broněk a muzikanti Dolněmčanky. No a na Moravu krásnou zem zpříjemní ještě Moravě.
1: Český rozhlas Brno.

50 minut, takže to znamená, že Morava krásná zem, její druhá dnešní část končí. Vysílání však pokračuje po závěrečné orchestrální skladbě zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Písničky na všelico. Nejenom housle, basa a cymbál zní v lidové písničce. Pořad připravila Marie Hvozdecká. Pěkný večer, který nám dnes nabídne nezvyklou podívanou zatmění slunce. Tak si to užijte. Klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá, no a zítra Květa Navrátilová. Na závěr Martinská v podání Stříbrňanky, orchestrální skladba Karla Drechslera.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posílejte

0: Rozšiřte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 19 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Kraje zřejmě dostanou od státu méně peněz na opravy silnic. Povodí Moravy hlásí sucho na polovině měřících míst. Osvětlení na Špilberku v Brně zůstane dnes v noci vypnuté kvůli perzeidám a zatmění slunce. Zítra bude slunečno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Jihomoravští silničáři odsunou na příští rok opravy 3 silnic a 4 mostů. Nedostanou na ně zřejmě peníze od státu. Kraje nebudou mít k dispozici dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. Jižní Morava podle náměstka hejtmana Jiřího Crhy z ODS přijde o 330 milionů korun, kterých staveb se to týká, upřesňuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Monika Švehlová.
3: Je to třeba silnice druhé třídy ve směru Kyjov-Bohuslavice nebo silnice třetí třídy Radostice-Průtah, druhá třída Drnholec-Mikulov a pak tady máme čtveřici mostů Skorotice, Otnice, Vyškov, Přikomín.
1: Postup ministerstva dopravy a vlády se ještě pokusí zvrátit hejtmani Sdružení v asociaci krajů České republiky. Na polovině z 94 měřících míst povodí Moravy je sucho. Některé stanice jsou dokonce na nule. Výrazně poklesla i voda v nádržích. Nejvýrazněji je zasežená Vírská nádrž na Žďársku, ve které chybí více než 11 metrů vody a podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové se hladina každý týden sníží o zhruba 80 cm. Řekla to v dnešním vysílání Českého rozhlasu.
4: Pokud by přišlo delší období vydatnějších a rovnoměrných srážek, tak se ta situace může zlepšovat v řádu týdnu až měsíců. Jsou totiž potřeba ideálně pozvolné srážky, které se stačí vsakovat do půdy a postupně dotovat podzemní vody i přítoky do nádrží.
1: Do Česka míří více než 10 000 balení léku tamoxifen na léčbu rakoviny prsu, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle rezortu by se ale měla situace na trhu stabilizovat. Hrad Špilberk dnešní noc nebude osvětlený. Muzeum města Brna, které má hrát ve správě, tak rozhodlo, aby lidem umožnilo pozorování meteorického roje Perzeidy. Hrad také zůstane mimořádně přístupný až do 2 hodiny raní. Už za chvíli odtud lidé budou moci pozorovat i částečné zatmění slunce. Jeho společné pozorování dnes pořádají i v Ořechově u Brna nebo na hvězdárně ve Ždánicích u Kyjova. Brněnská hvězdárna vzhledem k vegetaci a zastínenému obzoru nebude mít pro pozorování vhodné podmínky.
2: Počasí.
1: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů, v údolích lokálně až 8, denní vystoupí na 26 až 30 stupňů, vítr bude mírný a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici 52 pracují hasiči ve směru na Brno mezi 15. a 14. kilometrem. Odstraní tam z vozovky rozlitou nebezpečnou látku po nehodě. Opatrně také na tahu Brno-Svitavy mezi odbočkou na Kuřim od průmyslové zóny a Lipůvkou je dopravní nehoda, u které zasahují. A nehoda je také v Brně ve Svatoplukově ulici směrem do Žitilnic u odbočky do Rokytovy. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Končily nám večerní zprávy v 19 hodin a to znamená, že na vlnách Českého rozhlasu Brno a Zlín se rozezní lidové písničky. U necelé půl hodinky s folklorem vás vítá a zdraví Marie Vozdecká. Milí posluchači, jaké jsou podle vás hudební nástroje, které by neměly chybět v lidové muzice? Housle, basa, dudy nebo snad cymbál? Nástrojové obsazení lidových muzik se v průběhu dějin měnilo. My se ale dnes budeme věnovat instrumentům, povětšinou starodávným, které už dnes v lidové hudbě tak často neuslyšíme. A jako první to bude grumle, nebo také drmle, brumle, drndačka nebo drimba. Idiofon s jedním jazyčkem rozkmitávaným prsty, rozeznívající se přes ústní dutinu hráče. Evropské grumle jsou železné, mají tvar podkůvky, vydávají tiché, jemné, chvějivé tóny. V českých zemích nalezly grumle uplatnění především jako dětské hudební hračky nebo jako nástroje pouhé osobní potřeby. Na rozdíl třeba od Sibiře nebo Mongolska nebo také na území někdejší podkarpatské Rusy. Tam jsou při svatbách často stále jediným hudebním nástrojem. První evropské doklady užití grumlí pocházejí z konce 10. století. V českých zemích je archeologickými nálezy doložena již na konci 13. století. Od té doby se jejich tvar i hudební možnosti prakticky nezměnily. Od druhé třetiny 16. století byly grumle prodávány na trzích jako výrobky místních kovářů. Značnou zásluhu na jejich rozšíření měli také kočující cigánští kováři. My si grumle poslechneme v písničce Brabenci seno sušili. Hrát na ní bude multiinstrumentalista Marian Friedl, stejně jako na dvojačku starodávnou pastýřskou píšťalu. Zpívá úžasná Kristýna Cochlarová.

Dospívala nám Kristýna Cochlarová za hudebního doprovodu Mariana Friedla. Písnička je z alba Beskydská Odyssea. Celé toto album je stejně jako můj dnešní pořad nejen ve vybraném repertoáru, ale i v rozsáhlém bukletu věnováno archaickým hudebním nástrojům lidového prostředí. Pustíme si z něho tedy ještě jednu písničku. Zašli mi ovečky. Tam uslyšíme opět nástroje dva. Tím prvním je malý cymbál. Za jeho přímého předchůdce považujeme středověká psaltéria, která se vyskytovala již v 11. století jak v Evropě, tak i v oblastech islámské kultury. Do lidového prostředí českých zemí se cymbál dostává v průběhu 18. století. Z oblasti jihozápadních Čech se šířil do jižních Čech, Polabí a pak dále na Moravu. V lidovém instrumentáři ale setrval sotva 100 let. V Čechách zanikl už v 50. letech 19. století, na Moravě se udržoval nejdéle na Hané, Brněnsku, Valašsku a Kyjovsku jako sólový nástroj ke zpěvu. Poslední vzkříšení moravského cymbálu vyvolala národopisná výstava Československa v Praze roku 1895. Po ní z lidového instrumentáře vymizel. Svého znovuzrození se dočkal až přibližně o 40 let později v podobě velkého cymbálu vynálezu Václava Josefa Šundy. No a druhým nástrojem, který uslyšíme, je okarína. Soutkovitá píšťala, která se v různých podobách objevovala po celém světě. Tedy nejen v Evropě, ale také v Africe, Americe a Asii. Doloženy jsou už od antických dob. Často byly doplňkovým sortimentem pouličních hrnčířů a měly různé podoby, nejčastěji ptáčků. No a tady ještě jednou Marian Friedl a Zašli mi ovečky. Příjemné poslouchání.

to byl Marian Friedl, cymbálek a okarína a my pokračujeme v pořadu Na pěknou notečku v našich dnešních písničkách na všelico. Dalšímu nástroji, který jsem vybrala, se říká bukač. Pukač, bokál, pokál, bukálek, bukálka, pudlačka, bručál, bručadlo, brumbál, bručák, bík, čert, kobza, bandaska, soudek, kotlík a nebo fanfrnoch. Víte, jak vypadá a slyšeli jste ho někdy hrát? Jde obvykle o čbánovitou, soudkovitou nebo hrncoidní nádobu s ústím překrytým membránou, jejímž středem prochází svazek žíní. Jeho počátky nelze spolehlivě časově ohraničit. Jeho územní rozšíření je však známé. Ještě na počátku 20. století se vyskytoval v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v Polsku, severovýchodním Německu, Litvě, Lotyšsku, Anglii, Francii, Španělsku, Rumunsku a také například ve středoamerickém Hondurasu. Tam byl pravděpodobně přivezen španělskými kolonisty už v 16. století. Avšak, co je zajímavé, dále na východ na území Slovenska, Maďarska a podkarpatské Rusy už známý nebyl. První zmínka v českých zemích pochází z prosince 1777. Zpráva v Beronské městské knize v souvislosti s výtržnostmi koledníků, kteří s ním tropili nepřiměřený hluk u obydlí měšťanů. Chození s bukačem totiž neodmyslitelně patřilo k vánočním a novoročním koledním zvykům. My si ho ale poslechneme v sérii písní jarmarečních neboli kramářských z alba Byla vojna u Slavkova. Jde o jedno z prvních alb Hradišťanů v sestavě s prvními houslemi Jiřího Pavlici a bylo nahráno v Československém rozhlase v roce 1982. Kromě něho uslyšíme také úžasný až takový brněnský projev kontráše Petra Hrobaře. Příjemný poslech.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dozněly jarmareční písně v podání Hradišťanů a my pokračujeme dále v našich písničkách na všelico, až ke krásnému, také oku lahodícímu nástroji, který se mi vždycky moc líbil, a to niněře. Říkalo se jí kolovrátek, kolovratec, kolovrat, kobylí hlava, lučec, lyra, žebrácké housle nebo žebro. A jak vlastně tento nástroj funguje? Jde o částečně mechanizovaný chudostrunný smyčcový chordofon. Mechanizace spočívá v užití kolového smyčce a ve zkracování strun pomocí dřevěných či kovových tangent a ty jsou ovládány táhly primitivní klávesnice. Jedním z hráčů na niněru býval i dlouholetý ředitel Valašského muzea v přírodě, velký znalec valašské lidové kultury Jaroslav Štika. Společně s cymbálovou muzikou Polajka doprovodí křehký hlas Evy Porubové. Nahrávka je z alba Už jsme tady, už jsme tu.

To byla Eva Porubová, Jaroslav Štika a cymbálová muzika Polajka. V nahrávce jsme slyšeli Niněru, která nás svým starodávným zvukem dovedla až ke konci dnešního pořadu. Většina nástrojů, o kterých jsem dnes mluvila, má své původní rozšíření nejen na našem území, ale často po celé Evropě a v některých případech i na jiných kontinentech. My tak daleko nepůjdeme a zůstaneme u našich sousedů. V první nahrávce si ještě jednou poslechneme grumle, respektive drimbu. Tak se totiž tomuto nástroji říká na podkarpatské Rusy, respektive u etnika Huculů, odkud pochází i následující píseň v podání souboru a muziky Železiar. Na drimbu hraje Milan Rendoš, zpívá Katarína Pavlíková. A na úplný závěr se přesuneme do Polska, na starodávné místo na hranici Slovenska, Polska a Ukrajiny, zvané Běščady. Stále jsme na území obývaném Rusíny, v tomto případě etnikem Lemků a Bojků. Hrou na Niněru se rozloučí Pavel Ploskoň. A od mikrofonu se s vámi loučí a píseň Nartu přeje Marie Hvozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun.

0: cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: spomienky Jana Nerudu, vším som byl rád.
1: Dlhoročným spolupracovníkom doktora Vojtecha Čelka je pán profesor Vilém Prečan.
2: Známe se s Vojtěchem přes 60 let. Vojtěch kromě toho, že pracoval jako historik, tak neunavně informoval slovenské historiky o tom, co se děje v české historiografii a naopak. Bylo to potřebí v českém prostředí daleko víc, protože Češi se zajímali o Slovensko méně než Slováci o Česko. Nezjištěně založil i tu Štefánikovu společnost. Máme tady jeho sochu Štefánikovu a to je zásluha Vojty. Vojtěch je prostě osobnost. Ušel cestu člověka, který se nemá za co stydět především. V té nejhorší době normalizace. Vojtěch Čelko byl také za vztahy a styky se mnou v hledáčku státní bezpečnosti a nedali mu pokoj. A jen co vypukla svoboda. Má to štěstí, že skoro polovičku života, 36 let, prožil už ve svobodné demokratické zemi.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V Česku dál přibývá počet OSVČ, celkem jich je víc než 1 200 000. Letošní úroda chmele bude podle pěstitelů až o pětinu horší než loni. A i zítra bude slunečno, teploty vystoupí

0: ke 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 milion a 200 tisíc. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupl o 10 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejméně naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Pracuje v nich tak víc než třetina všech českých zaměstnanců. Letošní úrodu chmele poškodilo hlavně sucho a vysoké teploty. Podle prvních rozborů má chmel také výrazně méně látek, které dávají pivu hořkost. Pěstitelé proto očekávají jednu z nejslabších sklizní za poslední roky, říká předseda Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
1: My pracujeme většinou s průměrným odhadem, že se v České republice urodí zhruba 6 tisíc tun nebo 6 tisíc tun plus. Teď pracujeme s nějakou takovou hypotézou, že budeme mít letos mezi 5 tisíci a 5200 tun.
0: Zemědělci na jihu Čech musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí.
2: Ten porost je spálený na trout, všem vozíme seno.
3: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
2: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostu na pastvinách nedevastovaly.
3: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
4: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
3: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas. Sport.
0: Desetibojař Willem Stránský je po třech disciplínách desetiboje na mistrovství Evropy v Birminghamu sedmý. Ondřej Kopeckému patří průběžně 20. pozice. Největší česká naděje Tomas Järvinen už v soutěži nepokračuje. Juniorský mistr světa z roku 2024 odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu.
5: Tak už při stovce asi po 60 metrech mi zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to. Počasí.
0: Zítra bude opět jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahu u Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. Kolona je z kilometru 35 asi na půl hodiny. V Praze pokračuje silnější provoz. V Novopatské se ucpává příjezd do omezení Vekbelské směrem z Černého mostu je zdržení asi 20 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
6: Alex a host.
7: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře Ondreje Netaly. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
8: Dobrý den, prajem.
6: Alex a host.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová. Ústí nad Labem rozmýšlí formu uctění památky Vladimíra Párala. Zítra bude slunečno a teploty se znovu přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření SKY areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření SKY areálu dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit.

0: pro takovou kategorii. Díky tomu stavba nepodléhala tak přísnému povolovacímu režimu, což podle Bradáčové zasáhlo do veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny a lesa. Ústí nad Labem zvažuje uctění památky spisovatele Vladimíra Párala. Ve svých knihách se inspiroval právě Ústím nad Labem. Mezi jeho nejznámější díla patří romány Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba. Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický k tomu řekl.
1: My k tomu povedeme diskuzi, protože skutečně je to velká osobnost historie města Ústí nad Labem a zauvažujeme, jakou formu zavolíme, aby tady ten otisk po panu Páralovi byl jasný.
0: Vladimír Páral zemřel v pondělí 10. srpna ve věku 94 let. Prameniště, které zásobuje vodou velkou část Turnova a další okolní obce, bude zprovozněné do konce srpna. Českému rozhlasu to řekl ředitel svazu vodohospodářské sdružení Turnov Milan Hejduk. Historické prameniště Šlejferna stavbaři opravují. Stavba má téměř rok zpoždění, kvůli její náročnosti potvrzuje ředitel Hejduk.
2: Cíl byl jediné chytit co nejvíc vody, protože to souvisí s tím, že pokud ji bude hodně, tak ji bude moct pustit ještě do okolních obcí. To ani projektant nemohl vidět, když ten proběh za provozu, tak jsme udělali sondy, ale opravdu, když ho zastavíte a vlastně ho celý rozeberete, tu štou, tak vidíte, že to je trochu jinak. Sport.
0: Fotbalisty Sparty opustil kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saúdsko-arabského týmu Al Fatih. S fanoušky se rozloučil v emotivním videu na webu Sparty.
3: Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle. A aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojim druhým domovom. Nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
0: Haraslín působil na Letné od roku 2021. Se Spartou získal dva ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a dal 47 gólů. Počasí. I zítra bude jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 je mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem obousměrně neprůjezdná. Uzavírka je mezi sjezdy na Velemín a na Teplice. Kvůli změně značení v tunelech zdržíte se tam asi půl hodiny. A pozor u hranic s Polskem, v blízkosti D1 se pazou kozy, tak opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Následuje pořad Zlatá láska.
4: Zlatá láska.
5: Když se spojí dva správné lidské životy, může vzniknout láska, která překoná všechno.
6: Budeme vám vyprávět příběh manželů, kteří už oslavili smaragdovou svatbu.
5: Byly chvíle, kdy mohl přijít jeden od druhého, ale anděl strážný je vždy ochránil, protože kde je láska, tam je život.
6: Osud jim nadělil zdravé děti a štěstí, které si něžně hýčkají ve svých 75 letech.
4: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořad o výjimečných osudech lidí, ale i o skromné lásce.
1: Ze stovek zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který se týká manželů Jany a Václava Soukupových z Přílep u Kroměříže.
0: Nedávno oslavili 55. výročí svatby. Milují se čím dál víc. Možná proto, že už vědí, jak se život může ze dne na den zkomplikovat.
1: Na návštěvu k ním jsme poslali našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Je dobrý den.
4: Vy budete Jana?
3: Ano, my jsme vás vůbec neslyšeli. Vy jste přijeli tak potichu. Dobrý den, vítám vás u nás. Vždycky jenom slyšíme v rádii Patrik Rozehnal a víc nic. Pojďte k nám.
4: Nezavolá. No. Tak přijede. Tohle je kytička pro vás.
3: To je krásná, děkuji moc. My máme za týden výročí svatby, tak ona mi třeba vydrží.
4: Yeah.
3: Máme 55 roků za týden. Ta je krásná od srdíčka.
4: No jasně. Vy si to zasloužíte, ne, za ten příběh životní?
3: My jsme strašně z toho překvapení a nemůžeme se z toho zpamatovat.
4: Ale, tak máte ještě chvíli na to.
3: No, oni se tak počítají.
4: Dobrý den.
5: No, já ani neslyšel, já tam mám rádio. Já tam mám furt ty babské rádio a takové, to poslouchám celý den a ty právě všechno, co je tako, to se týká tady tohoto. Takže to jsem všechno mám na to nalákal, no.
4: Tak to je dobře, že posloucháte.
5: Jo, já to mám dílně a všady prosím rádio sebou ven, bez toho se nehnu.
4: Výborně, no tak teď budeme poslouchat, ale my vás dva.
5: No, jestli to zvládnem.
4: Já myslím, že jo.
1: Svůj společný život začali 28. června 1967 na svatbě. Nikoli své, ale na veselce kamaráda tehdy 16-leté Jany.
0: Její tatínek tam dělal šoféra. Přivážel svatebčany a jí, mladé slečny, si nikdo nevšímal.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A pak se objevil takový silnější kluk a říká, co tady děláš? Říkám, no mámi za družičku. Říká, no moja sestra se vdává, já jsem bratr a jdu za svědka. A tak jsme se tak poznali, ale nic mi to nějak neříkalo. Jsem měla představu o klukovi jinačí. Ale pak začal mít o mě veliký zájem a potom po obědě, jak se začalo hrát, furt si pro mě chodil tancovat. Už jsem nesměla s nikým jiným chodit. Už si mě, jak když přivlastnil.
5: No a tak jsme tančili spolu hodně a jsme potom na to téma, ona ještě jezdila do Prostějova, do školy, na střední školu. No a tak jsem se jí ptal, jestli jako když přijede, jestli můžem někdy dojít. A říká, že jo, tak to začalo, že jsem začal jezdit jako k sestře zároveň a oni bývali sousedí, pomáhali, dá se říct. No a tak jsem se vždycky stavil za ňou a tak to začalo, že jsme spolu začali chodit. No.
4: Jak vám připadala? Jak se vám líbila? Jaká byla? Popište nám ji.
5: No, stála chodila, tož byla drobná, nebyla žádná velká, teď ona měla tak 50 kilo, myslím, a tak byla, hezká byla, to se nedá, že by byla jako nelíbila, líbila se mi hned na první pohled.
4: Co se tak v tom věku chemicky, nebo já nevím, odehraje, když dostane holka od kluka pusu, nebo kluk jí tu pusu vlepí, zatočí se svět, nebo jak to je?
3: Tož Vena byl takový, on to uměl. On si mě uměl získat, já jsem třeba neměla chuť. On to tak uměl se přitulit a přimazlit, že ani jsem nechtěla, bylo to.
5: No, ale přitom to byla jako první holka, já jsem měl předtím, jsem nechodil žádnou jinou holkou. Nevím, no, a byla to ta přitažlivost ženská.
4: Co tak jako vnitřně jste prožívali?
5: No tak Bylo to v člověkovi, že to prostě už se začal se těšit, že přijede na ten víkend dom, pátek a prostě bylo to, už něco člověkovi zakořenilo, jo? Že ty city se více projevovaly. Pozná to, že je něco, že se něco mění, jo? Že člověkovi něco zakořenilo, dá se říct takového.
3: No, je to tak. Začala jsem, už se blížil ten pátek, tak už jsem se začala těšit a už jsem si říkala, kam bychom mohli spolu jít, ale musela jsem se doma zeptat. No, ale nejhorší bylo, když jsem třeba přijela z internátu a měla jsem se pak učit na maturitu a Vena chodil z Přílep přes pole do Frištáka, to je takových 5 kilometrů pěšky a já jsem vždycky doma říkala, tati, já se musím jít učit, já budu mít zkoušky. A tak já jsem šla, my jsme tam měli takové políčko přes silnicu a stromy a jahody a já říkám, já se půjdu učit jahodám a vzala jsem si deku a jako sešity a Vena přišel zadem přes les a my jsme se tam učili. Já jsem se učila na maturitu a on mi nedal pokoj.
4: Vy jste se úplně něčemu jinému učili.
3: Ano, my jsme se učili a vůbec nám to nepřišlo, že by se měla učit. Ale bylo to krásné, to zakázané je vždycky nejpěknější. Bylo to pěkné v té přírodě. Vždycky jsme měli rádi a máme doteď tu přírodu, že... A líbilo se mi, že byl aj urostlý. On tenkrát, jsem si říkala, tak abych věděla, že o toho člověka se můžu opřít a že mu můžu věřit, žádné tintítko, že? Bylo nám spolu dobře, ale že bychom uvažovali o něčem dalším, vážnějším, to nám tenkrát nenapadlo. Ale tak jsme začali spolu jezdit na výlety nebo někde do parku, na zámky a tak. Tak jsme se začali zbližovat a když jsem byla na internátu, tak mi psával dopise. A tak jsem začala taky psát, tak jsme si odepisovali a vždycky jsme si na tu obálku napsali naše heslo, krásné je žít a to máme do dneska a tu písničku máme strašně rádi. A vždycky na tom každém dopisu jsme měli na vrchu napsané krásné je žít. A tak jsme si psali, až pak šel na vojnu půl roku, než jsme se ještě vzali, tak jsme si psali. No a pak to došlo tak, že jsme spolu chodili, já jsem pak začala pracovat ve Zlíně u telefonu a začal za mnou jezdit. A to bylo to, že začal za mnou jezdit, jsme se začali mít rádi trochu víc.
4: Co to je trochu víc?
3: Trošku víc, už jsme se báli dát napřed pusu, že třeba se mi něco stane, že otěhotním nebo něco. A tak jsme se začali zbližovat, až jsem byla těhotná. A tak teď co teď? Teď já jsem měla doma, my měli na žabární hospodářství, tak tatínek byl rád, že jsem byla jako kluk, vždycky jsem byla při ruce. A tak jsme spolu začali chodit a teď tatínek, když se dověděl, že jsou těhotná, tak z toho byl špatný, protože jsem měla 20 roku, ještě jsem neměla 19 a půl roku. A on si pořád myslel, že jsme malé holky, že ještě je čas na to, jenomže když se to stalo, tak bohužel se to muselo řešit, že?
4: No a teď rodiče se to asi dozvěděli, si myslím, možná až po tom, co se to dozvěděl Vena, nebo ne? Veno.
5: No, tak já jsem se to dozvěděl, jsem se to, že jako to je fakt. No prý já jsem jako nedostal ty ženské věci, jo, měsíčky, jak se řekne. Říkám, nakonec se co? Tak se vezneme, není problém. Jenže byl problém s rodičmi a od manželky. Oni prostě, že měli to hospodářství, tak jsme chtěli svatbu. A to možná ještě i dřív, než jsme přišli do toho jiného stavu. To bylo. Ještě ne... Teď jsou zemáky, teď budou žňasou a furt prostě byla práce a nebyla čas, nebyl na svatbu. Až se to prostě stalo, tak už ten čas se musel udělat a už nenadělali nic a tak jsme se vzali, aspoň k tomu došlo.
4: Takže i svatba se řídí zemědělským rokem, jo?
3: Ano, no. Ano.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Jednoho dne se to stane a já budu

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Janě a Václavovi Soukupovým. Seznámili se na svatbě. Ona byla družičkou, on šel za svědka. Na svou svatbu si počkali celé 3 roky.
2: Brát se, jak se říká, museli, ale také chtěli. Milovali se. Jejich velký den byl naplánován na 1. srpna roku 1970.
1: Co se dělo den předtím? Jak se oba loučili se svobodou?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ten poslední večer, tak tatínek si ke mně sedl na postel, jak jsme se sestrou spávali jako dvojčata, a říkal: Jani, nerozmyslela jsi to? Nechceš zůstat doma? Já říkám: tati, ne. A máš ho vůbec ráda? Já říkám: tož mám, tatíšek, víš, že ho mám ráda. A zůstaň doma. A furt, jak kdyby mě přemlouval. Říkám: tati, ale to nejde, už nechtěl mě pustit z domu, nechtěl. A tak jsem se nakonec, jsme si poplakali tu poslední noc doma a šla jsem do Příleba. Už je to tak, jak to je.
4: Co vy ten předvečer svatby,
5: jo,
4: Véno?
5: Předvečer? No, předvečer svatby. Předvečer svatby jel ještě, manžel, ty jsi měla jet pro svatební šaty, že? Ke švadleně, říkám, tak jsme jeli na motorce jako pro šaty. Jasně, tak jsem jeli a to ještě zase jsme se zastavili na našem místečku, jsme si poseděli, pokusali. Za mnou už tady čekali bratranci, že už tady byli odpoledne a my jsme přijeli o 9, o 10 hodinách ze všeho to. No a tož já jsem říkal taky tehda, říkám, když se na mě tak dlouho čekali, tož já vám aspoň nalil už tamplu. Jsem za sklinku, co byla po ruce, jsem mi nalil, tož to vypili. No, ty znám teda nalil, říkám, že to není dobrá. No, však ochutnej. Já jsem jim nalil vodu. Ze sklenky to byla voda.
4: Co si z toho svatebního obřadu nejvíc, kdo z vás pamatuje?
5: No a to takový utkvělo, že měli jsme, jak mamina měla dlouhý závoj, myslím ještě tak ze 2, ze 3 metry, že? A že jí to povedou družičky, jako jí to potáhla, aby to netáhla. A to se přecházelo z toho národního výboru přes náměstí takových 150-200 metrů, jo? A takže ten průvočel. A nejlepší bylo, když měla takovýho malýho bratranca a on tu měl cylindřík, malý všechno. Joško, teď tě poneseš vlečku. A oni měli doma taky hospodářství, jako ta, a pro ně byla vlečka za traktor. A on chudák se rozplakal. Říkal: já tu vlečku neutáhnu. No, tak to je opravdu takový zážitek. Z toho, na to člověk se vzpomene.
4: Pamatujete si ten první manželský polibek?
5: Jo.
3: Je, pardon. No. Ano, protože tenkrát byly závoje a ty závoje byly dlouhé a byly neprůhledné.
4: To měla všechno dlouhý vlečku, závoje.
5: No,
3: a teď ten závoj byl přehozený, takže já jsem byla jak bílá paní. On stál vedle bílé paní, mě nebylo vůbec vidět. A teďka on mě nemohl ten závoj vyhrnout, dostat, aby mi tu pusu mohl dát.
5: Opravdu, dostat se k ní, což už jsme měli za sebou, ty polípky, takže to mělo být oficiální a museli vydržet, že jsem to odmotal s takovou.
2: Po svatbě se nastěhovali do domu Václavových rodičů, kde měli pro začátek jen jednu místnost a koupelnu na dvorku.
1: Šťastná a veselá Jana brzy poznala, že bydlet pod jednou střechou s tchyní nemusí být vždy dobrý nápad.
3: Jako napřed se mi ta maminka zdála Venova fajn, ona taky jako veselá, taková řečná, jak sestra jeho, jenomže ona začala být taková, jako panovačná, jak když to musíš, to udělej a tak. A teď já jsem byla mladá a teď přišlo, že aj to mimčo a ona, musíš to obléct, nedělej to a začala. A ona je svůj a jednou, my jsme tady měli jako ložnicu dohromady všechno, tak on mi, já jsem měla doma ve zvyku, jsme vyvětrávali peřiny, vždycky se to dřív dělávalo, v sobotu se gruntovalo, vyhodili se peřiny a ona mi vyhodil peřiny tady na dvorek a máti vyletěla a říká, prosím tě, proč vyhazuješ peřiny, to mi to nikdy neudělal, to nemůžeš udělat aj my. A Vena tenkrát i řekl, mami, ale já už jsem ženatý, já mám manželku, vám to může udělat, on rodičům vykal, vám to může udělat tata. A on jo, to začal všechny problémy těma peřinama, že on se postavil, že řekl, ale mamo, vy máte tatu, já už jsem ženatý. A to vám řeknu, to bylo hrozné. To byl takový, ona začala když žárlit, všecko bylo najednou špatně, nic jsem neudělala dobře, já jsem tady vždycky zašla, začala jsem brečet. Ta maminka se tak změnila, že všechno jí vadilo. Já jsem se snažila jí umýt okna nebo něco, dvůr zamést nebo takové ty práce, co jsem doma dělávala. A proč to děláš? A na co žehlíš montérky, kdy to je zbytečné? Všechno jsem prostě nevěděla, jak jí mám vyhovět. A tím začaly ty problémy, teda naša komnata. Temná, že jsme si s nima přestali rozumět.
1: Tím ovšem počáteční problémy neskončily.
2: Připomeňme, že v té době byla Jana ve čtvrtém měsíci těhotenství a těšili se na příchod svého potomka.
1: Netušili, že jen zázrakem zůstanou spolu. Krátce po svatbě se totiž vydali vrátit půjčené stany svému bratranci.
3: My jsme jeli z Přílezné, vyjeli a tady za Přílepama byly v Holešově kasárny. A tam stáli dva vojáci a jeden voják měl nohu v krvi. A byla ta motorka stála. A teď nás zastavili, tak jsme zastavili. A ten jeden vojáčka, mohli byste nás zavést do Holešova na polikliniku, on má roztrhlou nohu. Tak Vena udělal lůžkovou úpravu, jsme tam toho vojáka položili. Já jsem si sedla dozadu, jeli jsme na tu pohotovost a jsme ho nechali. Nahlásili jsme to jako na policajty a jeli jsme. A já říkám, Veno, ale já si chci sednout vedle tebe. Dostali jsme od našich auto jako MBčko staré, jako svatební dar. A on říkal, ale seď vzadu, však už jedeme k vašim, to je kousek, zůstaň sedět vzadu.
5: Tak naštěstí mě poslechla. My jsme vyjeli na silnici, to byla boční silnice na hlavní, a jeli jsme, za mnou jelo auto a to začalo silně pršet. A my jsme zátali za horním lapačem, byla taková mírnější zatáčka. No ale já jsem viděl teď, jak se blíží a světla do protívky. A pak to už opravdu ho to vyneslo do čelní náraz nám dal, vytočil si nás a do té pravé strany se zaril. Prostě to auto zlikvidoval úplně na sračku. Kdyby ona ležela nebo seděla vedle mě, tak nebyla.
4: Ale co se stalo vám tedy z hlediska zdraví, jak jste to odnesli?
5: No tak já jsem měl přeraženou nohu, měl jsem taky jako zešrubovaný, měl jsem tam 41 cm platinu drát do tohoto a byl jsem operovaný to jako všechno a tak já jsem zůstal v nemocnici, myslím 2 měsíce jsem tam byl ještě jako manželka tožtá. 12 žeber zlámaný, lopatku zlámanou a otřes mozku. To měl celou jednu stranu, měla celý to zlámaný, všechno. Tož odležela si tam taky svoje ten měsíc, ale já jsem tam byl 2, no. No a pak ještě taky, pak, až se trošku mohli jeť, tak ji sestřičky dovezeli za mnou na vozíčku, aby se podívala na mě po měsíci.
3: Tak sestřičky mě nalozili na vozíček a oni nám udělali, oni byli tak perfektní, oni udělali z melouna bouli, takové ovoce do toho dali, takový misu a teď jeli se mnou za ním na pokoj, aby jsme se podívali, jak vypadáme, my jsme se neviděli. A tak jsme tam dovezli nás tam a přivítali jsme se spolu, dali jsme si pusu, pohladili jsme se a že si dáme na přípitek tu bouli melounovou. Bylo to takové krásné, že nám tady toto umožnili, že nám zpříjemnili ten pobyt, no ale já jsem pak jela doma, manžel potom ještě přes půl roku ma rodil s tou nohou, no a stavba, tady to bylo všechno rozkopané, rozdělané, takže to, ale zvládli jsme to všechno, zvládli jsme to, porodila jsem toho staršího, jak mi dali tu morfio v tom třetím měsíci, tak jsem ho porodila a doktor řekl, že nemusí mít prstečky, prstíky, jako, nebo toto, že aby jsme počítali, že to nemusí být dobré, když je to morfium, pichle, že do třetího měsíce je to nejnebezpečnější. A tak nakonec se narodil krásný, pěkný kluk, hodný, je do teďka furt. Tak je to takové krásné, dobře to dopadlo. No a potom za 3 roky, necelé 2,5, za 3 roky jsem byla zase těhotná.
4: Zase náhodou?
3: Zase náhodou. To jsme neplánovali.
5: Za 3 roky
3: to
5: už.
3: Jsme neplánovali. No necelé 3 roky jsou od sebe, no. A to jsem dělala ve Zlíně u spoju, telefonistku a my jsme toho staršího měli 3 roky, už ho vzali do školky tady v Přílepích. Tak měli jsme starého Warburka, ještě on strašně žoval ten Warburg, to byly takové hlasité auta. A tak on nás zavezl ke školce a teďka, že vysen, bylo to v únoru a byl takový u školky, jak se chodí do vchodu, tak tam byl poprašek sněhu a my jsme nevěděli, pod tím byl led. A jak jsem šla s tím Peťou, s tím starším, že ho povedu do školky, tak mi ujela noha. Měla jsem sukňu a kozačky šněrovací. Já jsem spadla a mi normálně vylezla kost té kozačky. Já jsem si tam zlomila nohu.
5: Kost jí trčela ze šněrovací boty té ven. Normálně jí trčela ven kost. No a tak říkám, tak hodil jsem to, že jsme znali, že to jsou ty v školnicu a všecky tam, tak říkám, jim strčil za dveři, říkám, honem, ať to postarají o kluka, že jedu do Holešova. Potom hned jako vzali do tohoto, srovnali vizuly a musela jít do Kroměříže za výst, protože tady to byla ale poliklinika, tam sádrovali v Kroměříži a všechno nemocnice, tak ji zasádrovali tu nohu taky prostě a dostala sádru až po vrch jako na týmto. Byl to šok, no ale zase byla starost jedna navíc. A tak bylo to náročné, říkám, a čím ale co jsme se zažívali, tak tím jsme se smilovali. Jsme byli jeden pro druhýho oporou, co se nám tak jako si myslím, že opravdu oplatilo. Že si toho člověk váží si toho, že je jeden druhýho více.
3: Postupem času, když přišli děti a když jsme začali stavit, tak se mi víc a víc s ním lepší žilo, protože on byl fajn a všechno uměl a uměl to se mnou. Takže já jsem ho měla čím dál ty radši a teďka na stáži je to stejné. Pořád se mi líbí a pořád říkám, to by to ale pasuje. Když vysleče ty montérky a obleče se v nedělu, když jdeme třeba do kostela nebo k dětskám, obleče se pěkně. Když kam tobě to tak pasuje, ty jsi furt tak šikovný.
5: Taky jsem si toho vážili, jako mám ji rád furt, to se nedá nic říct, že na tímto, jako, protože opravdu jsme spolu něco prožili. A prožili jsme spolu kus života, aj pěknýho, aj byly starosti různý, ale tak a my už těch 55 roků to táhneme spolu tu káru. No, takže myslím, že opravdu jsme si na sebe zvykli, už víme, co v nás je, dá se s jeden druhým, takže aj svoje slabosti známe jedného druhýho, takže záleží na tím, jak se zachová, vždycky ten jeden nebo druhý. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Manželé Jana a Václav Soukupovi jdou bok po boku životem už více než 55 let.
2: Jejich milované děti Petr a Marek přišli na svět v plném zdraví, i když se jejich otec bál o život své ženy.
1: Jak ale kdysi řekl Michelangelo Buonarroti, láska vítězí, i když je strach sebevětší.
2: Měla někdy Jana strach o svou lásku, o Václava?
3: Měla jsem hrozný strach, protože on taky, když jsem byla v lázních, si zlomil nohu, ale to naštěstí kluk ze Zlína přijel, opatrovali ho, ale když mu tak před 11-10 rokama diagnostikovali rakovinu tlustého střeva a řekli, že bude mít vývod, tak jsem se strašně o něho bála. My jsme tak průměrně věřící, takže já jsem jela i na hostýnek, jako tam jsem se, to bych neměla říkat, jako za něho. A vždycky jsem si věřila, že když člověk něco věří, tak si říká, když něco věří, že se to vrátí a že to bude všechno dobré, ale když oni mu řekli, připravte se, že bude mít vývod, nemusí to být dobré, když mu vzali 60 cm střeva a říkali to už je skoro po 12, měli jste přijet dřív, ale on je takový neposlušný, on, když ho něco bolí, on nechce jít doktorovi, on jde vždycky, až je skoro pozdě.
4: Já jsem neměl strach nikdy o sebe, ani v nemocnici. Vždycky jsem myslel na to, že kdyby si mě zastal, že zůstane sama. To je horší pro mě. To jsem si byl vědom, že prostě bylo by to zlý pro ně, kdyby byla sama. Bez mě, nevím.
5: Posílali jste si v myšlenkách třeba sílu vy doma, ven v nemocnici?
3: Ano, já jsem kolikrát říkala, Veno, prosím tě, vydrž, bude dobře, bude líp. A já si myslím, aj třeba ten večer, že taky na mě, jsme si na sebe mysleli, pak když jsem za ním přijela, říkala, co jsi dělala, já jsem zrovna na tebe myslela, říkám, ano, byla jsem na zahradě, seděla jsem a vzpomínala jsem, aby byl zdravý. Taky jsem se o něho bála, jsem si říkala, kdyby, a já nebyla, ale on je takový člověk, že on si se všetkým poradí. Kdybych já tady nebyla, tak on si uvaří, uklidí, upeče, uší. Je na zahradě všechno, ale já ne. Člověk není zvyklý se s takovým něčím setkávat a taky se z toho dostal, vykuliroval se z toho, ale vždycky je nějaký ten andělíček, strážníček, který při nás stojí a vždycky to zlé nám pomůže překonat. To je takové, opravdu věříme na to. Zatím je to 10-11 roků a zatím je klid, že to jako to střevo, ale bála jsem se o něho hodně, protože přece jenom děcka nám odešly a už jsme zůstali jenom dva. Máme přátelé, máme rodiny, sestry, jako, ale jeden druhého, když třeba večer jdete sám do ložnice nebo ráno vstáváte a to postel je prázdná, je to takové smutné. On, a i když přesto, že jezdil v práci, jak on chodil do práce, jezdil do světa jako montér, takže jsem byla zvyklá, že je. Ale vždycky bylo zajímavé, že třeba jsem dostala záchvěr, já jsem se začala dusit a když nebyl ve světě a byl ve Frištáku v tom družstvě, on jak kdyby to vyjelil okolo něco kupovat do Holešova. A teď, jak to nebyly mobily ještě, a teď on říká, co je, ahoj, říkám, že mi to tak zlobí, tak on přijel, píchl mě a jel dál. Takže on vždycky jak kdyby vycítil, že potřebuju pomoc. Já když jsem nemohla, tak já jsem tu injekci vypila, ale to nemá takový účinek, jak když se to píchne do té žily a že to účinkuje okamžitě. Ten Véna, jak kdyby to tušil nebo něco, tak zrovna jeli okolo něco nakupovat do toho Holešova.
5: Myslíte si, že to je nějaká telepatie, napojení dvou duší, Veno?
4: A tak já myslím, že to si, že jsme hodně na sebe navázáni. Že prostě myslíme si, a když říkám, já jsem řekl, přijel jsem z práce, já jsem myslel na, no, já jsem měl, že si prostě, jak kdyby to ten člověk vycítí něco, že se něco děje, jo? Že to opravdu, něco z nás prostě, prožili jsme právě, že ty hodně, dá se říct, a že nás to moc spojilo.

0: Jakoby jejich láska byla vykoupena řadou zkoušek, potíží a ran.
1: Jana a Václav si váží každého dne. Jeden druhého, života, který jim byl dán.
0: Chtěli jsme jim říct, jak je obdivujeme. Proto jsme Patrika rozehnale poprosili, aby jim tajně u nich doma nainstaloval velké digitální rádio a předal dva zlaté hrnečky.

0: to neříkejte, ani ze srandy. My jsme o těch dárkoch vůbec nevěděli, ani vůbec, že to něco obnáší. My jsme si mysleli, že to normálně přiběhá hotovo. To je jak každý druhý. Jste tak hodní.
1: Jo, jestli tak jsme vděční za všechno, ale tak nemusí nic být.
2: Tak jim to stálo za to, aby takový malý dárek jsme mohli předat. Tak máte ho tam na stolečku, tak se na to pojďte kouknout.
0: Rádio, hrničky. My máme hrničky a my už jich máme oťukané. Tyto poměrně jenom na nedělu. Ty jsou krásné.
1: A rádio, to je rádio, jo?
2: Velké digitální rádio, ať si nás můžete poslechnout. Je to těžký?
0: To je na gumičku nebo na tetěž zkus? To je krásné a moderní.
1: Kvalitní poslech, jako jo?
2: Posloucháte rádio všude.
1: Všude. Na stálo mám rádio v dílně a jinak mám přenosný taky a to chodí se mnou všady. A to... jsem na zahradě a co u ryb, tak prostě
0: se
1: tak
0: tady,
1: je to.
0: Se tady pouští. No?
2: Všechno.
0: To přijde. No.
2: Máme i návod, nebojte. A máme i přívodní kabel.
1: Děkujeme teda moc, opravdu.
0: To je strašně krásný pozdrav a že moc děkujeme. Že to je překvapení, jak hrom tady toto. Fakt, už jsme si zasloužili, máme staré všecko. Máme jedenkrát zase nové a ty hrničky jsou krásné. Moc za ně děkujeme.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali na dnešek, nám vypráví manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku.
2: Nedávno oslavili 55 let manželského života. Rok co rok na výročí jezdí do svých milovaných Beskyd.
1: Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
2: Zkusili jsme to ověřit roztodivnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
3: Kdy byla první pusa?
4: No to bylo, myslím, ještě ten den, co jsme se poznali, co čekala na svatbu.
5: Ale myslím, že na té svatbě to nebylo, mám dojem. To je hrozně dlouho.
3: Jaké kytky máte ráda?
5: Já mám ráda červené růže.
3: A jaké kytky má ráda?
4: No tak růže, to je.
3: Jaký jste měl tehdy účes, když jste se poznali?
4: Dřív byl, jak se říkalo, chodilo i na ješka, ale na holandské, holandian, se říkali, jako zastříhnutý vlasy, jako na účes, a měl jsem další kotlety.
5: On měl takové dlouhé tady ty licouse a naši to neměli rádi. A tak tatínek mu říkal, já ti zaplatím, když si to oholíš. A maminka říkala, Veno, ohol si to, já ti dám peníze. Oni mu dali oba peníze, aby si to oholil. A mu se jim se to nelíbilo. Tomu se to tady skoro potkalo, tady to.
3: Kdo z vás je lehtivější?
4: Jo, tože to bude na stejno.
5: Já nevím, asi on. Vena je, myslím, lehtivější. To jsou otázky.
3: Kdo chodil na třídní schůzky víc?
5: Víc já, ale chodil aj on.
4: No tak mamka chodila, když nemohla, když byla třeba vlastně, tak jsem chodil já.
3: Kdo chodí s košem?
5: Na odpadky. Myslím, že víc já. Víc já.
4: Tak dá se říct na stejno, ale to...
3: Nikdo víc? Někdo, není někdo, kdo by převažoval?
4: Ne, ne.
3: Jak řešíte hádky?
4: Nemluvím.
5: Tož on je takový přímý, takže já se snažím nechat a pak se snažím udobřit. Ale přijde aj on, taky přijde.
3: Večer, raději ostré světlo nebo přítmí, lampičku, co?
5: My máme rádi svíčky. Svíčky a takové přítmí a víno.
4: Radši mám čáty vždycky tak při svíčkách. A i venku, když sedíme u krbu, tak tam svíčky zapálí a tak při... Pokud nehrajeme náhodou, ještě se nudíme, tak hrajeme karty spolu. Tak to si svítíme tam u krbu, protože to by jsme na to viděli, ale jinak svíčky.
3: Jak vám vaše žena říká, když se rozčílí?
4: Ona neumí nadávat, mamina. Ne, ona to, na to není.
3: Jak říkáte svému muži, když se rozčílíte?
5: Já mu říkám pořád stejně, já říkám Veno.
3: Jaké jídlo od ní máte nejraději?
4: Nejraději? Co je jistota vždycky, tak jsou to řízky.
5: Ale asi ty řízky.
3: Kde nejdál od domova jste se měli?
4: Což nejdál, co jsme... No v Egyptě, no.
3: Kde nejdál od domova jste se spolu měli?
5: Ježinko, to je to. Asi, když jsem bydlela na Pahedlích, na Svobodárce, jak jsem tam začala pracovat, tak tam za mnou jezdil. To bylo asi po první ze začátku nejdál. Ale pak asi v Tatrách, když si, neříkal Tatrách, ne, když si šli to magistrál a byl tam takový pěkný koutek na kameni, na skalách. Tak, myslím, že to bylo, ale je to, ale když si na to vzpomenu zpátky, asi tam to bylo nejdál.
3: Jo. Nemohlo u toho být víc vedro a třeba moře?
5: No, u moře taky. U moře taky, ale tak je to, ale je to pořád pěkné. Když člověk to veme zpátky, tak je to pěkné.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes zadek?
5: No, tak on se chvilka přejde, štípne, nebo tak plácne.
4: Tak to není tak dlouho, to já názory dají každý den, mi lepnu. Já bych upozornil, co tak podpíchnout.
3: Máte nějakou libustku při milování?
4: No tak, když tu mamku trošku pozlobit, jako, tak ji začnu chytat, polechtat na uchu a to nemá ráda moc.
3: Má nějakou libustku při milování?
5: On
3: tím by vás škádl třeba?
5: On se rád mazlí. On se rád mazlí. On má rád takové, jak se říká, ty předehry.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: V závěru svého života už člověk přemýšlí, co by chtěl ještě zvládnout a kolik dní mu osud dopřeje po boku svého milovaného.
1: Co by si přáli ještě stihnout a prožít, Jana a Václav Soukupovi?
5: Myslím, že ty by se ještě rád podíval někdo v zahraničí, že? Ne.
4: Tak.
5: Ještě dokud můžeš, no, dokud můžeš dokud chodit. No.
4: Je hezký, je to, člověk se podívá ven ještě někde, ale furt ještě ty moje splněné sny, ještě furt ještě, to je, jsme byli v Tatrách, tak už jsem nezvládl, co jsem zvládal dřív. Chtěl bych to zkusit ještě si překonat znovu aj to, co jsem dělal. Ještě mám dva takové, Popradské pleso a ještě aj ty vodopády. To jsme nestihli prostě, bylo málo času na to. Už nejsme tak rychlí, jak jsme byli dřív za mladá, ale to ještě nejsme nároční. Mně stačí, když jsme spolu a v horách. A vím, že mamině je dobře dýchání, mně je tam dobře, že je tam prostředí pěkný, takže jsme spokojeni i s tím.
5: Já si myslím, že jo, že to, aby jsme spolu byli ještě dlouho a oba dva, jedna mu by bylo smutno. Už jsme si narodili na svatební oznámení, už nikdy ty a já, ale navždy my. A to se snažíme dodržet a asi myslím, že je to aj pravda, dokud budeme dva, tak to bude dobře. Že?
4: Jo, já si myslím taky, říkám.
5: A to potřebujeme všetci, to zdraví, vy jste mladí a my také. Takže,
4: a přejem to každému.
5: A každému, abyste si taky užívali, dokud můžete. A ty důchody, co máme, jsme dva, nám to stačí, jako opravdu, my neutratíme zbytečně a nám opravdu, když jsme dva, tak jsme spokojení. A to zdravíčko k tomu, tak co?
3: Co k té lásce stačí?
5: No já si myslím, že v tomto věku ta láska, to už je jako více kamarád a o to, že my jsme stejně staří, že si můžeme všecko říct, že jsme takoví, že máme stejné zálíby, stejné koníčky a tak si myslím, že je to o tom, že jsme takoví už zžití spolu za ty roky. Ta láska je taková, že se o něho pořád stejně bojím. Je to takové, na každém kroku, když jde na zahradu, tak se bojím, aby tam nespadl. Pořád mám o něho strach. A když jsme spolu vedle sebe, tak rádi, když večer uleháme, se držíme za ruky, nebo ráno, že se pořád ještě dáme tu pusu na dobrou, na to dobré ráno. A to je takové jako normální, ale pořád to děláme každý den. To si myslím, že to nám stačí k tomu, že se cítíme vedle sebe a že si to nemusíme říkat, že se máme rádi.
3: Neměnila byste?
5: Ne, neměnila bych vůbec. A kdybych se měla vdávat, tak bych si ho vzala zas. Kdybych ho měla znovu, protože je takový, říkám, on je hlasitý, takový všecko, ale mám ho ráda. A když on někde odejde, je tady v baráku ticho. A já mám ráda jeho hlas a jeho brblání. A i to, když přiběhne, chytne mě nebo tak, to by mi moc chybělo. Když byl v nemocnici, tady byl strašně ticho. To strašně chybí, tady to ten druhý. A to, jako jak říkáte, že se ztratí třeba moji rodiče, možná vám říkal můj staříček s babičkou, oni zemřeli do týdne. A to jako bylo to kruté, ale bylo to krásné, že oni se měli tak strašně rádi, že zemřeli opravdu do týdne a je to hrozné dva pohřby, ale to, že zemřeli spolu. A to jsem říkala, kdyby se podařilo, nechci si to přát, ale aby jsme tady nebyli sám každý a dlouho. To je smutné, pak ten život není. Maminka vždycky říkala, jak odejde tatínek umřel, že to odejde půl člověka. A myslím si, že je to strašná pravda. Tady toto. Že je to tak.
4: Kdyby se nám to podařilo, bylo by to krásné odejít spolu zároveň, protože věděl bych, že je o ní postaraný a že jsme spolu prostě, zažili jsme spolu pěkný život, držíme jeden za druhým se to, jeden pro druhého dýcháme, žijeme spolu. Já jsem měl mamču rád jako hned od začstavu, jo. A mám ji, dá se říct, opravdu rád celý život a čím jsme jako starší, tak teď jsme na sobě vyzávislejší, no ale ta láska, to, je, to se nedá popsat prostě tak jako to nikam. To se nedá koupit, ta láska, ani vyslovit slovy, co by člověk pro všechno byl schopný pro ní udělat, pro manželku jako. Hodně pro mě udělala, vážím si.

To by bylo to nejsilnější, co člověk by mohl udělat pro druhýho. Jo, určitě to. Děkuji za to.

0: Jana a Václav Soukupovi poznali, že láska je jako řeka, která nikdy nevyschne. Jako dravá bystřina přinese na začátku vášeň a ve stáří klid a sílu. Oba sní o tom, že jejich řeka života je donese až do moře klidu.
1: Jak napsal Honoré de Balzac, láska nás vede na cestě životem. Tak se ji nechte vést i vy.
0: Když uvěříte lásce, půjde spousta věcí snadněji. Najdete klid, bezpečí a sílu, která překoná všechny nesnáze.
1: To dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: trvá 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policie v Česku dopadla 4 členy mexického kartelu. Za nájem státních pozemků s původně sovětskými budovami musí firma doplatit přes 6 milionů korun. A i zítra nás čeká slunečný den a teploty mezi 25 a 30 stupni. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Policisté na českém území v červnu zadrželi 4 členy mexické organizace nazvané Kartel Jalisco Nová generace. V Česku se pokoušeli získat zbraně a střelivo na boje proti konkurenčním kartelům nebo proti policii. Informovala o tom agentura AFP. Americké úřady podle ní už muže formálně obvinili z obchodu s drogami a zbraněmi. Na jejich dopadení se podílela i česká policie. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
2: K vámi uvedenému případu lze pouze sdělit, že jsme poskytli americkým kolegům součinnost, nicméně s ohledem na charakter případu není možné v tuto chvíli věc více komentovat.
0: Dva Mexičany už podle AFP české úřady vydali do Spojených států, zbylí dva na vydání čekají. Podle americké justice jim hrozí doživotí. Spojené státy loni kartel zařadili na seznam teroristických organizací. Za nájemné za pozemky s ruskými budovami

0: V pražských Stodůlkách musí firma Simply Service Rent státu doplatit 6 milionů 300 tisíc korun. Rozhodl o tom pravomocně Městský soud v Praze. Na státních pozemcích stojí administrativní a bytové domy, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko je pak převedlo na firmu Simply Service Rent, která v minulých letech platila nájemné. Podle státu ale nebylo dostatečné. Soud se nakonec přiklonil k názoru znalce, který požadovanou částku snížil kvůli zastavěnosti pozemku. Výsledek uvítal právní zástupce firmy Vladimír Zoufalý.
1: Konečně je to rozsudek, který je v intencích judikatury Nejvyššího soudu. Zatímco žalující strana jako nechce uznávat a pořád se drží nesmyslného způsobu určení výše nájemného bez ohledu na to, že ty pozemky jsou zastavěny.
0: Výstava české grafičky a výtvarnice Evy Chudomelové dnes začala v Písku. Její umění popsala kurátorka výstavy Zdenka Roša-Ženíšková.
2: V obrazech celkově i v těch kresbách, co tam uvidíme, je vlastně především taková jako hravost a lehkost, protože Eva Chudomelová tvoří utěšení, pobavení a je to pro ní hra, kdy může vstoupit mimo tu realitu každodenní.
0: Výstava s názvem Až zakuká jelen potrvá v Písku do 25. října. Sport. Znakař Jan Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži pátý na trati 200 metrů. Od medaile dělilo českého plavce 48 setin sekundy. Obhájkyně titulu na trati 200 metrů kraul Barbora Sémanová postoupila suverénně do čtvrtečního boje o medaile. V semifinále byla ze všech nejrychlejší. Počasí. Zítra čekáme opět jasno a teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. A v Praze počítejte s omezením, na Hlávkově mostě mohou se tvořit kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

hlavně planou. Když sám se toulám pokojem, šarm s kouzlem pláchli někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut, a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života, pane doktore?
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. My máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale ano.
3: Je tam jeden zádrhel v tom všem, a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Jo? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj, což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce. Se líbí pánu.
4: Žena obvykle řekne, no já?
2: Mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokivují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ano. Ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak už prosím, na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
4: já
2: by
4: jsem
2: to
4: na
2: byl?
4: Tom docela podobně jako tady pan doktor, protože
2: taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě, co si budeme povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A jsem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě, kterou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, ale já z toho mám velkou radost, že ty mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak řeknou, podívej se, on dostal dělám. Kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nos, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám. A je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? Teď jste si teda naběh, prosím vás. 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita? Řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: To je herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak já...
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, chatičky, vohínky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
2: Ne. Všim jste si, pane doktore, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou krizi.
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: Jo. To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy i nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: to
3: příliš.
2: To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne,
2: jo?
3: Ne, to
2: kukadle jako zrcadla, myslíte, že to zabírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu, jo? A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to. Jako,
2: no jo, pane doktor, ale co když,
3: nebude,
2: co když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když... říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to není.
2: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. Jo, to... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brnk, brnk a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív
2: se
4: rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je, my jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mně se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeňourek to byl.
2: Teď vám to vysvětloval pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Čím mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšel.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, a která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý den kluk obojímal tu holku nebo holka kluka a já jsem tam vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jestli měl psycholog doktor Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Burna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárlíme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledníka, je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají. Jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jeden z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický put. Mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ji toť mé a sčítat ji vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu, kupsi ji a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. To nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký paštím ti dát, rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně, že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluju švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jícnem dolů. Vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Jak se tak díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: To jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekli. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete a oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo? A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představa. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, tam ona jde předu, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivost, najednou oni zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem naloží, že jo. Říká, ven okamžitě, já vám říká, počte, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikryj, ať se nenastává.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš s takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: že to říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, tak nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil.
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě, že to musí. Já řeknu, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vídeme z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů s odpuštěním. Vídeme z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není že, o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnaná, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že jo? Než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: rovně. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.
0: Ano.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je. Yeah.
5: Čím byste začali?
0: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má pravdu.
0: Já se dážu.
1: No
0: se
1: ano.
0: Dážu. No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku. Doopravdy.
1: No to
0: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znamenko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Tady třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
0: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
1: Cože, já jsem to měl.
0: To je zajímavé, je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou, když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to, já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak, jak si v příjmem, tak i v přenesném slova smyslu. Proč to leze? Neleze za štěstvím.
1: Ne, za leze... čím?
0: Manželství je. Je lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
0: No jo, no tak já už jsem z červené knihy nedávno vyrostl. Manželství no opravdu ještě... není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn. Ve svazku. To je opravdu ne. Asi to má nějaký jiný, ne, nějaký jiný smysl. Protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplovat. To není, to není zapotřebí. Tak zaprvé bych řekl, opravuji mě, s čím souhlasíš a v čem nesouhlasím. Znalost jeden druhýho.
1: To je.
0: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
1: Trpělivost.
0: Trpělivost, že? Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
1: Nesmí to být, už zase pořád.
0: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
1: Takže a... ty bys chtěl být žalářníkem?
0: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho žalářovat, protože nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych nepřišel, no přišel bych, kdyby dlouho přemýšlel.
5: Tohle stačí, já
0: ale
5: jsem se ptal,
0: s
5: čím začít vlastně.
0: Svoboda, tolerance, humor, samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám do rozvodu.
1: No vážit si musí jeden.
0: No a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Taky věhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení. Já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo, tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
2: Počkali, když bychom v té historii šli ještě dál,
4: no.
2: To nebylo první, kdy jste se viděli při 70. pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
4: Právě, že bych nerada takhle kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
3: víš? My o sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku Dostaveníčko. Tam jsme se viděli a potkali poprvé.
4: Ano.
3: Ale kdy to bylo?
2: Úplně přesně nevím, čemu se tenkrát říkalo Čumák na Čumák, ale tváří v tvář.
4: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti pšeničníky.
3: A víš, proč se jim říká pěničník?
4: No to je mi záhadou, protože...
3: Jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste takhle asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali E s háčkem a my máme pěničník.
2: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhlety a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
4: Já jsem si jen čmuchla.
2: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
4: Ještě, protože vidět ti Větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce tehdy mladý, ještě ne 70 letý, to skoro nevydržel.
2: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
4: Víš, že já už ani nepotřebuju pěnišník.
2: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
4: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šroubuje nás takhle, jako nemusíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Horníčka, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibyde už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval Borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co by se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k Borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku, nebo například do pramene Vltavy na Šumavě, drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak jsem milý diktafon položil na střechu Borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k Borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé jasanové aleje, a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, před scénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese. A hned víte, co je vzdálenost a co je váha, po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje? Den měl jen 2 části. Dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas. Bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv, to poslední nám zustalo dodnes.
3: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Je středa 12. srpna a dnešním tématem jsou věci, které nás dokážou během pár vteřin vytočit. Možná je to mlaskání, nedochvilnost, nepořádek, pomalý řidič před vámi nebo třeba člověk, který si v autobuse telefonuje tak hlasitě, že jeho hovor slyší úplně všichni. Jsou to často úplné maličkosti a právě ty nám někdy dokážou pořádně zabrnkat na nervy. Co vás spolehlivě zvedne ze židle? Máte nějaký zvuk, zvyk nebo chování, které prostě nemůžete vystát? A dokážete se rychle uklidnit? Nebo ve vás taková drobnost bublá ještě dlouho? Dnešní noční linka je právě o těchto malých i velkých věcech, které nás dokážou pořádně vytočit. Zavolejte a podělte se o svůj příběh. Jsem zvědavá, o čem budete vyprávět. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás. Jako první nám zaspíval Valdemar Matuška a nebo kapela Elán.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Soboty to ulaví Valdemar Matuška 5 minut po 23. hodině. Co vás dokáže nejvíce vytočit? Možná právě teď někdo nebo někoho rozšiluje soused, který vrtá večer, jiného vytáčí člověk, který chodí všude pozdě, řidič, který jede 30 tam, kde by nemusel. A co takové drobky na stole, neumytý hrnek ve dřezu a tak dále a tak dále. Budu ráda, když mi zavoláte, kdy v životě jste se třeba nejvíc vytočili. Kdo vás dokázal zvednout ze židle? Ano, toto téma je široké, uvidíme, jak ho pojme pan Lubomír, který volá ze Slovenska. Vítejte, krásný večer.
1: Krásný večer, já vás počúvam na nočnej smene v jednom hoteli, teda na Slovensku, hlavnom meste Slovenska, Bratislave, ale počúvam vás pravidelne a ja sa chcem len zapojiť. Viete čo, vytáčam a niekedy a dosť ma to prekvapuje, doba je veľmi rýchla, že ľudia sú veľmi podraždení a mnohokrát sú až agresívni. A tak im chýba nejaké také pochopenie, lebo mnohokrát takých každodenných situáciách, napríklad minule som si kupoval cestovný lístok v Brne na hlavním nádraží a tá pani zamestnankyňa železnice, tá pani pokladnička tam slušne povedala tomu cestujúcemu predo mnou, ktorý tam stal v rade, že poprosím vás, mluvte do mikrofonu, akože nepočujem. On bol podráždený. Potom napríklad minule to bolo v obchode pri pokladni, slušne poprosila takisto pani pokladnička toho predo mnou zákazníka, že aby si to ohradil, posunul ten nákup tam, ako označil s tým, čo sú to tie medzere také medzi tými nákupmi. Takže myslím si, že je dosť medzi tými ľuďmi v komunikácii taká podráženosť a nebývalo toto až taká, potom je to mnohokrát až agresivita. Ale treba len to pochopenie, tú vzájomnú komunikáciu, nejakú takú intuíciu, také niečo dobré, pozitívne vniesť. Takže táto podráženosť je veľmi, by som povedal, v dnešnej dobe až taká, no veľmi je rozšírená. Podráženosť až agresivita a nemusí to byť, lebo je to o tom pochopení, o tom vzájomnom ľudskom porozumení a o tej komunikácii. Takže asi takto, že keby trošku to tí ľudia sa tak zamysleli a komunikovali trošku tak lepšie a pochopili sa vzájomne medzi sebou, trošku aj ten možno úsmev, pozitívnu náladu, nemusíme sa stále tak ponáhľať a bude ten deň krajší a aj lepšie medzi sebou vzájomne sa pochopíme. Takže tá prehnaná podráždenosť až agresivita ma niekedy vytáča a není to zapotreby, môžeme si veľmi to spríjemniť. Je to o tej vzájomnej komunikácii.
0: Lubomíra, vy ste začal to vyprávění tím, že tá doba je rychlá a práve to pak způsobuje tu podrážděnost lidí, kteří stále někam čekají. Já myslím, že to není jenom třeba u té pokladny, jak jste zmínil, v obchodě. Někdy to je na úřadě, v ordinaci, u lékaře v čekárně a tak dále. Ano, já asi s vámi souhlasím, ona ta nálada se potom často přenese i na ty ostatní. Najednou má člověk úplně jiný den a přitom původně nebyl žádný problém. Tak člověk jediné, co mě asi napadá, aby vždycky začal u sebe, aby se usmál, i když třeba by to ten druhý nečekal. Ono se to potom v dobrém všechno vrátí a překvapí ty ostatní, kteří čekají samozřejmě tu reakci negativní. No?
1: Áno, presne, presne. Je to o tom vzájomnom pochopení, o tej komunikácii a o tej nejakej intuícii, že vieme sa vžiť do kože toho druhého človeka a toto nám nejako chýba. No, takže asi toľko, to by som sa chcel zapojiť a teda vyjadriť svoj názor.
0: Děkujeme za tento postřeh, Lubomíre. Jsem ráda, že jste zavolal. Pojďme poslouchat dál kapelu Elán a příběhy ostatních posluchačů. Těším se na příští zavolání.
1: Majte sa pekne, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 23 hodin 15 minut a volá nám pan Michal z Myšlína. Vítejte.
1: Sedlák z Myšlína a Prahy, dobrý den, dobrý večer.
0: Vlastně já s dovolením připomenu téma. Co vás dokáže okamžitě vytočit? Tak Michale, co to je?
1: Tak co mě dokáže okamžitě vytočit? Tak mě už v poslední době moc věcí nevytáčí, ale spíš se mě hodně nelíbí, nebo jsou mi odporný. No, snažím se ovládat, protože to je hodně v životě důležitý. No, tak mám tady takový poznámky. Tak jako spotřebiteli se mi třeba nelíbí víčka, které jsou neoddělitelné od lahví kvůli nařízení EU. Já sebou nosím nůžky a vždy je odstřihávám. A nebo třeba taky slabá hliníková či plastová víčka, třeba od kelímků s jogurtem, ty se mi často trhnou. A jako spotřebiteli se mi třeba dál nelíbí.
0: Počkejte, zkuste. Ano. To ještě rozvést. Mně to teda přijde velmi zajímavé, že vás to rozčiluje tak, že sebou nosíte nůžky. Já vím, že ano, to ano. Rozčiluje mnoho lidí a já jsem si říkala, jestli si někdo na takovou drobnost vzpomene, to jsou taková ta víčka, která zůstanou připevněná k lahvím a prostě nelze je oddělit tak jednoduše. No, takže já jsem si říkala, že se většinou, když někdo řekne, že se naštve na něco, tak zeptám, jestli se umí ovládnout a tak vy teda to prostě neřešíte, nesete si nůžky a odstřihnete to. To jste borec.
1: Vyzeral jsem na to.
0: No.
1: A pak dál, je něco podobného, jako slabá hliníková či plastová víčka, třeba od kelímků s jogurtem, ty se mi taky často takhle trhnou. To mě taky docela vadí. No a nebo jako spotřebiteli taky mi docela vadí, nebo že by mě to přímo rozčilovalo, to se říct nedá, no, ale člověk si to může koupit přes internet. Vymizení pánských slipů z běžného sortimentu. To v nabídce máte samé boxerky a trenýrky, u těch mi vadí rolování nohaviček v kalhotech. Jo. A taky mi vadí...
0: Tady se úplně do diskuze nepřidám.
1: A taky mi vadí tykání v reklamních sloganech a taky mi vadí samoobslužné pokladny. No, tak to je taková jedna část. A potom jako pacientovi se mi nelíbí, teda jsem docela dost rozladěný ze svého zdravotního stavu. To by bylo na povídání delší, to je samostatná kapitola. Pak se mi nelíbí kouření zdravotnického personálu. A co se mi zvlášť nelíbí, ale je mi tak jako protivný, nebo jak to nazvat, automatické SMS upomínky na již domluvené lékařské vyšetření.
0: To vás rozčiluje?
1: Mě to zbytečný. Rozčiluje mě to. No, myslím si, že když už jsem se jednou domluvil, tak mi to netřeba připomínat. No, ale to je taková malichernost.
0: Já bych s dovolením se vrátila k těm samoobslužným pokladnám. To je opravdu zkouška nervu. Člověk potřebuje rychle nakoupit, najednou něco hlásí, že zboží není v odkládací zóně, nebo přijde jiná instrukce a člověk má pocit, že místo nakupování obsluhuje pokladnu. Je to u vás spíš ten právě neustálý pípák a hlášky, nebo vám vadí už ten princip, že si to vlastně všechno musíte udělat sám?
1: No, vadí mi spíš mi vadí ten princip. No, když přijdu do obchodu, tak vybírám, je tam plno věmu, plno pohybu dělám, já vlastně se svou nemocí, nebo jak to říct, prostě já nesnáším plno věmu, jo, a plno pohybu, protože se mi potom dělá špatně, takže jsem rád potom, když si u té pokladny trošičku mi někdo, ne přímo odpočinu, ale někdo mi prostě s tím nákupem pomůže, aspoň tak, že to namarkuje. Jo, že si to nemusím markovat sám. No. Tak asi takhle. Jako,
0: takže když třeba stojíte u pokladny, kde je pokladní, ale je tam dlouhá fronta, tak si klidně počkáte, než abyste šel k těm samoobslužným.
1: Dám přednost, ano, klidně si počkám. No. A když je u samoobslužní pokladny prázdno, tak přesto prostě si raději tu frontu vyčkám. No. No a jako občanovi mi tedy vadí odpadky ve veřejném prostoru, což asi nebudu jediný. zejména teda v okolí laviček. A pak tady mám takovou poznámku, močení malých dětí na veřejnosti, natož dospělých. Tak to je taková specialitka, no, no asi taky nebudu jedinej, komu to vadí, nebo nevím, asi jsem na to nějak vysazený. Jako nějak to, moc to neřeším prostě, když to vidím, tak odhlídnu a něco si pomyslím, ale samozřejmě nikoho neupomínám, nikoho nemoralizuju nebo něco takového. No to ještě nemám věk. A co mi pak taky vadí, jsou hlasové projevy při sportování, protože já celý život bydlím vedle dětského hřiště, tak jsem na to tak trošku vysazený, no. A když třeba někoho chci pozvat...
0: Počkejte, Michale, teda u dětského hřiště sportování, myslíte děti, že tam řádí, že si hrajou a vy teda nešťastně bydlíte blízko?
1: Ano. Vyvolávání různých hesel, vykřikování a prostě takové ty hlasové projevy, prostě to, co je spojené se sportováním. Míč bouchne o klander nebo o železnou zábranu, tak to já znám, vykopnutí míče a tohle. Já jsem na tyhle ty zvuky už jsem
0: docela... Chápu, že po těch letech vám to vadí víc než
1: jak
0: prvních pár let.
1: No. Oteplovat, jak s jarem zkrátka to začíná. Ale to už jsem tady na chatě namyšlil, tak to mě trápit nemusí. Ale to jsou takový, víte co, já jsem vybral schválně takový hezký malichernosti. Jo. Takže tak, jinak, když třeba někoho pozvu, tak jako hostiteli mě vadí, když on ponechá jídlo, které já připravím, nějaký pokrm, bez ochutnání. Jo. To mi vadí třeba taky. Jo. Mě docela až rozčiluje.
0: No a to jde, abyste uvařil ano. A někdo to ani neochutnal, rozumím,
1: ano,
0: že to třeba nevím,
1: uvařím, nebo si připravím nějaký studený pokrm, nebo co, já se teda specializuji spíš na studený pokrmy, já tedy návštěvám moc nevařím a vadí mi, když dotyčnej to třeba ani neochutná, jo. Jsem nejradši, když to sní, protože já to pak musím dojídat, že když to neochutná, když to ani neochutná, nebo nedá si trochu, nebo nesní to, tak mě už to potom nechutná, když to jídlo připravujete, pak to když nebalíte. Ano, pardon.
0: Děkuju za to zajímavé povídání. Dozvěděli jsme se o vás zase něco nového a je krásné slyšet, jak každý má ty svoje malé věci, které mu dokážou zabrnkat na nervy a každý to má úplně jinak. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
1: Bylo mi potěšením, tak se...
0: Zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Každý máme něco, co nás dokáže během pár vteřin spolehlivě vytočit. Někomu vadí malé mlaskání, hlasité srkání, jinému pozdní příchody, nepořádek, pomalý řidiči nebo lidé, kteří telefonují tak nahlas, že všichni slyší přes celý autobus. Někdo nemá rád fronty, další větu, vždyť o nic nejde. Někoho rozčílí, když doma zase nikdo nevymění prázdnou roličku toaletního papíru. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, co vás dokáže okamžitě vytočit. A volá pan Robert z Olomouce. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Je to Jirka nebo Jaruško? Teď nevím.
0: Jarka.
1: Tak Jaruško, já vás zdravím. Chci vám poděkovat, že jste mě vzalo, paní Barbožikovo. No a teďka k tématu. U mě v práci jsou to dva kolegové, kteří vyloženě vyhledávají hádky. Oni na to mají svou taktiku nebo techniku, jo. Ten jeden to dělá, tak nebudu jmenovat, že prostě místo, aby řešil svoje vlastní problémy, tak chodí žalovat na druhý, tak to úplně nesnáším, jo. To je prostě, co se o mě stará, kdo se o to prosil, to mě dokáže jako rozčilit. A ten druhý zase to dělá tím způsobem, jo, že člověk se s někým baví, ho se to netýká, ale vstupuje do hovoru a přijde mě to silně netaktně. Jo? A prostě když se mě něco netýká, tak se do toho nemýchlám. Takže to jsou taky dvě věci, nebo ti dva kolegové mě dokáže teda rozčilit. A klidně se mě ptete. Jako.
0: No, jdou tedy žalovat, předpokládám, nadřízenému. Co je k tomu vede?
1: Nadřízenému nespíš, jako ostatním kolegům. Jo? Já si myslím, že si tahají triko. Jo? To je taková dnešní blbé zvyk, že prostě někdo se snaží být důležitý, jo, nebo má nějaký komplexy, nebo já nevím, jo, no tak prostě to řešit tak, že místo, aby řešil svoje problémy, no tak on bude chodit a bude vykládat a ten udělal toto a tam ten udělal tamto, jo, to je to žalování. A u toho druhého ten zastupuje do hovoru, protože si musí dokázat, že on je pan někdo, jo, a on je vlastně takový ten king, jo, a tak dál, jo, to se těžko vysvětluje, jako.
0: No, co s tím? Zkoušel jste s nimi o tom mluvit?
1: No, neříkám, že tak končí vždycky a někdy prostě je odpověď, tak mi vlez na záda, někdy se pohádáme, ale nechci se hádat, že, jako nemám to rád, nechci se hádat, nebaví mě to, ale to jsou prostě lidi, kteří to asi potřebují, já to teda nevyhledávám, ale pomáhá mě třeba to, jo, že když prostě vím, že ten člověk se chce hádat, tak prostě mávnout ruku a nekomentovat to, nevím, jestli je to zrovna to nejlepší řešení, jo, protože to jsou prostě lidi, kteří potřebuje takzvaný adrenalin, jo. Já nevím, k čemu to teda potřebuje, jo. To je jak u někoho droga, no, tak někdo třeba, já nevím, bere kokaina, taky ho potřebuje. To se těžko vysvětluje.
0: A máte u někoho zastání? Je někdo, kdo tam drží při vás a snaží se vás podpořit?
1: Tak to záleží na konkrétní situaci, že, protože každá situace je naprosto odlišná, jako, jo, že to je prostě takový, jako, že prostě vždycky je to tak, jo, že čeho se varuju a už dlouhou dobu, když se dva kolegové kvůli něčeho hádají a nikdy do té hádky nevstupuju, protože jako to se nevyplácí, protože nikdy se nezavděčíte oběma, takže já řeknu pánové, já nevím, o co jde, odmítám se do toho míchat, jo, to taky funguje.
0: No, já chápu, že toto umí člověka hodně potrápit, když víte nebo máte pocit, že vás lidé v práci pomlouvají, tak člověk pak začne přemýšlet, co říkají, komu to říkají. A není to samozřejmě komfortní prostředí, je to naopak toxické. No. Tak proto jsem se ptala, jestli jste se snažil konfrontovat přímo je, protože vlastně to je většinou ta cesta, že se to potom nějak vyřeší, ale jestli ani to nepomohlo, tak asi bych na vašem místě dělala to, co říkáte, a to jedním uchem dovnitř, druhým ven, protože pokud něco nemůžu ovlivnit, tak by jsem se tím asi neměl zabývat. No, ale věřím, že to není jednoduché.
1: Jo. A když už jste to téma nakousla, paní Barbořiková, nic mě do toho není, ale co vás třeba rozčili, jako třeba fronta autu, benzínky, když tam dlouho stojíte, promiňte, že se taky to mě ptám.
0: Ne, jako, no. Já vám odpovídám, že to vůbec. Já bych asi musela dlouho přemýšlet, co mě vytočí.
1: No, tak bych se vám asi nasadil broka do hlavy.
0: Já si to připravím, já vám řeknu v dalším vstupu. Mě totiž asi úplně jenom tak něco nevytočí.
1: Tak to jste dobrá, no.
0: No, vidíte to? Já nedokážu odpovědět z patra, ale určitě na něco přijdu, takže za chvilku vám řeknu.
1: Třeba když vás bolí zub, že jo?
0: Tak to mě taky nevytočí, to...
1: Já zas brečím, protože jsou tak z toho, jakože stejně nevím, jak dál, no, tak to už je takový...
0: To jsou jiné pocity asi, než to vytočení, no. Dobře.
1: Ale ještě jsem chtěl závěrem teda, chci pozdravit paní Barbořikova a paní Ludmilu, potom paní Vlastínku, potom včelaře, že zbážem, zkrátka všechny linkaře, ať to neprodlužuju zbytečně, no a chci vám poděkovat, že jste mě vzala, no a možná by nebylo dobré napsat knížku, jako, je to taková uvaha, jak prostě vyřešit složitý životní situace, protože každý jich máme dost, jo, a nebylo by to na škodu, že člověk by se z toho obohatil, poučil a tak.
0: Roberte, a kdo by to měl napsat?
1: Nakladatelství Gazda. Píšou zajímavé knižky.
0: Já jsem si myslela, že to myslíte tak, aby tady jsme my, co tady spolu sdílíme svoje příběhy, tak vydali Noční linku knihu příběhů.
1: To by ale nebylo špatné.
0: Dobře,
1: no jinak jste říkala,
0: ale to už jsme od tématu pryč, takže jo, máte ještě něco k němu?
1: Jenom krátce, vždycky jste říkal, že když má někdo nějaký téma, tak já bych navrhl mravence, já strašně rád pozoruju mravence, to je něco úžasného, to už nepotřebuju ani telefon, ani kino, ani nic, jo, to je prostě, kdyby se dělal doprostřed velkoměsta, chodím k jednému mraveništi, ale mě tam moc prima, vždycky jim donesu něco dobrýho, a to víte, že to sní, jo.
0: Roberte, děkuji za
1: mravenci,
0: telefonát,
1: tak se mějte,
0: mějte se hezky.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pan Robert se mě ptal, co mě dokáže vytočit, tak ono toho opravdu moc není. Já jsem v podstatě nedokázala přijít na něco takového velkého, abych vám to řekla během písničky. Ale možná to mám asi podobně jako první volající, pan Lubomír ze Slovenska. Asi mě vytáčí ta běžná nezohlednost každodenní někdy. Ne ta velká, ale ta drobná, kdy člověk vůbec nepřemýšlí, že kolem něj jsou nějací další lidé. Třeba když někdo někoho přeruší, předběhne, zabere celé místo, nepustí sednout v autobuse. To si potom říkám, co pak se neumíme na chvíli podívat i očima toho druhého. A možná, to všichni znáte. Teď paní Věrka z Prachatic, jsem zvědavá, o čem vy budete vyprávět. Zdravíme vás.
1: No, zdraví, já taky zdravím tam noční linku.
0: S dovolením připomenu téma, co vás dokáže okamžitě vytočit.
1: Vytočilo a jeden mi vytočil, to už je tak měsíc, a jeden před rokem vlastně. A ten toho chlapa furt vydávám, teď mu teda akorát dělali bypass. Takže dneska mě vytočilo, prostě v práci v Otavě, v Prachaticích, mi jedna ženská furt to následuje. Kam sehnul, tam jdu, tam jde za mnou. Jo, takže já jdu na záchod, ona prostě myslí, že jdu, mluví kam, nebo jdu za mistrovou, že se našla z metky, nebo za vedoucí, prostě a vytočí mě to hned. Takže ona mě pronásleduje, když se jdu udělat kafe, prostě myslí, že já jdu mluví kam. Přitom jsme na stejný dílně. Takže prostě to se taky nedělá. A nebo mě vytočila, protože jsem jí našla kartu, jenže mezi tím mysleli, že já jsem jí ukradla, mi říkala. Přitom já jsem jí vlastně ani nevěděla, že jí nějakou hledá kartu a prostě to rozvedla na mě. To se taky nedělá. Prostě jsem jí říkala, hele Jano, kartu jsem našla tady, jak jsou součástky a dal jsem ti na stůl. Jo, a prostě druhý den přišla a měla jí tam. Jenže svedla to na mě, že jsem jí prostě ukradla. No a tady kamarádovi se stalo, že jel vlakem z Vodňan do Nového Údolí, jenže s kamarádem měl u sebe ledinku s penězma hromadu, občanku, já nevím, co všechno to tam měl, a svedl na něj, že prostě ta jednou ledinka se ztratila a svedl na něj, že mu ji... Ještě byl na návštěvě a myslel, že mu ji tady ukrad. Jenže to pravda nebyla, ona ta ledvinka se našla, až uklízeli vlak. Jo, takže prostě se ledvinka našla, ale přitom to on nahlásil na policajty, jo, a jo, už to bylo jako řešení, že ho prostě to má doma, nebo prostě že to ukrad. Jenže přitom na Novým Údolí zjistili, že tu občanku má tam ta paní, co tam uklízela, takže ho potom vrátila ze všem všudy. A to se taky nedělá. To mi vytočilo, že mám tady kamaráda, vlastně přítele a jo, tak ho hlídám a to se mi nelíbilo.
0: Tomu rozumíme, no, to jsou...
1: No a nebo se mi stalo, to jsem koukala sama, nevím, jak je to v Prachaticích, ale prostě jsem šla z práce, sedla jsem si na lavičku jako mezi lidma, jako kamarádi, tam byly kamarádky, chodilo tam lidi, ne lidi, a sedím a říkám, ty bláho, tamhle mezi spořitelnou a tou drogérií prostě leží chlap hlavou na beton a nikdo nic jako nedělá s tím. Čekám 10 minut, prostě mi to nedalo, nechala jsem penízenku s věcma na lavičce a šla jsem za ním. Říkám, no tak jsem se ho jako pohladila, říkám, mě to je jedno, jestli to je Rom nebo Bůh ví, kdo to je, prostě to se nedělá, tak jsem tam k němu šla, říkám, no, jako jsem ho hladila, říkám, no, já hladím každýho chlapa, když je hodnej, i když jsem ho neznala, říkám, prosím tě, jak tady dlouho ležíš? No, jako jsem mi říkal, že neví, ale asi dlouho, protože prostě jsem ho hladila po zádech, říkám, tak je to dobrý, mluví, nemá zapadlý jazyk, jako se to stalo mýmu synovi, tak dnes vlastně jsem ho taky takhle zachránila, ale na jiný způsob. A proč, to vám ještě dořeknu do třetice. No a tak prostě jsem vlítla do spořitelny, do non-stopu, před non-stopem tam hulili. Já říkám, potřebuji aspoň židli, kdyby náhodou jsme ho jako vstal, jako postavili na nohy, aby měl první pomoc hned, jak leží. No nyní, záchranka, policajti, nikdo, možná, že už viděli, že se tam něco děje, tak prostě jsem čekal na kamarádku, kamarádka šla ze zdola, paní učitelka z Jarouškovo přijde šla na druhé straně, ptala jsem, jestli nechci pomoct. Já říkám, tak tam počkejte na rohu. Kamarádka přijde, říkám, tak když ho nezvedem, prvé budeme volat, nebo když budeme vidět, že je od krve, to... tak jsme ho zvedli, jako na tu, ani tam ta židle jsme nepotřebovali, já ho vzala, jak mám páru, přes 100 kilo, vážím, ale je mi to jedno, prostě jsem ho vzala z jedné strany, ta kamarádka z druhé, ta váží o půlku méně než já, tak jsme ho zvedli, říkám, dobrý, není od krve, já myslela, že Bůh ví, jak bude vypadat, když vlastně ležel jakou dobu na betoně, zakovou obrumník a místo na trávu spadnul na beton. A lidi ho tam nechali, jako když nic prostě. A to se mi taky nelíbí, nevím, jak tam teda jsou ty kamery. No tak jsme ho zvedli, pořádku, tak říkám, hele, půjdeme na lavičku, uvidíme, jo, já mu udělám, protože mám, jako jsem už vlastně vyndaný žebra, ten mi taky vypadávají, tak prostě už vím, jak ten na toho člověka, říkám, ty máš, že vypadlý žebro, proto blbě dýcháš. No tak jsem mu tam jako zmáčkla trochu, namasírovala jsem mu záda zatím a říkám, od krve nejsi, tak já tady mám první pomoc u sebe, vemu obrovský odsutě a protože byl horký, tak jsem mu jako první pomoc udělala, kamarádka seděl s námi na tom a teprve policajti přijeli a už viděli, že už tam nic není. Tak jsem říkal, bohu, jak by to dopadlo, oni by ho odvezli, měl alkohol, teď by platil jako noční to, ne, já nevím, kolik se platí, prostě. No tak jsme potom odvedli domů, říkám, půjdeš domů, my jdeme s tebou, kdyby něco, přítelkyně byla na odpolední, tak prostě, a on je takovej, že prostě platí druhým jako já, jo, takže vlastně jsme ho zachránili, ale teďkon jsem ho potkala a kamarádka mi říkala, že mu dělají bypass, takže je v pořádku.
0: No Věrko, to jste udělala správnou věc. Je hrozné, když člověk vidí někoho, kdo potřebuje pomoc a místo toho, aby mu někdo pomohl, tak ostatní přihlíží. A úplně nejhorší mi přijde, když v takové chvíli někdo vytáhne telefon a začne natáčet. Člověk přece nikdy neví, kdy bude sám potřebovat, aby mu někdo pomohl.
1: Jenže tohle tu se nestalo, prostě jestli jeho někdo natočil, mě to je jedno. Já prostě je natočili možná i ve Vodňanech, to se taky nedělá, ale prostě policajti jeli kolem, protože pán bude mu 70 prosinci, mýmu synovi bude 14 prosince, 30 a prostě měl tady hromadu flaše od piva a jak prostě blbě chodí, nebo prostě mu bude 70, tak jsem se rozhodla, že ty flašky všechny odnesu. Přemýšlela jsem jak, ale nejblíž mají Albert, tak jsem vzala vozej s sebou k němu přímo do bytu, ale jako nahoru.
0: To už...
1: A ty flašky se odnesla, no. Takže...
0: Ano, to už jsme trošku odbočili od tématu, takže já vám poděkuju, mějte se nádherně, prosím poslouchejte dál a zase se zapojte. Ano. Naslyšenou.
1: Tak ano.
0: Možná vás vytáčí lidé, kteří chodí pozdě, jsou bezohlední, možná máte úplně jiný, trochu nečekaný spouštěč. Pojďte nám zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná už máte v hlavě něco, co vás pravidelně vytáčí, možná už jste na něco přišli. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Dnes se ptám na jednu docela obyčejnou věc, co vás dokáže zvednout ze židle a nemusí to být nic velkého. Paní Martinka je s námi, odkud voláte?
1: Z Brna.
0: Už jsme ve vysílání, tak můžete vyprávět.
1: Tak ono už je to delší dobu, co mě teda vytočí málo kdy co, ale už je to teda sice 5 let, co mě vytočilo nějak seděla jsem na lavičce u 5. nástupiště u Šaliny, protože jsem potřebovala jet dál. A přišla za mnou jedna paní, říká mě dobrý den, tak jsem mi řekla dobrý den, no a začala se mnou vybavovat. Víte o tom, že vás má Kristus rád? Říkám, vím, jo, protože jinak já jsem normální člověk. A ona začala, no a víte, tak a já říkám, paní, ale já jsem věřící člověk, takže normálně jako tohle. A ona začala mě fakt teda tak opravdu vyloženě obtěžovat. Jenomže nejhorší na tom je to, že to bylo pár dnů po pohřbu mého manžela a já jsem musela jít vyřizovat různé záležitosti, co teda se týkalo po pohřbu, že? No a ona pořád, no a proč jste tak smutná? Já říkám, no zemřel mě manžel. No mě umřel, tak já nejsem taková, jak vy se díváte, jak kdyby vám zhořely račky, nebo já nevím. No velice byla odporná, což mě teda velice vadilo. Já jsem si říkala, pane bože, proč je taková? Já ji nic nedělám, jenom jsem chtěla, aby byla, říkám, prosím vás, ne, já se nepotřebuju teď nikým vybavovat. A jednoduše prostě pořád vnucovala mě nějaký názor, a pak teda odešla k další lavečce, ale zase ještě podvávala od té další lavičky ke mně. Tak jsem si říkala, pane bože, proč někomu zbytečně vnucovat nějaké názory, když neví, co ten člověk momentálně prožívá. No a to je všechno, co jsem vám chtěla asi tak říct.
0: Vy jste říkala, že se to stalo už před 5 lety a cítím z vás, že vám to zůstalo v paměti, že to prožíváte v podstatě dodnes. A oni vás tady oslovili úplně...
1: Vyloženě to neprožívám dnes, ale dneska jsem si na to vzpomněla. Uh-huh. Ale drželo mě to dost dlouho.
0: No a oni vás oslovili z ničeho nic. To byla paní, která jakoby...
1: Ona mě z ničeho nic oslovila.
0: Nabízela
1: nějak... Já jsem tam seděla normálně na lavce.
0: Duchovní.
1: Ale to určitě nebyl člověk, který je doopravdy duchovní, rozumějte. To jsou lidi, kteří si přečtou nějakou brožurku a chcou normálně, jako machrujou, jak se říká, no. Takže asi tak, to neudělá člověk, který je doopravdy duchovní. Tak jako když vidí, že ten člověk jako nemá dál zájem se vybavovat nebo něco tohle, tak tohle neudělá. Oni to dělali jehovisti, proto jsem se jí ptala, jestli je jehovistka. Ona říká, ne, co si myslíte? No, ale říkám,
0: taky mě to napadlo jako první. Ono je nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a začne vám vnucovat názory nebo přesvědčení, aniž byste o to stála. A je vlastně úplně jedno, jestli vám vnucuje nějakou literaturu nebo jestli vám vnucuje nějakou výhodnou nabídku na něco úplně jiného. Ano, je to obtěžující. A tak jestli to byla jediná zkušenost, tak doufejme, že už poslední.
1: No tak teď už těžko, protože já už jsem nemohoucí. Já už jsem tenkrát seděla z oberlích tam, jo, takže teď už jsem nemohoucí, takže můžu akorát tak něco poslouchat. Už jsem teda starší osoba, nebo stará osoba, se dá říct, no. Takže jako to, ale to mě opravdu, na to jsem si teď vzpomněla, že to mě fakt vytočilo docela, proč vnucovat někomu něco, když už vidí, že ten člověk nemá zájem se dál vybavovat. Jo? Podotýkám, že já jsem normálně věřící člověk, to není, že bych byla nějaký ateista, nebo já nevím co. Ale prostě docela nevhodným způsobem to ta paní se vnucovala, by se dalo říct. No. Tak to je asi tak všechno, co jsem vám chtěla říct.
0: Martinko, děkujeme, bylo to zajímavé. Určitě s vámi mnozí souhlasí, že je to nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a vnucuje vám nějaký názor. Děkuju, že jste se s námi teď povídala v Noční lince, že jste s námi chvíli vysílala. A teď písnička Žalman a spol. Kdyby tady byla taková panenka i pro vás, tak si to vychutnejte. A zase někdy zavolejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 5 minut po půlnoci, je tady 2. hodina noční linky. Já vás zdravím a děkuju všem, kteří už dnes zavolali a podělili se s námi o to, co je dokáže pořádně vytočit. Právě na to jsme se ptali včera i dnes v 1. hodině. Je hezké slyšet, jak rozdílné věci nám dokážou lézt na nervy. Někdo mluví o bezohlednosti, jiného rozhodí nepříjemné chování lidí a někdo má svůj úplně osobní spouštěč. Tak jsem zvědavá, co přinesete do 2. hodiny dnešní noční linky vy. Ve vysílání Českého rozhlasu je s vámi stále Jarka Barboříková a zůstanu až do 1. hodiny. Spolu se mnou Miroslav Žbirka a Hana Hegerová a nebo nám zaspívají nedvědi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer.

0: 9 minut po půlnoci, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je tady povídání o tom, co nás dokáže pořádně vytočit. Je s námi paní Anička?
1: Ano, paní Anička, to je.
0: Tak už jste si stihla slovit rádio, jsem ráda, že jste to stihla. Tak hledáme malé velké spouštěče v steku. Co je to něco, u čeho si řeknete, tak toto? Opravdu ne.
1: Se jmenuje, že on každé noční je skoro mluví. Jsem si říkala, jak on to dělá, že se tam dovolá tak rychle. Já to zkušám tolikrát, nedovolám.
0: Aničko,
1: no,
0: tak,
1: že? To by byla jedna věc. Já vás hodně zdravím, milá paní, a chtěla bych vám jenom říct, že mě šíleně rozčilují a teda vytáčí lidé, kteří neustále mluví o penězích. Pořád mají málo a měla jsem kamarádku, která před 2 roky zemřela. Byla to tak bezvadná, já nevím, co se s ní stalo. Na staré roky jakýkoliv hovor končila s penězí. A kolik dala dětem a kolik jsem já dala a co kupuju a kolik mám našetřené a pořád. To byl vždycky konec rozhovoru prostě, ale to není jenom ona. To kdekoliv přijdu, furt lidé naříkají. Jenom já říkám, já mám také jenom důchod a neměla jsem nikdy jakési super vidělky. Ale lidé neumí šetřit. Plýtvají, ze všem plýtvají, anebo musí mít všech a to je všude, kde přijdete. Vůbec se plýtva ve státě. To je v jídelnách, ve všem. To se nikdy tak nedělalo. Prostě možná také, ale ty zbytky se použily prasatům. Dneska to jde všechno do spalov. Prostě plýtvají a pak naříkají, že nemá peněz, není peněz a já vím, že je dneska všechno drahé, ale či musím všechno mít? Na co si vzpomenu, či musím být na 2 dovolených, nemusím, stačí jedna, já už teď ani na jednu nepojedu, bo skoro nevidím a špatně chodím, takže já ne, ale říkám, no já nevím, co ti lidé chtějí, že pořád naříkají, pořád, to slyším kolem sebe, já jsem ani 40. ročník a po válce byla taká bída, ale já jsem to nikdy neslyšela od mojich předků, od mojich rodičů, matky jenom a dědy a babičky. Měli pak malinko peněz, ale oni opravdu se uměli k tomu přizpůsobit. A my jsme se neměli zle, hlavně, že jsme měli jídlo, teplo, měli jsme prostě nějaké to oblečení, vždycky přešívalo se. Prostě ze starého se přešívalo, ze 2 věcí se ušila nová. A prostě nebylo, já se nikdy necítila, že bych nějak strádala, ale opravdu jsme nevyhazovali peníze jenom tak, ale jenom na to, co bylo třeba.
0: No, ono je nepříjemné dívat se na to, když někdo zbytečně vyhazuje jídlo, plýtvá vodou, kupuje věci jenom proto, že je stejně za chvíli vyhodí. Člověk pak vidí, že by se s tím dalo zacházet mnohem rozumněji, když zatím bylo tolik práce. To máte pravdu, takže to, že vás dokáže zvednout ze židle, když někde vnímáte, že někdo něčím plýtvá, tak to je, dá se říct, i na místě. To jsem ráda, že jste něco takového zmínila. No a stále mám v hlavě to, když někdo stále mluví o penězích, tak co ho právě k tomu vede?
1: Nevím. Ona nikdy, ta moje kamarádka, jakousi bídu neměla. Já nevím, co se jí stalo. Ale vám říkám, jako mladá byla nikdy za mladých let, jako že bych řekla, že se mě... Potom najednou, jak prostě už jsme měli ty děti povdávané, poženěné, jak jsme měli vnoučata, tak to začalo. Prostě pořád, ale to nejenom mě dělala, to i ještě jiné kamarádce, to samé. A nebo mi říká, no víš, tam ta dala už 50 000 dala vnučce na Vánoce. Já jsem říkal, tak já za tolik peněz nemám, já jim dám. My jsme si měli velké dráty. dary nedávali.
0: No, dalo ani já jsem se ptala
1: nějakou
0: proto...
1: drobnost no. na narozeniny, na svatek a tak. Ne, že bych nedala nikomu nic, ale já nemůžu takto šetřit, abych někomu dala 50 tisíc na to. Já už musím šetřit na pohřeb, abych měla. Ne.
0: Já jsem se ptala proto, protože my jsme měli taky v kolektivu jednu takovou kamarádku, ona se tady už odstěhovala, ale pořád mluvila o tom, kolik co stálo, kdo si co koupil, ptala se lidí, kolik vydělávají a my jsme si pak z toho dělali legraci, že se vlastně nebavíme o životě, ale že děláme účetnictví, že jsme vlastně takové účetní. Ale vlastně no, jsme právě. Nikdy nepřišli na to, co jí k tomu vedlo, proto jsem se zeptala. Tak Aničko, když se dívám na čas, ale nás teď čas dotlačil až k písničce od Hany Hegerové, je na čase si ji pustit, takže vám poděkuju, zavolejte zase někdy příště, budeme tady, budeme se těšit.
1: Jak říká ten pán, že jste mě vzala, protože on to vždycky děkuje. A tak jsem říkal, že asi má nějaký dobrý patent na to, že se tam vždycky dostane do té jízdy.
0: Co jsem se ho ptala, tak říkal, že to volá stále dokola, takže
1: no a
0: má
1: já,
0: velkou
1: a
0: trpělivost.
1: Já už vás mám v telefonu noční jízda, tak to je rychle a i tak ne. No, to už jako...
0: A kolikrát jako, jste a to dnes vytočila, jestli se můžu zeptat? Kolikrát jste zmáčkla noční linka na telefonu?
1: Dneska asi, já nevím, po šesté jste mě nebo po sedmé zvala.
0: No, tak to bych řekla, že je úspěch, ne, když to šestkrát vytočíte. Ten pán no. Robert říkal, že to musí vytočit třeba 40krát, že vlastně má stále dala točit, takže možná
1: to už proto. Potom, jak už je to víc, já někdy více, ne, to dneska se povedlo, ale jinak já kolikrát také vytačím, já cítě neposlouchám každou noc, protože já jsem tu teď sama, já jsem na chatě, dcerka musela odjet, tak to si můžu dovolit, jinak já nechci, protože ono je to trochu slyšet a já bych ju budila, to ne. Ale když jsem sama, bývám sama, tak když nespím v tu dobu, protože někde se obudím o půl 12 a to pak nemůžu usnout, no tak volám. Ale jinak jako nedovolám se. Jak vám jsem vlastně, já nevím, či jsem po druhé nebo po třetí u vás, jinak jsem tam, jsem se dovolala u těch vašich kolegů, to jo, ale málo.
0: Aničko, tak doufám, že se to změní, opatrujte se.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé co krbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

modlil v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Paní Magdaléna je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Halo, už jsme ve vysílání, ano.
1: Už jsme ve vysílání, dobře. Takže
0: vítejte, povídáme si o tom, co nám vadí na lidech i na běžných situacích, co dokáže naštvat člověka tak, že se zvedne ze židle, že úplně zběla. Co to je, paní Magdalenko?
1: Já jsem alergická na telefony, ať si jdu kamkoliv, ať je to městská doprava, na ulici, na úřadě, tak lidi nemají jiného co na práci, než si hrát, já říkám hrát, s telefonem. A tím teda zaostává komunikace mezi lidma. Za chvilku nebudeme se umět ani vyjadřovat. Ale teď chodím na rehabilitaci a tam je přísný zákaz používání mobilu. Ani si nedovedete představit, jakou mě to udělalo radost, tak jak to chtějí zakázat na školách, by to měli zakázat všude. Ať si lidi telefonují doma, pokud to není nutné, ale abyste poslouchala, že celý ten denní pořad té dotyčné volající, tak jako si myslím, že to lidi uráží a že by to nemělo být. A paní, která se tam ozývala, že se plýtvá s potravinama, já už jsem to jednou v lince říkala, proč se plýtvá. Dneska jsou ty potraviny málo hodnotné. My máme sice několik druhů šunek, ale je to prostě v těch marketech kolik dní, ztrácí to na čerstvosti a přinesete to domů a druhý den už to má plíseň. My jsme měli třeba dva druhy chleba kdysi, ale ty chleby byly výborný, ty se dali jíst suchý nebo posolený. Dneska to dělají ze zmrazených polotovaru. To je tak něco hnusného, protože oni jak to dají upíst do pece, tak se to ani nestačí rozmrazit. Takže vevnitř je to neupečený. Já si kvůli tomu chodím pro chleba až do pekárny. Nedělá mi to problém, je to drahý, ale je ten chleba dobrý. A těch věcí, které mě vytáčí mě třeba maminka, která vede dítě za ruku a jde s dítětem mimo přechod. Teď jede prout aut a ona s dítětem kličkuje mezi autama. No to bych zrovna měla na... se mi chtělo vylézt z auta a pár jí vrazit, aby si uvědomila, že jde nejenom o její život, ale i o život dítěte a udělá nešťastný toho řidiče, který do ní vrazí. A těch věcí je prostě víc.
0: Magdalenko,
1: No, poslouchám.
0: Já jsem se chtěla vrátit k tomu telefonu, jak jste říkala, že u vás na rehabilitačním oddělení to zakázali, tak my tady máme už dvě kavárny tady na Zlínsku, kde je cedulka, když tam vstupujete. Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Ano, přesně tak.
0: To se mi líbí,
1: to je pěkné.
0: No, člověk potom má pocit, že i když lidé spolu jsou, tak jsou vlastně každý úplně jinde, když má každý v ruce ten telefon.
1: A já jsem se naučila, když vyjdu ze dveří bytu, mám dva kroky do výtahu a pokud v tom výtahu někdo je nebo přistoupí, tak tu ráno s ním navazuju řeč. Je to pravda, že to jsou lidi z baráku, ale vylezu ven a protože tu bydlím spoustu let, takže se my tady známe, tak jako já zdravím, i když ty lidi jako se s nima nebavím nebo neznám je tolik, tak je pozdravím. Nic mi to neudělá. Jsem sice stará, ale klidně pozdravím i mladšího a dám se řeknu, to je třeba, to je dnes krásný den a brát to všechno s úsměvem. A ještě jsem chtěla jednu takovou připomínku, jestli můžu říct a připomenout to našim posluchačům, kteří poslouchají pravidelně linku a který poslouchají všechny ty moderátory, takže dneska je 13. a v ten den se před 45 lety narodil náš oblíbený moderátor z Prahy, který spatřil světa v pražské porodnici v Londýnské, jak nám kdysi prozradil, a je to pan Honza Macoun. Takže bych mu chtěla popřát touto cestou, jestli to se to dozví, hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenost a dík za to, že tak skvěle moderuje a máme vás rádi, říkám to s úsměvem.
0: Magdalenko, vy jste báječná, tak jestli nás Honza poslouchá, tak všechno nejlepší. Děkuji, že jste nám to připomněla. O nás poslouchali ještě asi před půl hodinou, psali jsme si společně, protože nás právě poslouchá, my to tak občas máme, že na sebe zareagujeme a podpoříme se, takže je možné, že se právě teď raduje, tak děkuji i za něj.
1: Jo. Tak mu to napište, protože jsem chtěla být mezi prvníma gratulantama a snad se mi to i povedlo, ale nemám internet, takže mu to jedině můžu říct přes telefon.
0: Určitě. Já myslím, že poslouchá, pokud ne, tak já mu to hned napíšu a určitě ho to potěší. Opatrujte se zase někdy.
1: A vám děkuju a další den krásnej, co nejkrásnější, nebude ještě tak moc přes 30 a taky vás máme rádi.
0: To je milé. Kapela Nedvědi, slíbila jsem, máme jen sebe, nám zaspívají 3 minuty před půl jednou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme přesně 12:30. Dneska se vás ptám na jednu obyčejnou věc, co vás dokáže vytočit do běla. Krásnou noc, kdo volá?
1: Tady je posluchačka. Moment.
0: Ano, určitě počkáme, abychom vás dobře slyšeli. Před chvíličkou volala paní Anička, která volala z Prahy. Telefonní spojení nevydrželo, takže jsem překvapivě vzala další posluchačku, která je trošku nepřipravená, já tomu rozumím.
1: Měla puštěné rádio, takže už jsem to vypla.
0: A paní?
1: Jarka z Českolipska, ze Zahrádek.
0: A povídejte.
1: Teď vám jenom chci říct, že sedím na zahradě pod krásnou oblohou plnou hvězd. Už jsem dělal 10 letících hvězdiček. Tak a teď vám chci, slyšíme se?
0: Ano, tak doufám, že se vám naplní všech 10 přání, co jste si přála.
1: To nestačíte ani si pomyslet na přáníčko, to je fofr.
0: Ani u té desáté jste to nestihla.
1: Ne, jako za toho jejího letu to nestihnete říct, jo, nebo pomyslet. Ale chci mluvit o tom, co mě, ne, že by mě to vytáčelo do běla, to zase já až taková nejsem, ale hodně mě vadí cyklisti a turisti, kteří chodí přírodou a tu odhodí papír, tu odhodí cigáro, tu, nebo vajíkla, že jo, tu odhodí láhev plastovou a přitom u těch cest jsou odpadkový koše, jsou tam lavičky na odpočinek a u toho je, je koš. Nevím, že když si donesu svačinu, proč nemůžu buď to hodit do toho koše prázdný obál, nebo to dát do toho batohu a vyhodit to někde doma. To mě vadí. Pak mě vadí třeba, už tam byly zmíněny maminy, které teda jedou třeba s kočárem a mají na uchu telefon, nebo dítě tahnou za sebou. Vůbec dost těch mladých rodičů nevím, jak to mám říct, ale nevěnují těm dětem tu pozornost mezi těmi chodci třeba, nebo nevím, jestli to říkám srozumitelně dost.
0: Já myslím, že ano.
1: Jo, že to je takový docela, a v těch čekárnách, v autobusech, ty telefony, to je taky nešvar. Pamatuju si ještě s maminkou, když jsem jezdila po doktorech, tam toho vždycky probrali nemoce, kulturu, no cokoliv, jo, tam se to hodně věcí probíralo. Dneska každý kouká jenom do toho mobilu. Krásný pozdrav, pozdravit někoho, když ten člověk je, který vám odpoví, ale někteří lidi jsou takový, že se ještě na vás tak jako ošklivě podívají, co si to dovolujete vůbec je oslovit na té ulici, když ho neznáte. Je to takový hodně uspěchaný všecko a ty lidi k sobě nemají až takový vztah. Myslím si, že tohle to je asi tak.
0: No, co? Vidíte to, zamýšlím se nad tím a v podstatě nejste jediná, jak už říkáte, reagujete na předchozí posluchačku, která o tom mluvila, tak na tom asi něco bude. Ty telefony, moje kamarádka tomu říká čertová krabička, asi na tom něco bude. Ale já teda osobně mám zkušenost, že mladým lidem už to taky začíná trochu vadit, že ten boom začíná trochu upadat. Nevím, jestli je to jenom můj dojem nebo ne, ale jak se o tom víc mluví a stále dokola, tak mám pocit, že už se to začíná více lidí uvědomovat. I ti, kteří ten telefon třeba taky dřív nedali z ruky. No, uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Já si myslím osobně, že dobrý. Pokud nás nepřeválcuje umělá inteligence, tak si myslím, že mobily to určitě nebudou. Ale ne, to říkám samozřejmě s nadsázkou, protože všeho s mírou.
1: Určitě, telefony jsou potřeba, ale jak říkáte, s mírou. A potom mě ještě vlastně, jsem si teď uvědomila, vadí telefony různých nabídek. Uhum. Většinou kolem poledne, protože já už jsem důchodkyně, jsem doma, většinou, když obědváme, tak zvoní telefon, už se s mužem smějeme a říkáme, kdo to zase volá. Nabízejí vám spousty věcí a když jako moje nebo jako slušnost je, že je vyslechnu a pak jim slušně poděkuju. A proč to nechcete? A takhle, a je sleva, ty to jsou vaše peníze, já říkám právě, protože jsou to moje peníze, tak si můžu rozhodnout, jestli chci levnější věc, nebo nechci levnější věc. Peníze nejsou všechno, že jo?
0: Ano. A vidíte to, já jsem před chviličkou říkala, že nemůžu přijít na nic, co mě dokáže takto rychle vytočit, a vy jste na to kápla. Mně to nenapadlo, ale souhlasím s vámi, že tady ty nevyžádané telefonáty mě také obtěžují a hlavně si vždycky říkám, kde na mě vzali ten telefon.
1: Ano, no tak dneska už to asi není problém, ty telefony, no. Ano.
0: Děkujeme, děkujeme vám, že jste se s námi sdílela, že jste zavolala, přejeme vám krásný zbytek noci a krásný nový den.
1: Jenom vám řeknu, budu mít dneska krásný den, protože budeme s manželem 49 let spolu.
0: 49, no tak to bude důvod k oslavě a ke gratulacím. Tak doufám, že jsem první, kdo vám přeje všechno dobré.
1: Děkuji.
0: Dalších let. Mějte se. Naslyšenou.
1: Taky hodně zdravíčka všem a krásné dny. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

párničky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Maluji zase obrázky Hana Zagorová v Noční lince. Připomínám dnešní téma. Věci, které nás dokážou vytočit. Možná to jsou úplné maličkosti, které by někomu jinému připadaly směšné. Je to na vás, o čem budete vyprávět, paní Marto. Zdravíme vás do Prahy.
1: Dobrý večer všem. Víte, to není, že by mě to vytáčelo, ale člověku to přijde líto, jak jsem svět opravdu zhrubnul a jak je násilnej. Já když mám sousedy, kteří začnou oznamovat a dohadovat se, že budou ve svý zahrádce, která sousedí s naší, že bude stavět garáž, tak vlastně vyrukujou s tím, že právnicky mají nárok na to, aby to dělali až k našemu společnému plotu a aby celou tu stranu, co budou dělat tu garáž a to všecko, aby to všecko dělali z naší zahrádky. A ještě se dovolí tvrdit, že vlastně je na to právní nárok a s ohledem na to, že vlastně jeden z těch manželů je právník, ta žena, tak takovýto absurdní lži, který prostě si dělají vůči lidem, tak to si myslím, že opravdu ten svět je hrozně násilný a hrozně bezohledný a svým způsobem hrozně sobecký. A to si říkám, že vlastně ty vztahy, které můžou být mezi sousedy a mezi lidmi v domě, že tohle to všecko, co se děje, že ty vztahy strašně narušuje. A nevěřím tomu, protože když ty lidi vychovávají děti a vlastně působí i poměrně opravdu ve fundovaných profesích, tak si říkám, že vlastně tu společnost, kterou oni ve velkým spolu vytvářejí a mají na ní vliv, takže svým chováním vlastně vedou k tomu horšímu místo k tomu, aby se to vylepšovalo. A to je mě hrozně líto. Mě tyhle věci už nevytáčí, ale je mi to hrozně líto.
0: Ano, tomu rozumíme, zase jsme u toho, u těch mezilidských vztahů a u tom, jak se ta společnost proměňuje.
1: Hrozným tempem, ano. A já když si vemu, že vlastně vnuky poměrně silně ovlivňovala a vychovávala moje dcera, anebo můj manžel, to znamená jejich dědeček, jejich maminka, a vedla je k takovému opravdu rovnému a hezkému chování a k spolupráci, tak si říkám, do jaký míry zase vedou ty svoje děti, vím, že vedou, a do jaký míry vlastně tyhle lidi dostávají, nevím, a jak velký facky o té společnosti. A to je mě líto, že já tak ráda poslouchám rozhlas, a když poslouchám ty českou, českou historii, anebo zase tu první republiku, když jak je běží ten pořad, tak si říkám, opravdu v lidech, a člověk byl vychovaný v Sokole o těch 3 let, tak si říkám, bože, jaký to bylo těžký, a jak ten náš život byl krásný. I když jsem zažila, jako dítě začala válka, tak bylo to hrozně těžké, ale bylo to proti tomu, co se děje dneska v lidech, tak ta válečná doba byla těžká, ale proti tomuhle, tak to byl ideál doslova, jak se lidi pomáhali.
0: No, je to zvláštní pocit, člověk si uvědomuje, že dřív nebylo všechno jednoduché, možná, nebo ne možná, bylo to určitě těžší, ale přesto měli asi lidi pocit, že tam bylo víc takové obyčejné blízkosti, ohleduplnosti, času, jeden na druhého, soudržnosti. Ano. A chápu, že je pak někde těžké se dívat na to, jak je to dnes, ale musíme se říkat, že to není horší. Je to jiné. Změnila se doba, ve které žijeme. A kdo ví, co bude za dalších 50 let, jestli oni nebudou vzpomínat na to, jak žili dnes. Uvidíme.
1: Ano, bylo to, já říkám, bylo to těžký, měli jsme to těžký, kdo nezažil léta kolem 51. roku, tak si to neumí představit. Přežili jsme to, ano, a tato generace vlastně v tom světě žije a asi to nepovažuje za tak těžké, jako to vidíme my starý bardové, ano.
0: Děkuji, že jste s námi trávila čas v Noční lince. Zdravíme vás, paní Marto.
1: Já vám přeju hodně zdraví všema.
0: Posíláme písničku.
1: A mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Bude zpívat Kristýna.

0: Noční linka Českého rozhlasu bude za okamžik končit, ale ještě zkusíme stihnout jeden telefonát. Kdo se nám dovolal?
1: Tady je Soňa.
0: Soni, každý máme jiné věci, které nás dokážou vytočit, každý jsme jiný, máme jiné nervy, tak co dokáže zabrnkat na ty vaše?
1: Omlouvám se, že jsem zakašlala. Co dokáže mě vytočit? Za prvé, chodí se kolem toho furt jak okolo horké kaše, ale u nás ve městě, zrovna třeba v parcích, zrušili několik laveček kvůli tomu, že na nich sedí nepřizpůsobiví a různí takový ty pometlové. A člověk, když pak jde, tak si nemá opravdu kam sednout, protože to, co tam zůstalo, je obsazené zase tady těma nepřizpůsobivýma. Jedete autobusem, chcete si sednout na autobusovém nádraží, na lavečku. Samozřejmě, co zůstalo, je obsazené zase tady těma různýma nepřizpůsobivýma. A nejhorší je, když jede okolo městská policie a vůbec nic, prostě nereagujou na to, že si člověk nemá kam sednout a že tam sedí tady ti a popíjejí různé alkoholické nápoje a kouřijou tam.
0: No, co se to s tím dá dělat? Myslíte, že byste našla někde dovolání nějakou
1: určitě
0: pomoc?
1: Ne,
0: a zkoušeli jste to?
1: Víte co, já jsem se jednou ohradila a v tom se do mě pustili sice slovně, jo, ale člověk, když jich je tam více, nemá ani odvahu jim něco. Městský úřad teda slíbil, že to bude monitorovat, že tam budou častěji jezdit hlídky, ale nevidím nějaké zlepšení, nevidím to.
0: No, tak člověk jde do parku, aby se odpočinul, nadechl se čerstvého vzduchu, měl kolem sebe trochu klidu a místo toho je ten obrázek takový, jaký je. Ono to je asi
1: takový. No a je třeba
0: městě.
1: V tramvaji jedete a vidíte revizora, jo, a slyšíte jich, jak oni si říkají, počkáme, až tady ti, nebudu to jmenovat, vystoupějí, potom teprve začnem kontrolovat, protože víjou, že s tím budou problémy. Já si myslím, že všichni ví, o koho se jedná, že jo, když jede v tramvaji a ani revizoři prostě radši počkají, až vystoupí, aby nebyly problémy.
0: No teda.
1: A to mě fakt dovede jako vytočit, že fakt tam třeba i na tom nádraží stojíte a nemůžete si sednout, protože. Takže to jsem chtěla v krátkosti. Hodně lidí to ví se o tom, ale jaksi asi se ani s tím nedá. No dá se něco dělat. Být důsledný, kontrolovat a opravdu nějak zakročit, ale v mé blízkosti, co mám zkušenosti, se to neděje. Radši měšťáci objedou, že jo, a když jich vyženou, tak odjedou za roh a jsou tam
0: zase
1: znovu.
0: Se vrátí. No, tak jak říkám, je to asi problém, který je známý, je v mnohých městech.
1: Tak uvidíme, jaký
0: to bude mít vývoj. Možná, když o tom budeme víc a víc mluvit, tak se to podaří nějak vymítit. Teď se ale musíme rozloučit. Soňo, děkuju vám za vaše sdílení.
1: Jo, taky moc a dobrou noc.
0: Jsme u konce dnešní noční linky. Moc vám děkuju za vaše telefonáty, příběhy i za to, že jste se s námi podělili o věci, které vás dokážou vytočit. Od těch úplných maličkostí až po věci, které člověka opravdu trápí. Bylo hezké dnes slyšet některé milé příběhy, trošku náročnější, ty těžší, ale asi se shodneme na tom, že každý má nějakého svého spouštěče. Mějte krásnou noc, přeju, ať vás už nic nerozhodí, minimálně dnes pořádně si odpočiňte, užijte si klidný zbytek týdne a u noční linky se na vás budu těšit na jeho konci v neděli. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou Podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.
2: Reginaldův výlet se zpěváčky. Nikdy, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, nebuď průkopníkem. Raní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neuctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Mátlinka, patří nezbytně mezi intelektuály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě, jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesmiřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amabely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amabela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Sakyho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
3: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
4: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
5: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
4: Ano, sire Wilfriede, vlastně ne, sire Wilfriede, nechci vám nic namluvit. Ne, já ho opravdu objevil.
5: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
4: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
5: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
4: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
5: No a?
4: No, přiblížil jsem se k cíli.
6: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
4: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
6: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvou slabičných slovech?
5: Jako papouška?
4: Ne. Slečno Reskrová, tak to po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé dospělé a třeba i papoušky.
6: No ano.
4: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
3: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
4: No to.
5: Vy si neurážete laskavě toho milého tvora.
3: Ne, promiňte, ale...
4: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plyně.
3: Absolutní blbost, drahý příteli.
6: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili?
4: To by bylo nejlepší, Lady Blemleyová.
5: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
3: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální stvoření, stejně jako pan Ebin.
4: Jistě.
5: Přátelé, našel jsem ho, podřimoval v kuřáckém pokoji, řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
3: Co říkal?
5: Že půjde, až se mu bude chtít.
6: Vy jste zašílel, můj choti.
5: Taky se mi zdá.
4: Je to největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
3: A vidím, že náš kocour právě přichází.
6: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
7: Pro mě, za mě.
6: Tak hned ti naliju. Tak, promiň, trochu jsem rozlila.
7: Můj koberec to není.
6: Kocomoure.
7: Co je?
6: Bylo to pro tebe těžké?
7: Co jako?
6: Naučit se lidské řeči.
7: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
6: Tak. A mohl bys nám něco říct?
7: Přijde na to co?
6: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
8: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
5: Velmi dobrá, Mavis.
7: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
8: Třeba například mou.
7: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné.
5: Lady
7: Blemleyová na to řekla, že právě pro tu zakrnělost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
6: Kocomoure, to přeháníš.
7: Nepřeháním. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
6: Kocomoure, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
8: Ráno jste mi říkala, Lady Blemleyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
6: Ale já to tak
7: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
3: Major Barfield se hlásí.
9: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stájí? Co, kocomoure?
7: Co mi tykáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
9: Nemyslel jsem to zle.
7: Myslel. Už z mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal, co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
9: Nic takového neexistuje.
7: Aha.
6: Nechtěl bys se s kocomoure podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
7: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
5: Kočky mají přece devatero životu.
7: Ale pouze jedna játra.
6: Lady Blemleyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
3: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic většinou vede římsa.
7: Daj se na ně chytat, holuby.
8: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
7: Pomyl.
3: Třeba by se mu dala sehnat bedínka bílých myší.
7: Uplatky neberu.
6: Proč já jsem sem jenom jezdila? Proč?
7: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Körnitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemliovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
6: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničem!
4: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
7: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
6: To není pravda! A paní Körnitová to může potvrdit.
7: Paní Körnitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
5: No tak, kocomorku, zastav už příval své výřečnosti.
7: Sami jste si to řekli. Tedy paní Körnitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a u vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíkama, a tak je to už vidět na jím pupku. Pupku tady není těhotná.
6: Taková nestoudnost!
7: Berti Fantán k tomu podotkl. Promiňte, musím se omluvit.
6: Kam běžel?
10: Zahlédl jsem kocoura Tomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
4: No, přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
5: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
10: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
6: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
4: Ale že je to zázrak?
6: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
8: A co když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky? Co potom, pane Epine?
4: No tak je na nejvýš možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
6: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemliová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
11: Zabít je, slečno Reskrova?
9: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
5: To je nehumánní.
10: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
6: Správně, Clovis.
11: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
4: Přece ho nechcete zavraždit, Lady Blemliová, je to dítko mé vědy?
9: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
5: Strychnin do žrádla by byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
4: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
6: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po římsách.
8: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
5: Dám jim ten strychnin.
6: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
10: Mohl by vás pomluvit v okolí.
6: To by byla katastrofa.
10: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrova?
11: Clovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkumnou akci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Clovisi, nevím, proč musíte neustále tak nemístně žartovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží, chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfrid jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jmén a dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví, ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit bez strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridge tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, pít neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: No, obraťme list.
2: Výborně, nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Irenno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad.
5: V Římani si jí prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot s Wilfredem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houb si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude! Počkejte na mě, kluci!
3: Wilfrede? Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hoube, co má tahle šílená scéna pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Kebrlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami sehrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: Příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kdepak já jsem se ohromně bavil, tetičko. A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco?
1: Ne? Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho choť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tamhle ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibirské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkářských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující.
1: Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis,
0: těším
1: paní Hubsová, její syn Leonard. Hmm.
3: Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano, tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovis, si pamatuješ plukovník Hampton a jeho choť Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uřkl.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé. Můj syn před mýma vlastníma očima proměnil obyčejnou dýni
2: mama
3: v holuba doupňáka.
4: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě, jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
2: Co jsi?
0: Mary.
2: To je žart, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak znenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
0: No to...
2: O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bridge a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve Vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovali naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své saky paky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano. Vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později, že?
1: No prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by jí mohl posetmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by jí pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lube. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde,
0: ano?
1: Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. On to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve... Prosím, má někdo z přítomných 3 pence nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu.
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá, tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuješ. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycedila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na tu bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Vzpamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptnovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptnová může každou chvíli vrhnout a dokud jí plukovník Hempt nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky.
4: Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptnová.
3: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
4: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně. Já se bojím.
4: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám lecos vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete zatímco ta bestie se nás chystá roztrhat na kusy. Vidíte, jak se ona zvíře.
4: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
3: Lorde, vy se přece vyznáte všem.
5: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
4: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
5: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se z čista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého. Odrůda...
4: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pemheme, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
4: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
4: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
3: Prosím.
2: Klovisi, mluvíš o paní Hemptnové.
4: Ta taky nemá špatné nohy.
3: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
4: Aha, pan plukovník je vegetarián.
5: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Ha? Chytej!
3: Hop! Chytla ho.
4: Máte moc šikovnou ženu.
3: Děkuji.
5: Pojď, malá, pojď. Pojď, dostaneš ještě cukříče. No, pojď, pěkně, pojď.
3: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
0: Já nevím.
3: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
4: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
3: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
0: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
3: Leonarde.
1: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezavinil Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit s vlky.
4: S vlčicemi? Oh. Pohleďte, kdo to přichází.
3: Mary! Probůh, Mary, co se to s tebou dělo?
2: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se ve spižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
1: Leonard vás proměnil.
0: No, víte...
2: Cože?
1: Byla jste vlčice, byla. Byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
2: Proboha, snad ne i pány.
6: Ne, chraň Bůh.
2: Tak vy jste to dokázala, Leonarde? Vážně? Byla jsem vlčicí.
0: Milostivá paní, přesněji řečeno.
4: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
2: Ty? Klovisi?
4: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlel. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňáku?

Pejty Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klekl.